Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše. Pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí. No a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji
1: moc.
2: Mějte se krásně. Hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo, Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No zátek, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: teta? Ona byla moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho Bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
3: Bílou,
1: a já od něj
3: napsal.
1: Ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídu.
3: Potkaj, mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no, no vůbec netuším, track,
3: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Aleši,
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech ohledech.
3: No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že jo? Kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře?
3: S kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: A mě také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové, jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny, s čím dal tím vzalující se.
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu, do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu Českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luzkou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel Lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: není to pravda.
2: Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název,
2: že jo?
0: Pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházel, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: si SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádat zjistě. No. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, zepředu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední 2 roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuji s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýhujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Máme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu, bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
0: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám zkrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
3: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
4: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
3: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejnoprávní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou tihle mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
5: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
6: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
3: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
3: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. očkování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
7: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
7: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
4: 2 kostely.
7: Myslíte si, že myslím, je si, správně jo. Za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
4: Aha.
7: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
4: Myslím, že ty recepty.
7: Myslíte C?
4: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování s Petra Stupky.
7: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
8: Kolia.
7: Jendo?
4: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
7: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
6: Přidal naopak.
7: Ja, kerej?
6: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
7: No dobře, tak ale produkoval.
6: To, ne, tak to je rozdíl. Já jsem...
7: No já vím, no ale...
6: To psal Ivan Hlas.
7: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
6: No tak jo, no.
7: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
4: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
7: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
8: Johanka z Arku.
7: Vy myslíte Johanka z Arku?
8: Ano.
7: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
9: Už to tak bude.
7: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
5: ne,
7: vzniklo?
5: Já nevím, jestli to můžu říct.
7: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
5: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
7: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Hoří, hoří!
9: Plamený, plamený švej, dědiště!
8: Rychle šelem na oponu, pozdne šelem na oponu!
10: Ať zkusí měli než
8: promohá oheň!
9: Požár!
8: Hoří, hoří,
9: hoří! Vidíte, jak jsem to polou?
11: Dajte, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, promohá, hrajte! Tak.
7: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo,

0: Právě. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jen to dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Štefelová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I ve sváteční den na 1. máje pro vás vysíláme, kromě Vánoc vždycky držíme svátky z Humoriádu i ve vysílání, tak proto jsme tu dneska a já jsem rád, že po té dnešní vytížené noci si čas našla Petra Černocká. Petro, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Tak bylo něco v Čarodějnice? Měli
2: jo, já vždycky.
1: To hodně?
2: Já vždycky.
1: Vždycky? Kolik toho stihla, Petra?
2: Právě, že měli být dva, ale ten druhý bych nestihla, tak jsme udělali jeden. Já už jsem taky trošku pohodlná, nechci sedět celý den v autě.
1: Jo.
2: Takže jsme udělali jeden prostě hezký, dobrý. Děti byly šťastný, jsem sáhla do paměti. Já mám i dětský pořad, ale už jsem ho dlouho nehrála. Malovali, všecko zpívali, hele, neměli přejemnou úniku.
1: A oheň uhašen v pořádku?
2: Ano, ohně nebyly. I když dneska hlásili, že byly, požár. Ale méně prej než jindy.
1: Petro, jsem rád, že jsme tady a začínáme Humoriádu.
0: Humoriáda.

0: V Rybitví někdy vystupovala Petra Černocká?
1: Asi jo, ale úplně tak nějak nedávno to určitě nebylo. No.
0: Kdo vystoupí teď? Koho vybereme do Humoriády?
1: No, já bych takhle, Zdeněk Izer, s tím jsem taky hodně často vystupovala, on to je ostřejší, jo, takový.
0: No,
1: jako...
0: to umí.
1: Ale taky, Autobusák na záchytce. Já myslím, že v jeho podání to bude kouzelné.
0: Dobře, bude tam s Tinou Pletánkovou.
2: U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
3: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
2: To jste měl odvahu si sednout za volant?
3: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo a za sebou 11 metrů plechu plný lidí?
2: No, tak snad stačilo říct cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
3: No, oni si tam zlámali hnáty, víte, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
2: Jste museli jet z divočiny.
3: Z jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestuju zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. To už to tam vypadalo, to je to samé, jaká semprantýna.
2: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
3: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
2: Jaká soutěž?
3: Soutěž, bodová soutěž o zlatýho norka. O zlatýho norka, pochopitelně soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
2: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
3: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli to funguje.
2: Mně to funguje.
3: Mně to taky funguje.
2: No ale v rámci...
3: Dneska ne, nebudu ještě.
2: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
3: No, to byste, akorát to byste musela znát tu naší...
2: Pobejte se normálně.
3: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
2: Ne, nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to zpátky.
3: Já aspoň ožrala.
2: Samozřejmě.
3: Víte, co ta naše parta, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedem a už vymýšlej kraviny prostě. Chápete to?
2: Ne.
3: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP.
2: DIP. To je jako zkratka, nebo je to celý název?
3: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně.
2: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
3: Na, náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuje slovy, 90 bodů za půl hodiny.
2: No, to vám,
3: a to si
2: myslíte,
3: že máte půl bodu za panáka.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer, Tina Pletánková, moderátorka, bývala také rosnička televizní v téhle scénce z Telebazaru, z televize Prima. S autobusákem se někdy potkala nebo vystupovala s nějakým, kromě Vaška Kopty, Petra Černocká?
1: A mě to moc mrzí, s Koptou jsem nikdy nevystupovala.
0: Ne?
1: Jenom jsem obdivovala semaforu, jak mu to jde. Leta krásně. A jak je i muzikant. Hele, Kopta je, to je někdo. S tím bych si ráda někdy zaspívala třeba.
0: Ale co vás spolu nepojí, je třeba, nebo možná ano, on dělá moderátora, vlastně toho komentátora, průvodce pořadu Peče celá země.
1: A to ne, to já nepeču.
0: A to, no, a já myslím, že on taky ne, ale jenom to právě komentuje.
1: Ano, ano. Já právě, no, asi to dělá dobře, jo, on je prostě povšechně šikovný člověk, ale s těma buchtama, já jsem se to nenaučila schválně, protože potom se hrozně tloustne a dámy jsou vždycky takový jako trošku citlivý na svoji vlastní postavu.
0: Takže co, Petra ráno poliká hrášek? Nebo?
1: No já ráno někdy nejím vůbec. To je takový ten poloviční půst, to nebudu vysvětlovat, no prostě ráno nic a k večeru už taky ne, jo. Ale já to dlouho nevydržím, ale vždycky schodím si to jedno, dvě klíčka, abych se vešla do kostýmu Saxány, protože já ji hru na Václaváku a kostým mám už asi 5 let, furt ten samej a já sama jako malinko přibírám, jo. Takže musím vždycky před Saxánou zahájit takovouhle krutou věc. Nepeču.
0: Nějaký zájezd autobusem?
1: Zájezd autobusem, že jo, já jsem, no autobusem, teď si nespomínám. Já jsem jezdila
0: jako... letecky.
1: Já si vzpomínám nejlíp, když jsem jako dítě jezdila na chalupu autobusem, ale to se ještě pracovalo ještě i v pátek, takže v sobotu se zahrádkáři jsem jela na sever, kde měl táta chalupu. A vzpomínám si, že musel vždycky zastavovat, protože já jsem blinkala, jsem jako holčička neměla ráda autobus. Já jsem teda neměla ráda ani auto. A pak jsem samozřejmě celý život dělala zpěvačku a nevylejzala z auta. Ale to mě, ale jako dítě jsem blinkala.
0: Ale to bývá normální.
1: To se děti
0: dospělosti podá, ano.
1: No, mně se to takhle, jako naštěstí jsem se toho zbavila. Autobusák, nic, tam nic. Se mi nic nevybaví.
0: Nevadí. Tak pozor, Zdeněk Izer může pokračovat. Uh-huh. Ať si ho připomeneme, když s ním Petra taky vystupovala, jezdila na zájezdy. A nebo já nasadím proti Lubomíra Lipského s Miroslavem Homolou. Scénka vlastně hlustvisiácká, konkurs navrátného úparu. Tak vybíráte 731 800 900, tohle je číslo, je platné i teď ve státní svátek 1. května a je to SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, posílejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda i v ten sváteční den 1. května nechybí ve vysílání a nechybí tu teď taky první souboj. Pod dohledem Petry Černocké vybrala Zdeňka Izera, já zase Lubomíra Lipského. Tahle dvě jména základní proti sobě, které si vyberete po telefonu 731 800 900. Dobrý den, povídejte, hlasujte.
2: Dobrý den, tady je posluchač. Tady je posluchač Petr Stevlic nad Medlí. Pozdravuji geniální herečku Petru Černockou.
3: Ani na 1. máje nepřehánějme, ne.
1: A co vybíráte?
2: Vybírám Peťho.
1: Dobře,
3: děkujeme
1: moc. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady Ivan, ve městě nad Metují. Já vás zdravím a přeji si pana Izera.
1: Děkujeme za ten hlas. I vy taky, hezký sváteční den samozřejmě. Ještě někdo nám přispěje.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko a prajem vám příjemný prvomájový pohodový deň.
1: Dobře, Ivan, ať se vydaří, moc krát děkujeme a přepojeme ještě na někoho dalšího, kdo pomůže s výběrem.
6: Dobrý den, Patriku, zdravím paní Petrušku.
3: Dobrý den.
6: Tady řidič autobusu z Jižní Moravy, Ivančic.
3: Krása.
1: Tak jsme se trefili.
6: Jelikož Zdeňka Izera znám osobně, měl jsem tu čest, tak ho na dálku zdravím a hlasuju teda pro něho.
1: Dobře, tak si nám
6: všem posluchačům, přeju květnové lásky čas.
1: Ano, i vám samozřejmě. Děkujeme moc. A uzavírá to kdo hlasem?
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patriku, vás i paní Černockou. Díky. A já hlasuji pro pana Lipského s panem Homolou. Hezký zbytek dne, díky.
1: Děkujeme všem. Bylo to na střídačku. Hlasy velmi vyrovnané. Skutečně jen pár nových rozhodlo, že to bude změna. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, takhle jste si vybrali. Autobus Náka opouštíme i záchytnou stanici a jdeme do baru na jeden konkurs.
8: Dobrý den.
9: Jaké máte psání?
8: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
9: Ano, to jsem já. Posaďte se.
8: Děkuju, já jsem Hlustvisiák. Hlustvisiák mé jméno.
9: Mě.
8: Tak to jste vy, Černý Pirát.
9: No.
8: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
9: Co pak jste nám přines?
8: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
9: To jsem já.
8: Jo, tak to jste taky vy.
9: No.
8: Safra, čověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
9: Já přece ještě nejsem penzi.
8: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
9: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
8: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
9: Tak podívejte se, co jste si psal.
8: No tak já jsem jdu na to místo toho Vrátnýho, jo?
9: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
8: Ano, ano, ano.
9: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
8: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
9: Tak vy si věříte.
8: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
9: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo Vrátno v našem podniku.
8: Ano.
9: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
8: No, mě a proč?
9: No kvůli orientaci.
8: A tak, jo.
9: Abyste věděl, co vás tady čeká.
8: Ano.
9: Jsou vám známy práva a povinnosti Vrátného baru?
8: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
9: No, dovolte.
8: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
9: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
8: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
9: Proč by chodili na váhu?
8: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
9: Nesmysl, Vážit se nebude.
8: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano? No
9: Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
8: No jak takhle, helejte,
9: no,
8: takhle.
9: Počkejte, no, co to děláte?
8: No vidíte, jak mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
9: No.
8: Páni drazí, a to je vaše vnučka?
9: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně, ano.
8: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
9: Ale no, já nevím.
8: Safra,
9: a patrně, porte. Ano.
8: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
9: Koste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no. Na pláži.
8: A ten dědek vedle, to je Rumun?
9: To jsem přece já.
8: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Lubomír Lipský, jakou vzpomínku v hlavě má, co se vynoří, když se tohle jméno objeví nebo uslyší ho Petra?
3: No, že jsem se nepřipravila. Já myslím si, já jsem jednu dobu i jezdila s těma dle bardama jako moderátor, když už byli staříčký a nebyli v divadle. A Lipský tam nebyl, Kopecký,
1: a film
3: Horníček.
1: Třeba jaký se, jestli z těch Šest medvědů s cibulkou.
3: No jistě, to bylo rozkošný.
1: Já nevím, Děda Potůček.
3: Potůček byl samozřejmě, to byla figura, kterou on sám teda vlastně vytvořil. Ano. Že jo, úplně podle sebe, podle toho modelu té postavy v tom bydl. On i jinak mluvil, že on mluvil trošku jinak. A to bylo krásný, ano. To bylo jeho jako majstrštyk.
1: Odehrává se ta scénka v baru. Petro, barvu zpěvačku dělala jste někdy, nebo zahrála jste si, nebo zaspívala v baru. Tak to, to je vlastně kategorie sama pro sebe, barová zpěvačka.
3: Hele, já jsem jednou, a to jsem ještě byla na konzervatoři, jsem byla vybrána, abych zahrála v takovým jako klipu zpěváka, až nakonec řeknu, kdo to byl, abych tam jako dělala barvou tanečnici. Takže mi oblíkli takový prolamovaný punčošky. Hele, já měla postavu jako 20, to bylo dobrý, jo. A dali mi ty takový ty, jako ty kramfleky a takový jenom korzetek. A já jsem dělala stafáž k písničce Karla Gotta.
1: Ne, jaká?
3: No, já ho viděla poprvé naživo a musím říct, že když jsem se převlíkala v autobuse do tohohle toho, tak on tam vlez a nevím, jestli to udělal omylem nebo náhodou. Ale tam jsem poprvé viděla živýho Karla Gotta a ta píseň, nevím, jak se to jmenovalo, a ona ani nebyla slavná, ale dělala jsem to, jako, seš se mohla tu tanečnici barovou.
1: Jo.
3: Ale já jsem jako do baru vlastně já jsem neměla kdy chodit, že jo? Tak já
1: pracovně jsem myslela.
3: Jo, pracovně. V baru jsem nikdy nespívala. To může být zajímavý, že jo? No. Člověk vidí ten cvrkot a vidí, jak se...
1: No to ze začátku to je cvrkot. Ke konci už je to
3: no může to být i nervák, ano. Ne, já jsem v baru nikdy nespívala, ale je to samozřejmě těžká dřina. Já vím, že jako některý ty moji muzikanti třeba v kapele zhráli třeba, já nevím, v Rakousku, v Německu, v baru, jo. To nebyla snadná práce.
1: No, je to řehole. Je to
3: a já s tímhle hláskem, co já mám hodině. Takový ten sopránek, já bych se tam nehodila.
1: Ale
3: já mám husopesčí hlásek a v baru je třeba jako zaspívat pořádně.
1: Jo,
3: zatmavit.
1: Na nějakou venkovní akci. Co bychom si teď mohli dát za písničku?
3: No, hele, jestli můžu, tak mně se zdá, že dneska začalo léto. Tak jako strhujícím způsobem. Já jsem šla jenom v tričku a stejně mi bylo vedro.
1: A zítra má být ještě teplej.
3: No právě. Tak jestli můžu, tak ta píseň se jmenuje, podívej si do seznamu, to se jmenuje Den na letních tržištích.
1: Dobře.
3: A má to krásný text, myslím, že to, nevím, kdo to psal, ale dneska ty texty jsou někdy takový jako blam, blam, blam. Ale tohle byla báseň. Já už jsem to dlouho neslyšel, jak možná si to idealizuji. Pustíme si to.
1: Pustíme a vy během toho můžete hlasovat buď pro Lubomíra Lipského, anebo řekli jsme si, že nasadíme další silné jméno proti Miroslava Hrnutila, ať máte nad čím přemýšlet. Kdo to u vás vyhraje? Řekněte nám to na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pravidla znáte. A teď ta Petra Černocká.

0: den na letních tržištích, tak mimochodem k tomu ještě černobílý klip, Petro, jo?
1: Ano, já vím, no, rozkošné, z roku 71.
0: 79, no, to už je nějaký pátek.
1: Je to trošičku díl, no.
0: Petra řekla, to už jsem byla naživu. To je, oba.
1: To je zajímavý, no. Jo. Hele, ono to trošku pospíchá ten čas. Teďka, no. Ale teď se mi zdá, že se to zvolnilo přes tu zimu.
0: Jo.
1: Ale než se nadějem, tak budeme zase mít žlutý listí. Hele, no. Já mám pocit, že to jde nějak
0: rychle. A budou Vánoce.
1: A budou Vánoce.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nezapomněli jsme samozřejmě na souboj, který vedete vy. Jsou tu dvě ukázky ve hře. Lubomír Lipský jako lustvisiák, Miroslav Donutil jako vypravič a vzpomínat může třeba na pana Kodeta. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je teď a hlasuje?
3: Ještě jednou Honza z Vlkavy a hlasuji dále pro pana Lipského.
1: Ano, znova pana
0: děkujeme
1: Lipského.
0: Moc, mějte se pěkně. Další kdo?
4: Zdravím vás, tady Petr Zezounek, už nejsem v autobuse, jsem doma.
0: A?
4: Ještě jednou teda, ale Petro, vy si stěžujete, že jste byla sexy ve 20.
0: Je pořád.
4: Podívejte na sebe.
0: Ano.
4: Vypadáte furt stejně, dobře.
1: Ale musíte to v tom autobuse říkat do toho mikrofonu lidem.
4: Aha.
1: Jo, jinak se to nikdo nedoví. No.
4: Jo, jo.
0: Máte
4: tak
0: úkol.
4: To byla normální linka, no. Takže tam mikrofony nejsou.
1: Tak.
4: No, a Patriku, co mi to děláte? Jak já si mám vybrat?
0: No, trochu těžce, ale no. Tak nechci to dělat lehký vždycky. No, tak no. Co?
4: Dobře, tak já zkusím teda toho Donutila.
0: Dobře, píšu mu bod a děkuji, se daří, hezký sváteční den. Ano, ještě někdo, kdo přispěje hlasem?
5: Já vás zdravím, Jakub, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: taky na cestě někde?
5: Jo, na cestě. Já bych poprosil taky pana Donutila.
0: Dobře, a je to vlak, nebo co to je?
5: Ne, to kamion.
0: Kamion.
1: Jo, tak
0: takže to jsou spáry někde na dálnici.
1: Ježišmarja, to je kamion.
0: Šťastnou cestu.
5: Aktuálně v Praze u průhonic.
0: Aha, vy taky. Šťastný průjezd Prahou. Mějte se pěkně. A kdo ještě hlasuje? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím z Adržbachu. A prosila bych pana Donutila.
0: Dobře, do Adržbachu pozdrav, ať se máte krásně ve stínu skal. No a my máme rozhodnuto. Zase pár hlasů navrch, zase změna.
1: Bude změna.
0: Donutil a bude vzpomínat na Jiřího Kodeta, tak jste to rozhodli v tomhle druhém dnešním svátečním souboji.
7: Já mám Jirku Kodeta strašně rád. Nás kdysi seznámil režisér Mencla, udělal to dost nešikovně, protože řekl, to je Jiří Kodet a to je Miroslav Donutil. A Jirka ho opravil, řekl, kolikrát ti budu vysvětlovat, že nejprve máš vyslovit jméno absolutní nuly a potom teprve hvězdy, jako jsem já. A tam jsem pochopil, že to je zvláštní a bezvadný člověk a začali jsme se zbližovat a dneska už jsme tak blízko, že jsme v jednom angažmá v Národním divadle a máme šatny nedaleko od sebe a nedávno přišly dvě dámy do Národního a Jirka je zastavil na schodišti s bílou šálou a říká, jdete pochopitelně za mnou? A oni říkali, ne, my jdeme za panem Donutilem. Ach tak. A aby zachoval dekorum, tak dodal, to musíte o 3 šatny a 50 let dál. No takhle, Jirka kráčí prostě životem a trousí moudro. Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stál a tak si prohlížel ten dav, co to volá a absolutně mu to nešlo do hlavy. A až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v Činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což jak sám říkal, byly tehdy 3 měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně, já jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmu. Píkolík odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vyjel na vozíčku 14. poschodový svatební dort.

0: Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jedna z ikonických vzpomínek na Jiřího Kodeta a jeho svatební dort, tedy ve Hiltonu. No.
3: Můžu něco?
2: No určitě.
3: Já se musím pochlubit, já jsem uhrála jednou manželku.
2: Jo.
3: No jo, já jsem to zapomněla. To byl nějaký, jako to, myslím, že hrál nějakého kriminalistu v televizi. Obávám se, že to ještě bylo černobílé.
2: Zase.
3: No, nevím, nebylo, protože já si vzpomínám, že jsem jednou vylákala moji dceru do posilovny, aby se seznámila s tím, jak její matka se snaží a aby ona taky se hejbala.
2: To jsem zvědav, kde se to spojí. No.
3: No, ale pozor, ona teďka je už úplně sportovní typ, ale to jsme tam byli poprvé a tam byli takhle, se jelo na těch bicyklech, rotopédu, a nahoře byly obrazovky.
2: Aha.
3: A ona koukala nahoru a říká, mami, nejsi to ty. Já na to úplně zapomněla. Já mu hrála manželku, takže jako asi něco menšího to bylo, ale vybrali mi pěknýho fešáka, ne, za muže.
2: No,
3: a potom jsem ještě jednou doma našla fotku, jak mám ty starý fotky, a to bylo černobílý. A já jsem měla takový čepeček a takový ty modrý šatičky a zástěrku. Hrála jsem takovou tu sestřičku v nemocnici a vedle mě stál Kodec s tím, jak se to říká, testoskopem. Jako hrozně
2: stetoskop,
3: nám...
2: ano.
3: Stetoskop, ano. A strašně nám to slušelo.
2: Výborně.
3: Takže zřejmě nás vyhodnotili jako velmi pěknou dvojici. Tak do dneška jsem pyšná.
2: Tak teď už to možná šrotuje našim posluchačům a přemýšlí. Někteří už možná vědí, kde to bylo, o jakou roli šlo a jaký
3: možná,
2: film. Tak
3: jo,
2: možná nám to řeknou. Kromě toho nám taky musí říct, jestli budeme pokračovat zase s Mirkem Donutilem, anebo s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Jejich Železná neděle. Tak buď to bude vzpomínka na jednoho básníka, nebo to bude sběr do Železné neděle. Humor mezera A nebo B, pište v SMS-kách, odestříjte na číslo 90 011 04 nebo se ozvěte do studia na číslo 731 800 900 a hlasujte pro svého favorita. K tomu teď Xindl X se svou písní V humoriádě.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, ve studiu se mnou dnes ve svátek Petra Černocká a na výběr, ať to doplníme, Miroslav Donutil nebo Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás, Patriku, i paní Petručku.
3: Děkujem.
2: A chtěl bych, aby si přál pana Donutila.
1: Píšeme mu bod a jdeme dál. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Honza Zrabský, zdravím vás, o vás dva.
3: Díky.
4: A zvlášť naši letušku na Poštíky.
3: Oho, ano.
4: A dal bych si taky Ačko.
1: Dobře, tak jo, hlas pro pana Donutila, moc děkujeme za zavolání. Ještě někdo, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr Sokolnice a dal bych taky Ačko Donutila.
1: Taky. Dobře, no tak jo, vyhrál. Tady zastavujeme a uslyšíme po druhé dnes někoho. Miroslav Donutil a vzpomínka na Zdeňka Marada.
6: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdena Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdena ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci Zdeňkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to bude hořet, věř tomu, ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne, jako, jaké fire, jo, a tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šel trpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů, do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo dobra na nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
1: Humoriáda. Barkas tam hrál svou úlohu a roli v téhleté ukázce, v tom vyprávění. Čím vším jezdila na zájezdy, nebo jste jezdili, Petro?
3: Jo, tohle si pamatuju. Barkas byla taková krabice východoněmecká a v tom se vozila aparatura. To bylo takový menší.
1: A vy jste jezdili v čem?
3: Ani se neptej.
1: Jak to?
3: Hele, no tak my jsme třeba jezdili s mým manželem v takový červený, ruský, obrovský mašině. No prostě to někde koupil. My jsme byli chudí umělci za totalitky, no. A jak se to jmenovalo? Volha.
1: Ve Volze. No
3: hele, to nebylo to marný, protože prostoru tam bylo.
1: To jo.
3: Rusáci mají tak takový jako nadhled, takže tam prostě ty nohy si mohl i natáhnout. No, ale byla to taky příšera. Příšera, ale jezdila. Jo. Ono to nějak vydrželo. Oni to asi...
1: A taky to žralo.
3: Žralo to strašně, ano, ano. Dneska už by se s tím prakticky nedalo kvůli ceně benzínu jezdit. No, ale to byly podivné věci a taky na těch cestách samozřejmě nebyly pumpy, že jo. Hmm. Takže bacha. Když jsme
1: jeli... A taky nebylo tolik dálnic.
3: No, hele, ono toho nebylo hodně, co, tehdy.
1: Ale byli... Já tím si říct, že ty cesty a návraty spíš byly pozdější.
3: Ano, jo, to bylo strašlivý. Když jsme jeli z Košic třeba z nějakého vystoupení. Fakt to bylo strašný. Ale byla jsem mladoučka, mě to nevadilo.
1: Jo. Za to teď si člověk vybírá.
3: No teďka jako jedu do Kolína, pak už se mi nechce někam do Budějovic, no.
1: Říká Petra Černocká. Tak pozor. Vyčerpali jsme Miroslava Ranutila, budeme přemýšlet s Petrou, čím uzavřeme, co vám nabídneme vašim uším k poslechu po písnice Miroslava Žbirky. Atlantida, ta je nachystána teď v Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 5. Ta po dlouhé době vychází na nás dva ve studiu, respektive na hosta. Ten má vždycky to právo. Dnes je to Petra Černocká. Tak čím to uzavřem, to sváteční vysílání?
2: Mně je ctí, že tady mám nabídku Michala Pavlaty, což byl velice chytrý a šikovný herec, velice chytrý, vzdělaný kluk. A vždycky říkal hezký anekdoty. No. A to ještě ke všemu židovský, ty já mám docela ráda, ty jsou takový specifický.
3: Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje: Sára, rozvádíme se od stolu i od lože. Pro boha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš. A nebo zase jindy přijde takhle Kohn odpoledne domů a v posteli nachytá svoji manželku Sáru s roubíčkem. Znechuceně se na něj podívá a říká: teda roubíček, já musím, ale proč mein Gott voni? Kohn, musíme koupit naší holce záclony. Každý večer, když se převlíká, stojí za protějším oknem laube a šmíruje, povídá Sára. Žádný výdaje, Sára, žádný výdaje, uděláme to jinak. S holkou si vyměníte pokoje a záclony si koupí laube. Pan Eichelbaum se chlubí, jakou má krásnou ženu. Abeles si ho vezme stranou. Poslouchaj, oni opravdu nevědí, že jejich žena má milence? No a? Odvětí klidně Eichelbaum. Já se radši podílím 50% na dobrém kšeftu, než 100% na špatném. Pravdu má pan Eichelbaum. Je lepší mít jednu krásnou s někým na polovic, než mít jednu ošklivou jen sám pro sebe.
1: Humoriáda. Ta dnešní už je pomalu na konci. Byla sváteční. Petro, děkuji.
2: To nám to uteklo, děkuji moc, bylo to příjemný.
1: Bylo, tak zas někdy příště. A hezké jaro, hezké léto.
2: Ano, ano. A ještě se mě dneska nikdo nepokusil políbit pod stromem. Tak nevím.
1: No tak to musí rychle, Jirka má na to ještě čas pod nějakou pěknou třešní.
2: Já myslím, že mu budu trošku vyhružovat, vyženu ho na zahradu a ono to klapne.
1: Dobře. Mějte se moc pěkně, nezapomeňte, že ve stejném čase o víkendu s námi můžete slavit Ve hvězdných návratech další český humor v sobotu s Helenou Vondráčkovou. A pozor, v neděli to bude mít narozeniny Jiřina Bohdalová, tak si to samozřejmě připomeneme i Ve hvězdných návratech. Mějte se krásně a
2: úspěch v nartech.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme

0: Podívejme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: U Rusavy na Kroměřížsku hoří les. Běžci v Jihlavě si zvykají na nový ovál na střeše horácké arény. České hokejové hry vyhráli Švédové. Český tým prohrál se Švýcarskem 0-1 po samostatných nájezdech. Obloha dnes bude převážně oblačná, teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během dneška by se situace mohla dál zlepšovat. Hasiči také likvidují lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí 3. stupeň požárního poplachu ze 4. Hasiči zmenšili odhad zasažené plochy asi na 2,5 hektaru. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka hoří mladý smíšený les a požár ještě není lokalizovaný. Vodu na místo požáru musí dopravovat kyvadlově.
3: Požár zde zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zašením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
2: Škodu a příčinu požáru teď hasiči zjišťují společně s policií. Novou možnost, kam jít sportovat, mají lidé v Jihlavě. Na střeše tamní horácké arény je v provozu skoro 250 metrů dlouhý běžecký ovál se 3 drahami a výhledem do okolí města. Přístupný je od minulého týdne.
4: Na ovál na horácké aréně si šli zaběhat také Adam s Nelou. Jsou tady poprvé.
5: To jsem se vlastně poměrně nově dostal, jo, k policii ČR, tak trochu trénovat, tak abych nabral kondičku, jo, tady to.
6: Je to velmi neobvyklé, mě se jí líbí zatím, akorát na to dlouhé běhání to asi úplně není.
4: Běžci mají na střeše také zázemí, toaletu a také malý přístřešek, kam se mohou schovat při nepřízni počasí. František Jirků, Český rozhlas.
2: Město Slavonice začalo s opravou hrotnice na Dačické bráně, která byla v havarijním stavu. Náklady odhadují na zhruba 940 tisíc korun a podávají žádost o podporu z programu regenerace městských památkových rezervací. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Oprava by měla být hotová letos v listopadu.
1: Sport.
2: Hokejová reprezentace na závěr českých her podlehla Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. Pokračuje brankář Josef Kořenář. Na střelce speciálně připravený nebyl.
7: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a byli o rengo šťastnější. První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to o jednom gólu, no, až nájezdy, takže šance byly na obou stranách.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D3 přibližně na 159. kilometru u Netřebic ve směru na Kaplici vjelo auto do protisměru. A zdržet vás může po nehoda auta se zvěří na 158. kilometru na silnici 20 u Drhovle na Písecku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A na svém samém počátku je opět zkrácený týden díky svátku, který nás čeká znovu v pátek. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je tady pondělní jihočeské ráno s datem 4. května a s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Tak buďte vítáni při poslechu, za chvíli nás čeká kalendárium, které se váže k dnešnímu datu a také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Tak v nejbližších chvílích se můžete těšit na Lucii Vondráčkovou, zazní Petr Novák, Scorpions a právě teď Michal David a uděláme si takový krátký výlet do třetí galaxie. Dobré ráno.

0: Je tady pondělí s datem 4. května. Je to 125. den roku 2026. Do konce roku zbývá 240 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1977, a sice letních 28,8 stupně Celsia, a nejnižší roku 1864, a sice minus 0,3 stupně Celsia. Svátek má právě dnes Klaudie. Je to jméno latinského původu, ženská obdoba mužského jména Claudius, které znamená náležející ke starořímskému rodu Claudiů. Původní význam výchozího slova Claudus je kulhavý anebo chromý. Narozeniny právě dnes slaví herečka a zpěvačka Hana Talpová, hudební skladatel Vítězslav Hádl, americký fotograf slovenského původu Robert Vano, herec Marek Vašut. Narozeniny má také režisér dokumentárních filmů Filip Remunda, britská zpěvačka Adele a také španělský tenista Carlos Alcaraz. Před 130 lety ve Velké Británii vyšlo vůbec první číslo listu Daily Mail. Před 35 lety, to je jedno smutné výročí, byl oznámen konec občanské války v Libanonu, která začala 13. dubna roku 1975 a vyžádala si na 150 tisíc obětí. Před 5 lety žena z Mali porodila v marocké Kasablance 9 terčata, 5 holčiček a 4 chlapečky. Takže končíme veselé dnešní kalendárium, které se váže k datu 4. května roku 2026. A za chvíli už si dáme počasí. Můžete samozřejmě i dnes ráno posílat SMSky na číslo 90 01 03 ve tvaru CB mezera počasí mezera text. První z nich přečtu, aspoň v to věřím, ve vaši asistenci už za pár minut. Teď Petr Novák, dobré ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za minutku a kousek už čtvrt na šest. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: A jak jsem slíbila, tak už si hlídám naši SMS bránu s číslem 900 11 03, kam můžete zasílat zprávy ve tvaru CB mezera počasí mezera text. A mám tady první dvě SMSky od vás. Kamenice nad Lipou, skoro jasno 9 stupňů, pohodové pondělí, přeje Věra. Polojasno 9 stupňů, bezvětří, pěkný den všem přeje Josef z Prahy. Ano, tak to dnešní brzké ráno vyzírá velice příjemně. Ptáci zpívají. Řekla bych, že není zima, takže i ta cesta do práce bude o to příjemnější. Český hydrometeorologický ústav hlásí, že aktuální teploty se pohybují mezi 12 až 9 stupni Celsia, v údolích ojedinělé až 7 stupňů. Co se týče předpovědi pro dnešní den, tak převládat bude velká oblačnost, lokálně bude nicméně i polojasno. Oblačnost bude často nicméně průsvětná a k večeru jí bude přibývat. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou nějaké ty přehánky. Nejvyšší teploty ještě podobné těm včerejším 24 až 27 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách pro dnešek mezi 20 až 23. Vítr povane slabý proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: 400 akcí ve více než 360 městech po celé republice. Takový bude jubilejní 10. ročník Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené zapojí tisíce dětí. Některé z nich vystoupí i na Pražském hradě. Více o tom tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.

0: Kostel v Neratově, zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter. I tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v polovině května a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
1: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3krát jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
2: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
1: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kdo je profesionál, hraje ve filmu harmonie a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
2: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
3: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
2: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
3: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
2: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
3: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
2: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Lenka Rybáčková už dorazila do studia Českého rozhlasu České Budějovice. Čekají na nás čerstvé zprávy. Dobré jitro.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění dalším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Zrekonstruovaný dům kultury Slávie v Českých Budějovicích se veřejnosti otevře v červnu. Magistrát chystá právě na červen sérii kulturních vystoupení a pořadů. Jak potvrdila primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí Naše Česko, o slavnostní otevření se 6. června postará českobudějovický rodák houslista Pavel Šporcl a 7. června vystoupí jeho manželka Bára Kodetová. Velká Bíteš na Vysočině nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedeni jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Podle starostky Markéty Lavické za KDU-ČSL má suma motivovat a taky kompenzovat čas a náklady na přihlášení pobytu. Zdeněk Svirák dnes u příležitosti svých nedávných 90 otevře výstavu v Jevíčku. V tamním zámečku návštěvníci uvidí stovky fotografií, na kterých je principál a herec divadla Járy Cimrmana zachycen s obyvateli města a diváky. Cimrmanovský soubor do města už 22 let pravidelně rok co rok přijíždí hrát. Výstava potrvá do neděle 17. května. Písecké házenkářky v úvodním semifinále českého play-off Interligy podlehly Kynžvartu rozdílem 16 branek 41-20. V sobotu se znovu utkají v Písku, kde můžou v případě vítězství házenkářky Kynžvartu ukončit sérii. Dnes bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně na silnici 20 u Drhovle na Písecku. Ve směru do Českých Budějovic auto srazilo se zvěří. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už za chvíli vám představíme nový seriál o dlouhověkosti. Až do pátku uslyšíte příběhy lidí, kterým je 100 a více let. Začínáme reportáží se 103letou paní Bělou. Ještě nedávno se učila španělsky. Zajímavou reportáž uslyšíte tedy už za chvíli. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré ráno.

0: Možná, že právě této parádě, o které nám zpíval Karel Zich, odpovídal váš víkend, který už je ovšem minulostí. Máme tady pondělní ráno s datem 4. května roku 2026, 5 hodin 36 minut. V Česku přibývá lidí, kterým je 100 a více let. Teď jich je 1158. Jak tráví čas a co jim dělá radost? O tom je nový seriál Českého rozhlasu. V prvním díle poznáte paní Bělu Krásovou, její neuvěřitelných 103 let.
1: Paní Bělo, jaký jste ročník?
2: Jsem ročník 22.
1: A jste narozená v prosinci, takže vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
2: No, já se cítím docela dobře. To je náhoda, opravdu. Nikdy jsem nestará o to, abych byla 103 let.
1: A v rodině máte dlouhověkost?
2: No, jedna babička byla 98, moji rodiče 89. Pocházím ze Dvora Králové, tam jsem byla až do 3. třídy, 4. jsem chodila už v Praze.
1: Na sobě máte růžový svetřík a vy jste přišla. Používáte chodítko?
2: Chodítko, bohužel, musím, nemám tu rovnováhu.
1: Máte drobnou postavu? Barvíte si vlasy? Máte zřizavé?
2: To jsme si řekli s kamarádkou jednou, jsme byli malý holky, že nebudeme nikdy se divit. V rámci možnosti peču o sebe, no.
1: Jak byste se popsala? Jaká jste?
2: To je těžký. Taková normální ženská. S 5 dětma.
1: S 5 dětma.
2: Jsem babička i prababička. I prababička.
1: Máte velikou rodinu. Jsem do domova pro seniory v Praze 4. V Hájích za vámi často chodí.
2: Děti za mě chodí každý den. To mě drží při životě. Jsou strašně hodní, všichni.
1: Vy máte moc hezké příjmení, prozradíte?
2: Moje příjmení je Krásová.
1: Krásová.
3: Paní Běla se vdávala ve 27 letech. Vzala si Miloslava Krásu, historika a indologa, který napsal o Indii a tamní kultuře několik knížek. Běla se starala o 5 dětí a také překládala z angličtiny a němčiny. Dřív lyžovala, vyrážela na túry nebo do Sokola. Dnes ve 103 letech v pražském domově pro seniory chodí dvakrát v týdnu na cvičení.
2: Chodím na tělocvik, hrozně ráda, ale je takový moc mírnej, že mě to neunaví.
1: Neunaví vás to?
2: Mě to neunaví a já si cvičím někdy i na chodbě sama.
1: Tak my se teď přesuneme do vašeho zoukoutku v domově pro seniory. Vy vstáváte a berete si chodítko, to je vaše jistota. To chodítko.
2: Moje jistota, jo.
1: Co říkáte?
2: Že si odbiju povinný chození odpoledne.
1: Tím naším přesunem, že si odbydete vaše odpolední chození.
2: Musím se udržovat dobrý fyzický kondici. I když taky hodně ležím, ale to patří k věci.
1: Ale jdete rychle? Máte tenisky?
2: Tady se taky projdu, tak to je dobrý.
1: Jakýkoliv trénink se počítá?
2: To se ví.
1: A paní Bělo, co paměť?
2: Výbornou paměť mám, opravdu. Musím se pochválit.
1: A vy máte i mobilní telefon, ten je tlačítkový?
2: Tlačítkový.
1: A co říkáte na takové vychytávky technologické, elektronické, jako třeba i různá dotyková zařízení, robotické vysavače, které jezdí po bytě?
2: Má to dcera a moc to nepoužívá, radši luxuje.
1: A tady máte andulky?
2: Tamhle ti velký jsou líní, ti málo chodí.
1: A je nějaké období, do kterého byste se ráda vrátila?
2: Do mládí jedině.
1: Do mládí
2: mě tak dobrý. A to už se nedá vrátit. Musím být spokojená s tím, co je.
1: Napadá vás nějaká rada, kterou byste dala lidem?
2: Že skromnost je dobrá vlastnost.
1: Říká Běla Krásová, která se narodila v roce 1922. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písní.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

0: počasí.
1: Větrní, pěkných, plus 9, téměř mírně skoro polojasno, zdraví Zuzka a Honza a pejsci, tak děkujeme za další SMSku, těším se na další SMSky od vás, 90 01 03, číslo naší SMS brány, kam zasíláte zprávy ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Aktuální teploty 12 až 9 stupňů, v údolích ojediněle 7 stupňů Celsia. Dnes v pondělí 4. května bude převládat velká oblačnost. Lokálně bude i polojasno. Oblačnost k večeru bude přibývat. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Pondělní maxima 24 až 27, na horách 20 až 23, vítr o rychlosti 4 metry za sekundu, bude slabý proměnlivý a předpokládané množství srážek nepřesáhne 5 mm. Rostylové podmínky při pondělku dobré.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Co chystá Českokrumlovská zámecká jízdárna pro dnešní večer? A i milovníci hub si přijdou na své vtipech pro volný čas, tak si počkejte, máte je tady v našem vysílání už za pár chvil. A do té doby vás jisto jistě potěší Kylie Minogue.

0: 5.49, to je aktuální čas, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jdeme na několik tipů při pondělku právě pro vás.
1: Tipy pro volný čas.
0: Českokrumlovské zámecké jízdárně dnes od 20 hodin můžete vidět představení Sen o říši krásy. Jde o premiéru festivalu Jižní sféra, který představuje divadlo venku. Mykologický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích dnes pořádá přednášku na téma Mléčně kvášené houby. Pořad, který připravil Vlastimil Růžička, začíná v 17 hodin. Jarní výměnný trh s přebytečnými sazenicemi, květinami nebo rostlinami začne dnes v 16 hodin na Staré faře v Trhových Svinech. Součástí bude sbírka oblečení potřebným. Čisté obnošené věci, které už nepotřebujete, můžete nosit uložené v pytlích. Výstavu mistrovských replik českých korunovačních klenotů si můžete prohlédnout v Borovanském klášteře. Otevřeno má od pondělí do neděle až do 29. července. V Táborském divadle dnes můžete vidět představení Eva o životním příběhu a písních Evy Pilarové v podání souboru Městského divadla Zlín. Začátek je v 19 hodin. V kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí dnes od 15 hodin hrají divadlo pro batolata. Studio Damůza tam připravilo žirafí příběh ze savany s názvem Balalans. Náramky pro maminku k svátku je název dnešní řemeslné dílny pro veřejnost v Prachatickém muzeu. Začíná v 15 hodin. Kdo byl Petr Vok? Jaké jsou mýty a pověsti kolem jeho osoby? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, můžete si dnes vybrat jednu z prohlídek s klasickým průvodcem v zámecké lékárně v Třeboni. První vyjde ve 14.40. A na závěr konvoj vojenských historických vozidel jako připomenutí konce druhé světové války přijede dnes ve 14.20 na autobusové nádraží ve Vacově.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Mnoho obcí letos nedostane od státu peníze na pracovníky zajišťující veřejné práce. Prezidenti Česka a Finska budou jednat o posilování Severoatlantické aliance nebo o obraně. Volejba

0: fotbalisté Karlovarska prohráli na palubovce Lvů Praha a finálová série Extraligy je tak vyrovnaná. Dnešní obloha bude převážně oblačná, naměříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Vyloučené lokality dostanou od státu SNAS příspěvek na veřejné práce. Malé obce bez větších sociálních problémů na něj naopak nedosáhnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí změnilo zaměření programu na podporu zaměstnávání.
1: Seču trávu, občas se i pleje.
2: I tyto veřejně prospěšné práce dělá protáhlý na Písecku Josef Šesták. Obec dostávala v minulých letech na brigádníky příspěvek od státu. Letos musí vše platit ze svého rozpočtu, říká nezávislá starostka Jana Študentová.
3: Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni a vydat 4násobek.
2: Letos je program zaměřený na určité obce, vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Podpora míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání.
2: Obce by mohly v budoucnu získat podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: V krajských nemocnicích na Vysočině mohou zaniknout některá oddělení. Kraj chce péči ve svých zařízeních specializovat. Teď si nechává zpracovat analýzu, která mu má říct, jakou mají nemocnice lůžkovou kapacitu nebo jakou mají výkonnost. Uvedl to hejtman z hnutí ANO Martin Kukla. Například třebíčská nemocnice skončila v loňském roce se ztrátou přes 48 milionů korun. Její kumulovaná ztráta pak přesahuje 111 milionů korun. Loni kraj půjčil kvůli problémům s hrazením závazků 65 milionů. Prezident Petr Pavel se v Praze setká s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Jednat spolu budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance nebo o další podpoře Ukrajiny.
5: Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Finský prezident Alexander Stubb, který je v zemi hlavním představitelem zahraniční politiky, má v Evropě reputaci státníka, který umí vyjednávat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Kromě zahraniční politiky spolu budou oba prezidenti nejspíš jednat i o obraně. Finsko je známé svou připraveností armády i civilního sektoru. Země má také zkušenosti se stíhačkami F-35, na jejichž dodání Česko čeká. Kromě prezidenta Petra Pavla se Alexander Stubb setká například i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V úterý se pak na Hradě zúčastní konference Evropa jako úkol. Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Volejbalisté Karlovarska prohráli na palubovce Lvů Praha 1-3 na sety. Finále extraligy je tak vyrovnané 2-2 na utkání. O mistrovi rozhodne až pátý zápas. Karlovarsko může těšit, že poprvé ve finálové sérii získalo na hřišti soupeře alespoň set. Čím to bylo, říká blokař západu Čechů Antonín Klimeš.
6: My vidíme, že když se dostaneme nad Pražáky, tak oni taky nejsou bůhvíjací. Musíme je dostat pod sebe a potom je tam udržet a nepolevit.
0: Rozhodující pátý zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech.
7: Počasí.
0: Dnes bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na prvním stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici 147 v Drahově na Táborsku, hoří tam auto, opatrně projedete. A dobře dojeďte, přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice krátce po 6. hodině po zprávách pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Tak dobré jitro, máme tady 4. květnové ráno, je pondělní, svátek slaví Květoslav, přejeme jen to nejlepší. České hokejové hry, bitvu Táborska pod Žižkovskou věží si pod naši rozhlasovou lupu vezmeme už za chvíli ve sportovních ozvěnách. Bude toho ale samozřejmě mnohem, mnohem více, tak si počkejte na reportáž kolegy Kamila Jáši. Dobré ráno.

0: sportovní ozvěny.
1: Dynamo České Budějovice prohrálo v Příbrami. Táborsko bojovalo o body pod Žižkovskou věží. České hokejové hry s jeho českou stopou. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Povídat si budeme o hokeji a o fotbale, pozveme vás také na noční běh pro světlušku. Příjemný poslech a příjemnou zábavu vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Velmi vzácným hostem sportovních ozvěn je Václav Vochoska, legendární veslař, který vybojoval 2 olympijské medaile, obě bronzové, v Montrealu a v Moskvě. Teď přebírá kormidlo jihočeské sekce Českého klubu olympioniků. Byli jsme u toho, když své úkoly popisoval.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Olympijskou myšlenku se snažíme šířit mezi mládež, mezi mladí, takže se zúčastňujeme akcí, jako byla třeba teďka v Budějovicích k olympiádě zimní, olympiáda dětí a mládeže a takovýhle. Tam nás zvou víceméně na předávání medailí. Když jsem dělal fakultu tělesní a výchovy sportu, tak tam byl Dovalil. Byl jsem u něj na zkoušce a na otázku, co je sláva, tak co vás napadne? Samozřejmě polní tráva. A on řekl, to ne, sláva je věc, o kterou musíte pečovat, musíte ji zalejvat, jinak uschne a stane se z ní polní tráva. A vás, olympijský medailisty, musí zavazovat k tomu, abyste pořád tu olympijskou myšlenku šířili a samozřejmě i připomínali tu svoji slávu, nebo respektive tu dobu, kdy jste získali medaile a tak dále. Tak je to vaše povinnost. Tak mě v tomhle tom jako poučil a dodal, kdybyste to nebyl vy, Václave, tak jsem vás vyrazil.
1: Jak se díváte na vaše následovníky?
2: Třeba oni to žije, já spíš koukám do té kategorie toho špičkového vrcholového sportu a to se to pohybuje v takových sinusovkách. Jo? Před nedávnem Sinek Knapková, olympijská vítězka, jo? Tak to jsme byli na vrcholu, no tak samozřejmě chvilku budeme zase dole, ale určitě se zase něco objeví.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Výsledkově rozebírat české hokejové hry kompletně nebudeme, připomeneme si ale jihočeskou stopu. Kteří hráči mají i jihočeskou minulost? Brankáři Kváča a Patera, obránce Cibulka nebo útočník Voženílek. A zápas s Finskem rozhodl Matyáš Filip, který začínal v Jindřichově Hradci.
3: Radost, když jsem jí moc neprojevil, že jsem byl docela už hotový, ale jo, jsem vděčný za každou minutu, co tady můžu strávit, protože ještě 3 roky zpátky bych si to ani nepomyslel, že tady můžu být. Je to půl hodinky do Hradce, takže je to kousek. Takže jsem rád.
1: Spokojení byli i fanoušci. Zápas se Švédy sice skončil prohrou 2-4, ale zpestřila ho živě dechová sekce Pražské filharmonie. Diváci zpívali i při nepříznivém výsledku o tom, že není nutno, aby bylo přímo veselo. Fotbalové výsledky, nejprve druhá liga. Dynamo České Budějovice prohrálo v Příbrami 1-2. Jeho Češi vedli od první minuty, ale body nepřivezli. Táborsko na Žižkově také vedlo 1-0, ale odjíždělo s prohrou 1-3. Silon čelil v prvním poločase 3 penaltám, byly z nich 2 góly. Ve třetí lize Písek přivezl bod za nerozhodný výsledek v utkání s příbramskou rezervou 1-1. Remizovalo i Bčko Dynama a to z Plzní B 2-2. Táborská akademie prohrála s Královým dvorem 0-2. Z nižších soutěží dnes vyrážíme mezi dorostence. V krajském přeboru dorostenců Strakonice prohráli s Pískem Vysoko 0-8. V domácí sestavě nastupuje Samuel Pajma, který shodou okolností začínal právě na Písecku.
4: Na Hradišti, na Písecku. Potom po těch 6 letech jsem přestoupil vlastně do Strakonic.
1: Tabulku krajského přeboru dospělých vám přineseme v následující rubrice sportovních ozvěn.
0: Tabulka.
1: V nejvyšší krajské fotbalové soutěži jsou jasně první Strakonice, druhý je Olešník, třetí místo patří Třeboni, čtvrtá příčka je Jindřichův Hradec, který vyhrál v Dolním Dvořišti 2-0. V závěru tabulky začíná být hodně těsno právě pro fotbalisty z Dolního Dvořiště, kteří jsou na 14. pozici, mají 23 body, stejně jako 15. Semice. Poslední je beznadějně Týn nad Vltavou, který nazbíral ve 24 zápasech jen 11 bodů. Skóre týnských fotbalistů je hrozivé 25-70.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: Ve středu se můžete aktivně zúčastnit běhu pro Světlušku. Letos se v českobudějovickém parku Stromovka poběží už 15. ročník. Český rozhlas je partnerem akce, srdečně vás všechny zveme. Stojí za to se přijít jen tak podívat. Start nočního běhu je přesně v 9 hodin večer. Krátká trasa měří 2,3 km, je to jeden okruh. A ta dlouhá 4,6 desetin, tedy dva okruhy. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. No a třeba se společně potkáme ve středu večer 6. května při nočním běhu pro Světlušku.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice.

0: Je 7:15, posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: A já už kontroluji naši SMS bránu. Jasno plus 7, trhové sviny, pěkný den všem přeje a zdraví Boža. Dobré ráno v Třeboni, polojasno plus 12 stupňů, zdraví Ruda. V Nové Peci je zatím polojasno a 6 stupňů, přeji úspěšný den, podepsána Dagmar. Krásné ráno a délko ve Strakonicích je oblačno plus 7 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra, děkuji. Co říká aktualizovaná předpověď Českého hydrometeorologického ústavu? Dnes bude převládat oblačno, k večeru oblačnost od západu ještě více přibude, odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Maxima 23 až 26, na horách naměříte 20 až 23 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, předpokládané množství srážek nepřesáhne 2 mm a rozptylové podmínky dobré.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Je u mladých fotbalistů zájem o brankářský post? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od fotbalového trenéra Petra Kouby. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, ať už nás ladíte v Jindřichově Hradci, v Dačicích, nebo například v Českých Budějovicích, Písku, Strakonicích, tak vám přejeme dobré ráno.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý fotbalový brankář, v současné době trenér Petr Kouba. Dozvíme se například i to, jestli se můžeme v současné době pochlubit talentovanými brankáři.
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: A celý rozhovor s Petrem Koubou si poslechněte dnes po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krásné pondělní ráno s datem 4. května.

0: Věra Špinarová jako součást dnešního jihočeského rána. Dobré pondělní ráno, Lenka Rybáčková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Uvedl to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jde o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Spolu s nimi v zálivu uvízlo taky přibližně 20 000 námořníků. Nabídka se podle amerického prezidenta Trumpa týká lodí ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Město Slavonice začalo s opravou hrotnice na Dačické bráně, která byla v havarijním stavu. Náklady odhadují na zhruba 940 tisíc korun a podávají žádost o podporu z programu regenerace městských památkových rezervací. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Oprava by měla být hotová letos v listopadu. Překážky v půdě posilují kořeny rostlin, ukázal to výzkum vědců z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Novou studii publikovali ve vědeckém časopisu Science. Po nárazu do překážky kořeny zpevní svou buněčnou stěnu a lépe pronikají zhutnělou půdou. Vedoucí výzkumné skupiny Ivan Kulich vysvětlil, že pochopení mechanismu a schopnosti aplikovat ho na kořeny rostlin může pomoct ve šlechtění různých odrůd, které budou kořenit lépe. Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál po startu z prvního místa Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede v pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho v Miami piloti McLarenu, druhý Brit Norris a třetí Australan Piastri. Dnes bude převládat velká oblačnost. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Naměříme mezi 23 a 26 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Při pohledu do obecní kroniky Kožlí na severním Písecku vás může překvapit, kolik lidí, kteří by se dali charakterizovat jako čelní představitelé prvorepublikového Československa, tam každým rokem jezdívalo. A důvod? Prozaický. Více si o něm a o nich řekneme v jihočeské vlastivědě, kterou dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se jí už za chvíli. Teď na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice ABBA. No.

V Jihočeské vlastivědě se teď vypravíme do Kožlí na vepřové hody, ale pozor, pochutnáme si společně s prvorepublikovou elitou. Tomáš Garrigue Masaryk, Antonín Švehla, František Udržal, Jan Syrový, Rudolf Bechyně, Karel English, Karel Čapek. To je výčet jen několika jmen mužů, jejichž podpisy můžeme vidět na úvodní stránce obecní kroniky Kožlí na severním Písecku. Politici, národohospodáři, vojáci a další čelní představitelé prvorepublikového Československa, často i se svými manželkami, každoročně přijížděli do malé obce u Orlíka na vepřové hody, které pro ně organizoval Jaroslav Preiss. Tento vlivný finančník, dlouholetý šéf živnostenské banky a zároveň milovník společnosti a lovu si Kožlí zamiloval už před válkou a pravidelně tam pobýval v hotelu u Nováků. Později si dokonce od Schwarzenbergů zakoupil nedaleký statek Lavičky. Největší pozornost při sešlostech, odbývaných právě u Nováků, přitahoval samozřejmě prezident Masaryk, který do Kožlí zavítal celkem čtyřikrát, a to v letech 1923, 26, 27 a 1928. Zejména jeho návštěva 6. března 1927 byla pro Kožlí památná, protože tehdy byl jeho příjezd předem ohlášen a pan prezident tak mohl být náležitě uvítán místními lidmi a delegacemi z okolí. Jinak byly hody čistě soukromou záležitostí, umožňující neformální politické diskuze a zábavu, ke které přispíval třeba i Karel Haschler nebo Vlasta Burian. Budova hotelu, který byl na okraji obce postaven v roce 1903, slouží svému účelu dodnes.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, protože je 6:45, tak jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová, které přeji dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Tak Evi, zeptám se na aktuální situaci, co se týče počasí, která momentálně vládne v Česku.
2: V Čechách je převážně oblačno až zataženo a na Moravě místy až skoro jasno. Na západě a ve středu Čech se místy objevují přehánky. Teplota se pohybuje mezi 5 a 13 stupni, nejchladněji hlásí Březník -2,5. V Českých Budějovicích je teď oblačno 10 stupňů, bez větří, tlak přepoštěný na hladinu moře je necelých 1015 hektopaskalů. Na Churáňově je taky oblačno 12 stupňů a severozápadní vítr 1 metr za sekundu.
0: Jaký bude dnešní den?
2: Pořád ještě teplý. Naše území se nachází v nevýrazném poli nižšího tlaku vzduchu a západně od našich hranic se vlní frontální rozhraní. Proudí k nám teplý vzduch od jeho západu. Převláda dneska bude oblačno, k večeru od západu té oblačnosti ještě přibyde. Odpoledne a večer se taky ojediněle může objevit slabá přehánka. Teplota dneska vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách bude mezi 20 a 23. Vítr povane jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a vyjo je na nízké zátěži.
0: V kolik nám vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyšlo v 5:36 a zapadne ve 20:22.
0: A poprosím i o teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu.
2: Maximum z roku 1977 je 28,7 stupně a minimum z roku 1925 -4,3.
0: A ještě se zeptám na předpověď, kterou jste vyzjistili pro dnešní noc a zítřejší den.
2: V noci čekáme velkou oblačnost a zpočátku na západě kraje ojedinělé přehánky. K ránu se pak ta oblačnost začne, ale jenom přechodně, protrhávat. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Ráno a dopoledne to vypadá tedy na více sluníčka, ale odpoledne se zase zatáhne. A taky se místy objeví přehánky, ojedinělé i bouřky. Teplota přes den vystoupí podobně jako dnes na 23 až 26 stupňů a na horách bude kolem 21. Vítr povane slabý, k večeru mírný, proměnlivý, převážně ale západní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
0: Byla s námi meteoroložka Eva Houbová, které děkuji za těch pár minut a opět se těším na slyšenou za hodinu.
2: Taky se těším na slyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Vyloučené lokality dostanou od státu snáz příspěvek na veřejné práce. Malé obce bez větších sociálních problémů na něj naopak nedosáhnou. Proč? Dozvíte se už za chvilku.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, aktuální čas 6 hodin 52 minut. Dobré ráno. Mnoho obcí letos nedostane od státu peníze na pracovníky zajišťující veřejné práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo pro tyto účely sice více peněz než loni, podpora se ale zaměřuje především na vyloučené lokality. Pro malé obce, které o příspěvek přijdou, je to velký zásah do rozpočtu.
1: Když je třeba některý keře přistřihat, jsem tam i nějaký větve, seču trávu, občas se i pleje.
2: Josefa Šestáka jsem právě zastihla nedaleko obecního úřadu v Tálíně na Písecku, jak štěpkuje ořezané větve. Je brigádníkem, kterého obec využívá právě na veřejné práce.
1: Přes zimu jsem tady třeba jenom hodinu, no ale teď, jak to začalo tím březnem, tak jsem tady někde i 6 hodin, no a v létě třeba i 8 podle potřeby.
2: Na brigádníky zajišťující tyto práce dostávaly obce v minulých letech příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí. Letos je ale situace jiná, říká nezávislá starostka Tálína Jana Študentová.
3: No ještě poslední dvou letech zpátky jsme mívali podporu na společensky účelné pracovní místo ve výši 75% celkových nákladů, takže nás na toho pracovníka náklady vyšly přibližně na 5000 korun měsíčně.
2: Podle Jany Študentové to bude citelný zásah do rozpočtu obce.
3: Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni jako na hlavní pracovní poměr pro obec a budeme muset vydat přibližně 200 tisíc z rozpočtu, které bychom mohli vynaložit případně na opravu kapliček. Může dojít k tomu, že budeme muset tyto záměry odložit.
2: Letos je alokace pro tento program Ministerstva práce a sociálních věcí 90 milionů korun, tedy o 30 milionů korun víc než loni. V průběhu 10 let se ale tato částka snížila zhruba o 2,6 miliardy korun. Letos je navíc program zaměřený na obce se zvýšenou mírou sociálních problémů, vysvětluje mluvčí Jakub Slavík.
4: Prostředky na program na podporu zaměstnávání, tedy i veřejně prospěšné práce, se rok od roku snižují, protože se už nedají financovat ze zdrojů Evropské unie. Podpora aktuálně míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání nebo s dalšími znevýhodněními na trhu práce.
2: Obce by mohly v budoucnu získat ještě podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh, dodává Jakub Slavík.
4: Cílem programu je vytvářet pracovní příležitosti pro příjemce dávek státní sociální pomoci, zejména v lokalitách, kde nová pracovní místa běžně nevznikají, což je případ i malých obcí. Příprava programu je zatím v procesu.
2: Obce se budou moct přihlásit do tohoto programu po schválení připomínek. Pravděpodobně to bude ve druhé polovině roku nebo až v příštím roce. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ode dneška musí řidiči nedaleko Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku počítat s úplnou uzavírkou silnice první třídy. Přes 89 tisíc žáků dnes bude psát didaktické testy. Začíná společná státní část maturity. České hokejové hry vyhrály Švédové. Český tým prohrál se Švýcarskem 0-1 po samostatných nájezdech. Obloha dnes bude převážně oblačná, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Práce uzavřou dvoukilometrový úsek silnice 1/23 nedaleko Kardašovy Řečice. Řidiči musí mezi obcemi Záhoří a Pleše počítat s úplnou uzavírkou. Ředitel

0: ředitelství silnic a dálnic tam začne ode dneška opravovat povrch vozovky. Úsek už je ve špatném stavu a kromě trhlin a vyjetých kolejí se na něm odlamují kraje. Povrch bude firma opravovat zhruba 2 měsíce. Objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny povede přes Nítovice, Drahov a Veselí nad Lužnicí. Nákladní auta budou jezdit přes Jindřichův Hradec a Třeboň. Práce vyjdou na skoro 24 milionů korun. Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Podle starostky Markéty Lavické za KDU-ČSL má suma motivovat a taky kompenzovat čas a náklady na přehlášení pobytu.
1: Probíhá výstavba bytových domů, postupně přibývají nové byty, takže očekáváme, že v souvislosti s tím bude přirůstat počet obyvatel, ale to se zatím neděje. Takže chceme právě motivovat ty nově příchozí obyvatele, aby si přihlásili trvalý pobyt.
0: Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší částku za změnu trvalého pobytu v kraji. Ždírec nad Dobravou nebo Tis na Havlíčkobrodsku vypláceli 3 000 korun, Okřížky na Třebíčsku 4 000. Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Přes 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy, které připravuje státní organizace Cermat. Dnes budou z matematiky a z anglického jazyka. Z jakých předmětů budou psát maturanti testy v následujících dnech, dodává ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
2: Úterý 5. května budou žáci konat zkoušku z českého jazyka a literatury a 6. května pak ti, kteří si vybrali matematiku rozšiřující a nebo další cizí jazyk. Tam je vlastně francouzština, němčina, ruština a španělština. Sport.
0: Hokejová reprezentace na závěr českých her podlehla Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. Pokračuje brankář Josef Kořenář. Na střelce speciálně připravený nebyl.
3: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a byli o rengo šťastnější. První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to v jednom gólu, no, až nájezdy, takže šance byly na obou stranách. Počasí.
0: Tlak vzduchu na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Bude převážně oblačno a k večeru oblačnosti od západu ještě přibyde. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Na horách naměří do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a biozátěž nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě dvou aut došlo na silnici 34 u Štěpánovic v okrese České Budějovice a probíhají záchranné a vyprošťovací práce v ulici Rokycanova v Táboře. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Už za okamžik se vzneseme na křídlech iluzí a to ruku v ruce s Václavem Neckářem. I proto zajisté posloucháte Český rozhlas České Budějovice, protože vám hrajeme písničky, které nestárnou. Pokračuje jeho české ráno, aktuální čas 7 hodin, k tomu 5 minut. Od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Adéla Jirkalová. V kalendáři je dnes také napsáno jméno Květoslav, což je mužské křestní jméno slovanského původu, které znamená kvetoucí nebo květinami oslavovaný a v České republice má svátek právě dnes. Mimochodem jde o slovanskou obdobu latinského jména Florian. Přejeme tedy Květoslavům, kterým se říká též Květek, Květouš či Slávek a také Květoušek, jen to nejlepší. Za chvíli rozhlasový sloupek datován k dnešnímu dni, tedy k pondělku s datem 4. května. Dobré ráno.

0: 7 hodin, k tomu 8 minut a po víkendové pauze pro vás máme opět rozhlasový sloupek. O čem bude? Dozvíte se to hned z první věty. Slovo má Martina Adlerová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, říkala mi v dětství moje maminka. Říká mi to ostatně i dnes. A tak se snažím, mám to už zažité. Do práce, z práce, uklidit, vyvenčit, vyprat a vytřít, udělat svačiny a přípravy, opravit poličku i diktáty. Makám na zahradě a makám i doma. Při řízení poslouchám angličtinu a před spaním si ještě stihnu zacvičit. Nic prostě nechci nechat na zítřek a nic nechci ponechat náhodě. A tak jedu, pracuju, makám a zařizuju, až se ze mě kouří. Když si o půlnoci v posteli uvědomím, že jsem zapomněla zalít dva čerstvě zasazené keříky, vstávám a v županu a s kropicí konví se potácím zahradou. Dalo by se říci, že jsem multifunkční workoholik, pro někoho prostě spíš magor. Dřív mi to dělalo dobře, že jsem taková zdatná a výkonná a tolik toho stihnu. Ale dneska už mě to tolik netěší. Čím dál častěji se mi stává, že pokukuju po kafíčku a po dortíčku a při pohledu na činky, povalující se v koutě, se mi zvedá žaludek. Radši bych si dala pohov a leháro. Jenže mi to nejde, protože jsem doteď jela na doraz a jinak to neumím. A tak jsem si pro sebe musela najít nějaké nové pravidlo nebo přísloví, kterého bych se mohla držet. Nějakou mantru, kterou bych si mohla opakovat. Takže, co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítřek. Bejvávalo. Dneska pro mě platí. Co můžeš udělat dnes? Odlož na pozítří. A zítra máš volný den.
1: Český rozhlas České

0: Čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde dozněla Bára Basiková. Za chvíli si dáme písničku Felicita, tak si počkejte a jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Felicita. Ve Velešině jasno, 10 stupňů, dobré ráno vám všem přeje Andulka, to je SMSka od vás, přidáme další, v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, obloha je tedy polojasná, klidná, 11 stupňů, hezký den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 12 stupňů, zdravý a hezký den přeje Marie. Tak to vypadá, že se nám ten vzduch konečně kapánek ohřívá. To tvrdí i Český hydrometeorologický ústav. Dnešní nejvyšší maxima, podobná jako ta včerejší, 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes při pondělku naměříte 20 až 23 stupňů. Převládat dnes bude oblačno. K večeru oblačnost od západu ještě přibude a odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Předpokládané množství srážek dnes do 2 mm maximálně a rozptylové podmínky dobré.
2: Archeologii, ekologii, ale třeba i geologii propojuje kniha Hinterland, archeologie severočeských pískovcových krajin, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera za naučnou literaturu. Její spoluautor Petr Pokorný se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá výzkumem v oboru environmentální archeologie. Co přesně tenhle pojem znamená a jak moc detektivní práce to je zkoumat tak vzdálenou minulost? Nejen na to se Petra Pokorný zeptáme v pondělí 4. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: A už za chvíli si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál O zvonech. Vypravíme se do obce Lažiště na Prachaticku.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do obce Lažiště na Prachaticku. Mezi dominanty této malebné pošumavské obce patří původně středověký kostel svatého Mikuláše, vystavěný už ve druhé třetině 14. století. V průčelí má hranolovou věž, ve které se v současnosti nachází dva zvony. Jako první si představíme památný zvon svatý Petr, který má hlavní nárazový tón,

Zon svatý Petr má průměr 60 cm a váží přibližně 170 kg. Roku 1506 ho ulil Jan Konvář v Klatovech. Koruna zvonu je ozdobena stylizovanými jetalovými trojlisty. Na zvonu je český nápis, který zní: Léta páně 1506. Jan Konvář dělal. Na plášti je pěkný reliéf svatého Petra v pětibokém gotickém rámečku. Teď si poslechneme vyzvánění malého náhražkového zinkového zvonu.

Zinkový zvon má hlavní tón C3 a průměr přibližně 40 cm. Ve válečném roku 1943 ho ulila slévárna Marie Bauerové v Norimberku v Německu. Na plášti je reliéf ukřižovaného Krista s výraznou vlající bederní rouškou. Ve střední linii pláště je německá modlitba, která v překladu zní: Pane, smiluj se nad námi. V době druhé světové války se bronzové suroviny směly používat výhradně pro potřeby válečného průmyslu a zvony se z bronzu nelily. Naopak byly rekvírovány a ničeny. V té době se proto zvony vyráběly buď z oceli nebo z náhradních slitin, například ze zinku a antimonu, jako tento malý zvonek. Z archivních pramenů víme, že válečné rekvizice nenechaly v lažišti z původního souboru zvonů z Holanic. Dříve zde podle kampanologa Radka Lungy visela zajímavá 3 zvonů doplněná umíráčkem. Jednalo se o zvon patrona kostela svatého Mikuláše od Mikuláše Lleva z Prahy Hradčan z roku 1675. Dále svatojakubský zvon z roku 1496 s českým nápisem, přelitý Rudolfem Pernerem roku 1897 v Českých Budějovicích. Třetí byl zvon lineckého barokního zvonaře Silvia Krojce z roku 1746, darovaný místním farářem Janem Krištofem Fidlerem. A čtvrtý byl zvon umíráček z pražské dílny Františka Antonína Franka z roku 1764 s reliéfem svatého Prokopa. V současnosti se tedy ve věži kromě zinkového zvonu nachází pouze jeden bronzový zvon, který původně pochází z kostela Nejsvětější Trojice ve Skapcích na Tachovsku. Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z lažiště na Prachaticku ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Posloucháte jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli pro vás důležitý rozhovor, který se týká chystaných dopravních změn na jihu Čech. Tak si počkejte.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmů a uhradit daň. Podání je možné online nebo datovou schránkou. Pokud se opozdí o víc než 5 pracovních dnů, hrozí jim sankce. S daňovým poradcem se lhůta prodlužuje až do začátku července. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se včera v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš poté řekl, že mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy a Česko má zájem podílet se na obnově Ukrajiny. Novou možnost, kam jít sportovat, mají lidé v Jihlavě. Na střeše tamní horácké arény je v provozu skoro 250 metrů dlouhý běžecký ovál se třemi drahami a výhledem do okolí města. Přístupný je od minulého týdne. V Táborském divadle dnes můžete vidět představení Eva o životním příběhu a písních Evy Pilarové v podání souboru Městského divadla Zlín. Evu Pilarovou a její život znázorňují v mikropříbězích úplně od začátku její kariéry jako studentku v době rozkvětu divadla Semafor. Začátek je v 19 hodin. Jarní výměnný trh s přebytečnými sazenicemi, květinami nebo rostlinami začne dnes v 16 hodin na Staré faře v Trhových Svinech. Součástí bude sbírka oblečení potřebným. Čisté obnošené věci, které už nepotřebujete, můžete nosit uložené v pytlích. Bude převážně oblačno a k večeru oblačnosti od západu ještě přibude. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Teploty se vyšplhají až na 26 stupňů, na horách naměří do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla v Rokycanově ulici v Táboře, taky na silnici 34 u Štěpánovic na Českobudějovicku a i na silnici 159 u obce Březnice na Táborsku. Opatrně projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidiče na jihu Čech čekají v květnu a v červnu komplikace na železničních přejezdech. Na čtvrtém koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm bude Správa železnic postupně uzavírat přejezdy i příjezdové cesty. Na co si dát pozor a jak se omezení dotknou dopravy, probereme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Teď kapela Nazaret a Love Hurts. Další z písniček, které nestárnou. Dobré jitro.

0: Na jihu Čech se v květnu a v červnu musí řidiči připravit na dopravní omezení na železničních přejezdech. Uzavírky se dotknou čtvrtého koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. A některé cesty se kvůli objížďkám výrazně prodlouží. My jsme měli na tuto chvíli domluven rozhovor s policejním mluvčím Jiřím Macnerem, který se z něj ale na poslední chvíli omluvil kvůli aktuální poradě. Tak prosím, přijměte i vy, milí posluchači, tuto omluvu. Za chvíli aktuální informace o počasí s meteoroložkou Evou Houbovou a do té doby kapela Olympic a otázky.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Na telefonu už, protože je za pár vteřin 7:45, čeká meteoroložka Eva Houbová, které znovu přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Jak máme právě teď?
2: V jižních Čechách je teď polojasno až oblačno, beze srážek a teplota se pohybuje mezi 6 a 13 stupni. V Českých Budějovicích je oblačno 12 stupňů, bez větří, tlak přepoštěný na hladinu moře 1014 hektopaskalů. Na Choráňově je taky oblačno 12,5 stupně a vítr severozápadní o rychlosti 2 metry za sekundu.
1: Jaké počasí přinese tento první pracovní den tohoto zkráceného týdne?
2: Západně od našich hranic se vlní frontální rozhraní a proudí k nám teplý vzduch od jeho západu. Dneska čekáme převážně oblačno a k večeru od západu oblačnosti ještě přibyde. Odpoledne a večer se taky objeví ojedinělé přehánky. Teplota vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách bude mezi 20 a 23. Vítr povane jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
1: Jaký je aktuální stav vody na jihu Čech?
2: Na Soumarském mostě je stav 50 cm, takže je splouvání povoleno, ve Vyšším Brodě 64 cm a průtok 7,3 metru krychového za sekundu. V Lužnice na Pilaři 110 cm, průtok 0,4, v Bechyni 85 cm a průtok 3,2, takže tam je to v pořádku. Otava v Katovicích je pořád ještě nad hranicí sjízdnosti, i když už je to na knop, stav 44 cm a průtok 4,4. Teplota vody se pohybuje mezi 11 a 15 stupni.
1: Ano, tak pokud nás právě teď poslouchají nějací vodáci, tak je zdravíme, ahoj a děkujeme za informace o vodáckém zpravodajství. Jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
2: Čeká nás v noci oblačno až zataženo a zpočátku na západě kraje ještě ojedinělé přehánky. K ránu se pak oblačnost přechodně protrhá. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Ráno a dopoledne zítra bude slunečné počasí, ale odpoledne se zase zatáhne a taky se místy objeví přehánky, ojedinělé i bouřky. Teplota vystoupí na 23 až 26 stupňů a na horách bude kolem 21, tedy podobně jako dneska. Vítr povane slabý, k večeru mírný, proměnlivý, převážně západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
1: A ještě poprosím o předpověď na středeční den.
2: Ve středu to vypadá na velkou oblačnost a místy přehánky, kterých večer ještě přibyde. Ojediněle se objeví i bouřka. Trošku se ochladí, ráno ještě ne, to bude kolem 10 stupňů, ale odpoledne do 22. Vítr slabý, převážně západní, do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik meteoroložka Eva Houbová, já pro tuto chvíli děkuji a naslyšenou se těším opět za hodinu.
2: Taky se těším, naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Od dneška pro vás máme v našem vysílání novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů. Naším průvodcem bude Martin Písařík. Už za chvíli prozkoumáme největší lidský orgán. Tak si počkejte, dobré ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Kapela Fool's Garden ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za chvíli celá. Svátek dnes v pondělí 4. května slaví Květoslav. Přejeme jen to nejlepší a před námi jsou čerstvé zprávy.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hasičům se nad ránem podařilo lokalizovat požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. V krajských nemocnicích na Vysočině mohou zaniknout některá oddělení. Kraj si nechává udělat analýzu. Americké plodiny pronikaly do Evropy jako luxusní zboží, zjistili to jihočeští vědci. Obloha dnes bude převážně oblačná, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hasičům se podařilo lokalizovat lesní požár u Rusavy na Kroměřížsku. Na rozloze asi 2,5 hektaru tam hoří mladý smíšený les, který od včerejšího odpoledne likviduje 17 jednotek. Na místě pomáhal i armádní vrtulník, který provedl 8 schozů vody. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se v noci prostřídali hasiči a po lokalizaci požáru jich už je nasazených míň.
3: A na ráno je plánováno další střídání sil a prostředků a je povolán na místo z vrtulník, který bude plněn na letišti v Brusném a bude pokračovat v činnosti na místě událostí.
1: V krajských nemocnicích na Vysočině mohou zaniknout některá oddělení. Kraj chce péči ve svých zařízeních specializovat. Teď si nechává zpracovat analýzu, která mu má říct, jakou mají nemocnice lůžkovou kapacitu

0: nebo jakou mají výkonnost, uvedl hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
1: Asi neudržíme všechny specializace ve všech nemocnicích. Prostě někde vzniknou centra specializovaný péče, kde ji využíváte výjimečně, když máte nějaký závažný onemocnění, tak budeme to směřovat centrum, aby to dávalo ekonomický smysl.
0: Například třebíčská nemocnice skončila v loňském roce se ztrátou přes 48 milionů korun. Její kumulovaná ztráta pak přesahuje 111 milionů. Loni jí kraj půjčil kvůli problémům s hrazením závazků 65 milionů. Brambory, rajčata nebo tabák se dostaly z Ameriky do Evropy jako luxusní zboží pro elity. Přes 180 archeobotanických nálezů rostlin amerického původu zkoumali zahraniční vědci ve spolupráci s laboranty z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mluvčí univerzity Edita Kadlecová upřesnila, že analýza ukázala, že jejich šíření od 15. století zařídili obchodní sítě, moc a prestiž.
2: Sport.
0: Fotbalisté Plzně vstoupili do nadstavbové skupiny o titul v šance lize vítězně. Doma porazili Hradec Králové 3-1 a udrželi si třetí místo v soutěži. Pátým východočechům Viktoria odskočila na rozdíl 7 bodů. To mimo jiné potěšilo trenéra Plzně Martina Hyského, který by byl rád i za to, že jeho svěřenci ve Štruncových Sadech poprvé od poloviny března zvítězili.
3: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
0: V dalším ligovém utkání nastoupí Plzeň proti Liberci. Hrát se bude ve Štruncových Sadech v sobotu.
2: Počasí.
0: Bude převážně oblačno a k večeru oblačnosti od západu ještě přibyde. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Na horách naměří do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na silnici 159 u Březnice na Táborsku a taky u Štěpánovic na Českobudějovicku. A pozor, taky na silnici 34 u Třeboně na Jindřichohradecku leží tam polystyrenové desky. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I krátce po 8. hodině pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tak příjemný start do nového pracovního týdne. Budiž vám ku dobré náladě fakt, že ten týden je zkrácený, aspoň ten pracovní, protože v pátek očekáváme svátek a tady doufám, že ve velké většině u vás platí, že budete mít volno. Pokud náhodou ne, nebo spíš ať tak, či tak, tak jsme rádi, že jste si nás vybrali jako svého společníka. Odměnou vám budou písničky, které nestárnou. Chystám pro vás v této hodince například kapelu Krištof s Jaromírem Nohavicou, zazní Jennifer Rush, Valdemar Matuška a právě teď posílám Michala Hrůzu. Už za chvíli je tady také kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene z té výročí narození muzikologa Luďka Zenkla z Tábora. Ani proto si naše vysílání nenechte ujít v dalších minutách.

0: kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomenu jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 4. května. Příjemný poslech. Prvého května by se 95 let dožila spisovatelka Milena Brůhová, která pocházela z Mirotic na Písecku. Spisovatelka a společnice slavné české zpěvačky Emy Destinové se jmenovala Marie Martínková, narodila se 4. května před 140 lety v Drahovicích na Písecku. Jaroslav Honzík byl solista opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, umělecký ředitel Jihočeského symfonického orchestru a zasloužil se o přebudování kostela svaté Anny na koncertní síň Otakara Jeremiáše. 5. května je 35. výročí jeho úmrtí. Hudební pedagog, muzikolog, kritik, profesor Luděk Zenkl se narodil 5. května před 100 lety v Táboře. V letech 1976 až 1991 vyšly celkem v 8 vydáních jeho dvě významné učebnice ABC hudební nauky a ABC hudebních forem. Profesor, fyziolog a první děkan biologické fakulty v Českých Budějovicích se jmenoval Pavel Blaška. 6. května to bude 10 let od jeho skonu. Rudolf Vicany byl šumavský německý spisovatel a narodil se před 115 lety v Nových Hradech na Českobudějovicku. Z Orlíku nad Vltavou na Písecku pocházel hudební skladatel a dirigent Johann Friedrich Kittel. 8. května uplyne 220 let od jeho narození. V Jindřichově Hradci se 8. května před 130 lety narodil dějepisec a teoretik umění Jan Květ. Mého května oslaví obdivuhodných 100 let Sir David Attenborough, britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista. V rozhlasovém pořadu Akcent z roku 2021 zazněl jeho hlas, který recituje slova oblíbené písničky od Louise Armstronga a taky ještě mimořádně bohatý medailon jeho práce.
2: I see trees of green. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
3: Attenborough vystudoval zoologii, geologii a sociální antropologii a víc než 6 dekád popularizuje společně se svými filmařskými týmy krásy země a přírodní vědy. A vystupuje také na ochranu přírody, v poslední dekádě zejména na podporu boje proti klimatické změně. Je autorem seriálu Život na planetě Zemi, Zvířecí dynastie, Dokonalá planeta, Ptačí svět, Modrá planeta a mnohých dalších televizních programů a filmů. Některé z nich, jako například Život na planetě Zemi, vidělo 500 000 diváků a sformovali to, co si za pojmem přírodovědná dokumentaristika představujeme. Jméno Davida Attenborougha také nese hned několik zvířecích i rostlinných druhů.
2: I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
1: Připomenu, že zpravodajský server iDnes.cz v souvislosti se stými narozeninami Davida Attenborougha odkazuje na jeho nový rozhovor pro magazín Yours. Svou celoživotní kariéru popsal jako procházení se po světě a sledování těch nejúžasnějších věcí. Devátého května před 135 lety přišel na svět ve Vimperku Hans Thomas Steinbrenner. Nejstarší syn Johana Steinbrennera, tiskař a nakladatel, který se v květnu roku 1945 jako tlumočník podílel na předání Vimperka a Kubovy Huti bez boje americké armádě. Gotthard Zimmer byl známý jako fotograf Šumavy, pocházel z Českých Žlebů na Prachaticku. Zemřel 10. května před 140 lety v Českém Krumlově. Dnešní kalendárium je u konce. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pěkné jarní dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Roku 1965 tuto písničku Kladivo naspíval Valdemar Matuška. O 31 let později, roku 1996, je pak do nového kabátu oblékla Ilona Čáková a známe ji jako Bylo by to krásný. Za chvíli nás potěší Jennifer Rush, ale teď jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, polojasno, klidno, 11 stupňů, pěkný den přeje a zdraví Věra Stína. Tak děkujeme i za tuto SMSku, psali jste jich dnes ráno opravdu požehnaně, takže děkujeme za každou jednu z nich. Co říká Český hydrometeorologický ústav, tak dnes bude převládat oblačno, k večeru oblačnost od západu ještě více přibude, odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší dnešní slíbená maxima 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříte 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a předpokládané množství srážek je maximálně 2 mm. Rozptylové podmínky pro pondělí s datem 4. května dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Řidiči, kteří kvůli závažným přestupkům museli absolvovat terapeutický program, opakují chyby méně často než ti, kteří programem neprošli. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu, který program zaštiťuje. Účast v něm je už více než 2 roky povinná pro řidiče, kteří za volantem opakovaně riskují. Více si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme za chvíli. Dobré ráno.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7 000 řidičů. A ti, kteří terapie podstoupí, chyby opakují méně často než motoristé, kteří na terapie nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu, který program zaštiťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu tónu budete foukat.
2: Ano, to jo, ještě.
3: Druhá dechová zkouška je 2,89.
4: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
4: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
5: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaké tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
4: Popisuje Řezáč. Za povinných 5 sezení řidiči zaplatí asi 13 000 korun. Na nich s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Následně probírají třeba účinky alkoholu a drog, agresivitu nebo překračování rychlosti. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
6: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlosti.
4: Jen terapie ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Obrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
4: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vyloučené lokality dostanou od státu SNAS příspěvek na veřejné práce. Malé obce bez větších sociálních problémů na něj naopak nedosáhnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí změnilo zaměření programu na podporu zaměstnávání. Mluvčí Jakub Slavík vysvětlil, že prostředky na program na podporu zaměstnávání se stále snižují, protože už se nedají financovat ze zdrojů Evropské unie a navíc je program letos zaměřený na určité obce. Obce by v budoucnu mohly získat podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh. Jihočeští hasiči zasahují u požáru lesa nedaleko Dražíče a Chrášťan na Českobudějovicku. Zasažen je porost na ploše zhruba 200x200 metrů. Kolem 17:30 hasiči požár lokalizovali, informovali o tom na síti X. Na místě je profesionální jednotka z Týna nad Vltavou a dobrovolné jednotky Týna nad Vltavou, Chrášťan, Bechyně, Bernardic a Podolí 1. Studentům posledních ročníků středních škol dnes začíná společná státní část maturity. Na programu jsou didaktické testy z matematiky a angličtiny, které zajišťuje organizace Cermat. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo asi 15 000 maturantů, k angličtině zhruba 67 000. V dalších dnech přijdou na řadu další předměty, včetně češtiny. Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové ze ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně a opozice tyto odhady zpochybňuje. Mykologický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích dnes pořádá přednášku na téma mléčné kvašené houby. Pořad, který připravil Vlastimil Růžička, začíná v 17 hodin. Bude převážně oblačno a k večeru oblačnosti od západu ještě přibyde. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Teploty se vyšplhají až na 26 stupňů. Na horách naměří do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla na silnici 159 u Březnice na Táborsku a taky u Štěpánovice na Českobudějovicku. Pozor na silnici 34 u Třeboně na Jindřichohradecku, leží tam polystyrenové desky. Dobře dojeďte. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěší zóna s kavárnami, posezení přímo u řeky na náplavce řeky Malše. Tak by to za necelé dva roky mělo vypadat na českobudějovickém Zátkově nábřeží. Dnes magistrát začíná s jeho rekonstrukcí, aby bylo připravené k roku 2028, kdy se Budějovice stanou evropským hlavním městem kultury. A podrobnosti přidáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v jeho českém ránu krátce po 8:30 za pár minut. Teď 8:33. A turbo pro vás v našem vysílání. Dobré jitro.

0: Právě dnes začíná v Českých Budějovicích rozsáhlá proměna Zátkova nábřeží. To bude naším dalším tématem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Místo ulice s parkováním tam vznikne pěší korzo s kavárnami a náplavkou u řeky Malše. Co všechno se na Zátkově nábřeží změní a jaká omezení to sebou přinese? Na to už se ptám náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké plány tedy se Zátkovým nábřežím radnice má? Jak se celý ten prostor promění?
1: To Zátkovo nábřeží už se připravuje delší dobu v rámci celkového projektu Město a voda. Kolem té vody se nám toho proměňuje hodně a došlo v tuto chvíli i právě na centrum města. V podstatě vytváříme tam velmi dlouhou náplavku, která začala se tvořit už před 3 lety v parku Dukelská. Navázala na ní náplavka, takové to přiblížení k vodě před kulturním domem Slávie. A teď děláme takovou tu poslední část mezi Zlatým mostem a Modrým mostem, která začíná právě dnes a opět se dostaneme co nejblíže k vodě. Vznikne nám tam ještě restaurace a v podstatě korzo, skončí tam provoz a bude to pěší zóna a pro cyklisty.
0: Je jasné, že tak velkou stavbu budou provázet zásadní nejen dopravní omezení. Už jí museli ustoupit vzrostlé stromy na nábřeží. Jaká další opatření, pane Maroši, to přinese?
1: Je to tak, samozřejmě ty stromy nás velmi mrzí, nicméně určitě tam dojde k dovýsadbě nových. Nikdo nechce zeleň ve městě ničit, naopak ji chceme rozvíjet. A v podstatě tím, že musíme ten břeh snížit v místě, kde ty stromy byly, tak museli ustoupit a vzniknout tam nové. V tuto chvíli se budeme zabývat především tou částí mezi těmi mosty, jak už jsem o ní mluvil, mezi Zlatým mostem a Modrým mostem. Už někdy v loňském roce nám tam proběhly archeologické průzkumy, protože když si tady stála brána a zjistilo se, že jsou tam nějaké pozůstatky, tak to bude odhaleno a zakonzervováno a bude se moci pokračovat výstavbě. Jak už jsem řekl, ta nejzásadnější proměna je ta, že se tam už nedostanou auta a vznikne tam pěší korzo. Velké nějaké zásahy typu nějakého bourání už nebudou. Nebo že by se tam něco úplně odstraňovalo, nic takového by se dít nemělo. Zůstane tam široký pruh, který prostě pak už bude jenom pro cyklisty a pro pěší.
0: A na závěr ještě taková, dejme tomu, rozšířená otázka. Jak se dotkne rekonstrukce obyvatel domů na Zátkově nábřeží? Dostanou se do svých bytů a budou mít kde parkovat? Chystáte pro ně po dobu stavby nějaké kompenzace?
1: Tak samozřejmě, že ti obyvatelé, občané a podnikatelé, kteří na Zátkově nábřeží bydlí a podnikají, jsou tím dotčeni nejvíce. To je samozřejmé a logické. Museli jsme pro ně udělat opatření a chystali jsme je velmi dlouho. To znamená, když začnu parkováním, tak parkovat budou mít možnost na levém břehu, dostanou zdarma vlastně vstup do té zóny RA a možnost parkovat i v parkovacím domě. Stromovka, to znamená tomu u sportovní haly. A samozřejmě budou mít i stížený přístup, ale ty stavaři jsme s nimi dohodnutí, aby maximálně vycházeli občanům vstříc. Máme tam jednu i mobilní paní, se kterou je velmi domluveno, nebo je v tuto chvíli už jednoznačně domluveno, že tam bude maximální vstřícnost, aby se dostala kdykoliv z domu anebo do domu.
0: S náměstkem českobudějovické primátorky Petrem Marošem z hnutí Naše Česko jsme si povídali o Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Děkuji za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, přeji krásný den, naslyšenou.

0: jsem velmi ráda, že jste si i pro dnešek naladili Jihočeské ráno, které posloucháte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jedna minutka nás dělí od 8:45.
1: Počasí.
0: A znovu na telefonu meteoroložka Eva Houbová. Ptám se, jaké je aktuální počasí na jihu Čech?
2: Dobrý den. V jižní Čechách je polojasno až oblačno, přičemž více oblačnosti je ve východní polovině kraje. Teplota roste, teď se pohybuje mezi 12 a 16 stupni. V Českých Budějovicích je oblačno, skoro 14 stupňů, vane jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře je 1014,5 hektopaskalu, od rána se prakticky nemění. Na Choráňově je taky oblačno, 14 stupňů a vítr severovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Kam až se dostanou ty dnešní maxima? Podobně vysoko jako ta včerejší?
2: Ano, bude to něco podobného. Západně od našich hranic se vlní frontální rozhraní a k nám ještě proudí teplý vzduch od jeho západu. Převláda dneska bude oblačná obloha a k večeru od západu oblačnosti ještě přibude. Odpoledne a večer se taky objeví ojedinělé přehánky. Teplota vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách bude mezi 20 a 23. Vítr povane jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
0: Jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
2: V noci bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě kraje ještě budou doznívat ty přehánky. K ránu se pak oblačnost přechodně protrhne. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Zítřejší ráno a dopoledne tedy začne docela slunečnou oblohou, ale odpoledne se zase zatáhne a taky se přidají místy přehánky, ojediněle i bouřka. Teplota vystoupí ještě podobně jako dneska na 23 až 26 a na horách bude kolem 21. Vítr povane slabý, k večeru pak mírný, proměnlivý, většinou západní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na nízké zátěži.
0: Jaké počasí přinese den středeční?
2: To vypadá na velkou oblačnost, místy přehánky a večer jich bude ještě víc na většině území. Ojediněle se taky vytvoří bouřka. Teplota ráno bude kolem 10, odpoledne už o něco nižší, tak do 22 stupňů. Vítr povane slabý, převážně západní do 4 metrů za sekundu.
0: A jakého počasí se dočkáme ve čtvrtek?
2: To už to zvlněné frontální rozhraní postoupí přes naše území k východu a za ním k nám pronikne chladnější vzduch. Ve čtvrtek čekáme převážně zataženo, na většině území přehánky a ojedinělé bouřky. Večer od západu pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno bude kolem 10, ale odpoledne už jen do 17 stupňů. Vítr povane mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Meteoroložka Eva Houbová byla s námi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Já děkuji za váš čas a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ten čas letí jako bláznivý. 6 minut nás dělí od 9. hodiny a to znamená, že dochází ke střídání stráží. Do studia už dorazila usměvavá kolegyně Hanka Šoberová. Hani, krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne a dalko tobě i našim posluchačům. Těším se, venku opět sluníčko, no a navíc je člověk po tom prodlouženém víkendu nabitý, takže se těším i na ta témata, která máme. To první, to není pro mnohé úplně příjemné, ale je velmi praktické a zásadní. My totiž připomeneme, že na podání elektronického daňového přiznání už zbývá jenom posledních pár hodin a nejpozději dneska je taky nutné daň zaplatit. Podrobnosti přidá editor. Janko, při vás spojím se taky s kolegou Petrem Kubátem. Ten pravidelně vyjíždí do našeho kraje, mapuje zdejší život a mě bude zajímat jeho program. A to na jaká místa se nás chystá tento týden pozvat. Táborské divadlo, to dneska rozezní hity České královny swingu Evy Pilarové. My na představení pozveme. No a pokud ani kultuře neholdují snad naši posluchači, tak hospodyňky by mohly potěšit praktické rady, jak snadno vyčistit spáry mezi kachličkami. Oh, to se vždycky hodí.
0: To je mé oblíbené téma, to si určitě pustím. Takže děkujeme za milou pozvánku. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí zítra v 5 ráno. Naslyšenou.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ode dneška musí řidiči nedaleko Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku počítat s úplnou uzavírkou silnice první třídy. S hašením požáru v Českém Švýcarsku dnes pomůžou další dva vrtulníky ze Slovenska. Velká Bíteš na Vysočině nabízí zatím nejvyšší sumu za změnu trvalého pobytu. Dnešní obloha bude převážně oblačná, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Práce uzavřou 2-kilometrový úsek silnice 1/23 nedaleko Kardašovy Řečice. Řidiči musí mezi obcemi Záhoří a Pleše počítat s úplnou uzavírkou. Ředitelství silnic a dálnic tam začne ode dneška opravovat povrch vozovky.
3: Úsek už je ve špatném stavu a kromě trhlin a vyjetých kolejí se na něm odlamují kraje. Povrch bude firma opravovat zhruba 2 měsíce. Objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny povede přes Nitovice, Drahov a Veselí nad Lužnicí. Nákladní auta budou jezdit přes Jindřichův Hradec a Třeboň. Práce vyjdou na skoro 24 milionů korun. Z Kardašovy Řečice Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolu by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes hasičům pomůžou další dva vrtulníky Blechok.
4: Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc.

0: moc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
1: Poblíž požáru v Dolní Chřibské je domov se zvláštním režimem. Ten zatím podle Vlčka není potřeba evakuovat a jeho obyvatelé jsou v bezpečí. Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Podle starostky Markéty Lavické za KDU-ČSL má suma motivovat a taky kompenzovat čas a náklady na přihlášení pobytu.
2: Probíhá výstavba bytových domů, postupně přibývají nové byty, takže očekáváme, že v souvislosti s tím bude přirůstat počet obyvatel, ale to se zatím neděje. Takže chceme právě motivovat ty nově příchozí obyvatele, aby si přihlásili trvalý pobyt.
1: Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší částku za změnu trvalého pobytu v kraji. Ždírec nad Doubravou nebo Tis na Havlíčkobrodsku vypláceli 3000 korun, Okřížky na Třebíčsku 4000. Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc z celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americké velitelství CENTCOM oznámilo, že na to vyčlení letadla a lodě. Trump řekl, že jde o humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Irán v reakci na to uvedl, že by to mohl považovat za porušení příměří.
3: Počasí.
1: Bude převážně oblačno a k večeru oblačnosti od západu ještě přibyde. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Na horách naměří do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla na silnici 159 u Březnice na Táborsku a taky u Štěpánovice na Českobudějovicku. Pozor na silnici 34 u Třeboně na Jindřichohradecku, leží tam polystyrenové desky. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dopoledne, přátelé. Dneska je 4. květen, svátek slaví Květoslav a Florián. Jména, která v sobě nesou sílu i svěžest jara. Začíná nám taky nový týden, no a možná právě dnešek je ideální chvílí naladit se na novou energii a na takové malé radosti všedních dní. Dnešní den patří také všem hasičům, slavíme jejich mezinárodní den a tak je to příležitost připomenout si odvahu a obětavost těch, kteří chrání naše životky i náš majetek. Ať už vás dnešní dopoledne zastihlo doma, v práci anebo na cestách, jsme rádi, že jste s námi. Vítejte u Jihočeského dopoledne. Společnost vám bude s potěšením dělat od mikrofonu Hanka Šoberová.

0: Vaby Daněk, písnička z roku 1984 a tahle píseň je považována za hymnu všech skeptiků a věčných outsiderů. Ano, a to vzhledem k textu, který ta píseň obsahovala. Pojďme ale teď k velmi příjemnému tématu. Schválně, jestli pak si tipnete, jaký je nejdražší komiks světa a kolik stojí. No, nebudu vás dlouho napínat, jde o první ještě předváleční sešit se Supermanem a loni se v New Yorku vydražil za 15 milionů dolarů, což je v přepočtu více než 310 milionů korun. Prostě sbírání komiksů přináší neuvěřitelné rekordy. Největším sběratelem obrázkových příběhů na jihu Čech je Martin Kozák. Ten samozřejmě žádná taková díla ani nemá, ani nedraží, ale po jedné jeho přednášce o českých komiksech ho s mikrofonem zastavil Filip Černý a zeptal se, jestli i pro tuzemské sběratele existují nějaká díla, po kterých je enormní scháňka.
1: Tak určitě, ty z té sběratelské hodnoty jsou to především komiksy Kai Soutka, které se dneska draží za enormní sumy. A věc, která mě teda se velmi líbí, je počin velkých propagátorů komiksu Prokupka a Kučerovského, kteří v roce 2000 začali vydávat fanzín Arch, což byl časopis, sborník komiksů, tehdejší produkce mladých autorů, vychází jednou za rok a vlastně vychází od toho roku 2000. Ty první čísla dnes se prodávají v hodnotách 100 tisíců.
2: Odebíráte ten čas?
1: On se nedá úplně odebírat, on se musí koupovat, on nemá jako předplatný ten to, ale samozřejmě mám všechny ty díly, ale bohužel až od čísla 12, předtím jsem to tolik nesledoval, takže od čísla 12 každý rok teda už ten sborník mám.
2: Vy jste vyrůstal v 80. letech, tady na přednášce, v rámci které spolu mluvíme, jste ukázali první čtyřlístek, který jste měl, tak možná čtyřlístky vás přivedly k zájmu vůbec o komiks jako o médium?
1: Jo, určitě, byly to čtyřlístky. Bylo to především díky tomu, že můj děda byl divadelní herec v Jihlavě, takže ke knížkám a k umění měl velmi blízko. A v divadle byla trafika, kde velmi hodná paní trafikantka mu vždycky schovávala něco pro jeho vnoučata. My, když jsme jednou za čas přijeli do Jihlavy, tak tam na nás čekalo právě nějaké překvapení. Pro mě to byl čtyřlístek, pro sestru nějaké sluníčko. A vlastně pravidelně jsem to sledoval takhle, že čtyřlístky od nějakých těch 84. roku jsem měl všechny.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Archeologii, ekologii, ale třeba i geologii propojuje kniha Hinterland, archeologie severočeských pískovcových krajin, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera za naučnou literaturu. Její spoluautor Petr Pokorný se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá výzkumem v oboru environmentální archeologie. Co přesně tenhle pojem znamená a jak moc detektivní práce to je zkoumat tak vzdálenou minulost? Nejen na to se Petra Pokorného zeptáme v pondělí 4. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Diabetes, to není jenom vyšší cukr v krvi, jak se od nás za chviličku dozvíte. Je to signál, že je čas začít o své zdraví mnohem více pečovat. Počkejte si na slovo lékařky.

0: Rubriku Když jde o zdraví tentokrát věnujeme diabetu. Vysvětlíme si, co se při této nemoci děje v těle, jaké jsou její první příznaky, jak se léčí, jaké mýty o ní kolují a co můžeme udělat pro prevenci. No a začneme úplně od začátku. Co je vlastně diabetes? Pro odpověď jsem zajela za paní doktorkou Danou Fialkovičovou, diabetoložkou Strakonické nemocnice.
1: Když jde o zdraví.
0: Vysvětlete nám, co se děje v těle, když mluvíme o diabetu.
2: Je to v podstatě porucha metabolismu cukru. Když bych to chtěla říct zjednodušeně, tak jak to říkám svým pacientům, je to tak, v těle máme srdce, to víme všichni, kde ho asi tak máme. A z toho srdíčka jdou právě cévy, což jsou takzvané trubky. A ty nám rozvádějí krev do celého těla. No a když máme toho cukru hodně, tak to naše tělo nedokáže to nějakým způsobem zpracovat a ukládá si to právě do těch cév. No a ukládá několik let, až pak dojde k takový ty neprůchodnosti ty cévy a to je právě ta komplikace, kdy mají lidi mozkovou příhodu, infarkt, mají potíže s nohama, někdy dojde až k amputaci nebo mají špatné ledviny a jsou na dialýze.
0: Hovoří se o diabetu prvního a druhého typu. Jaký je v tom rozdíl?
2: Cukrovka prvního typu, tam se jedná o nedostatek inzulínu. To znamená, nedostatečně nám funguje naše slinivka, která produkuje inzulín, kdežto u toho druhého typu většinou je inzulínu dostatek, ale to tělo si s tím nedokáže poradit. A většinou proto, že máme ty buňky obalené tukem a tím pádem se nám inzulín nedostává správně do buněk, jak má. Nemůže překonat bariéru.
0: Který z těch dvou typů bývá častější?
2: Častější je diabetes druhého typu, jednoznačně.
0: Posouvá se i věk pacientů s diabetem druhého typu?
2: Posouvá. Je čím dál tím nižší. Dokonce už se diabetes druhého typu diagnostikoval i u dětiček některých.
0: Existují případně i nějaké statistiky, nesoucí čísla o tom, kolik lidí v Česku třeba o své nemoci vůbec neví?
2: Tohle nedokážu přesně zodpovědět, ale v tom celosvětovém měřítku je 46% lidí, kteří o tom skutečně neví.
0: Jaké jsou ty první příznaky diabetu?
2: Často žádné. A když už ty příznaky přijdou, tak to bývá skutečně takové to neřízené hubnutí, kdy člověk se nesnažil držet dietu, hodně pije, vypije klidně i 3 litry denně a chodí často močit.
0: V rámci běžné preventivní prohlídky se dá diabetes zjistit z krve?
2: Ano, určitě.
0: Jak velkou roli hraje genetika a životní styl? Hraje-li roli?
2: Hraje, genetika je určitě významná, ale velký vliv na to má právě ten životní styl, kterým my dokážeme vznik ty cukrovky buď urychlit, anebo zpomalit.
0: Pokud je pacientovi diagnostikována cukrovka, znamená to pro něj nějaké velké omezení v běžném životě?
2: Záleží na tom, jaký životní styl ten pacient předtím měl, takže pro někoho je to naprosto rapidní omezení a má pocit, že to je katastrofa, protože se musí vzdát těch sladkých nápojů, měl by se více hejbat, měl by si přečíst, jako co potraviny obsahují, jestli jsou to kvalitní potraviny, neměl by jíst jednou denně, trošku to jídlo rozložit, takže pro někoho je to skutečně strašný stav, kterým se musí poprat.
0: Může diabetem trpět taky člověk, který naopak žije velmi zdravě, sportuje, hýbe se, zdravě jí? I u takového člověka může propuknout diabetes?
2: Mohlo by se to stát, ale spíš se jedná o diabetes prvního typu.
0: Dá se s diabetem sportovat, cestovat, omezuje příliš na životě tahle nemoc?
2: Dá se s tím dělat cokoliv, cestovat, sportovat, je to jenom stav mysli, kdy si člověk musí říct ano, mám ten diabetes, musím něco pro to udělat, ale naprosto bez problému, jako lidi s tím můžou fungovat.
0: Co bývá pro pacienty asi nejobtížnější, když se dozvědí diagnózu?
2: Změnit to, na co jsou zvyklí. A to udržet. A kdyby jenom změnit, ale pak udržet. Takže když se dozví tu diagnózu, fakt jsou ochotní spolupracovat. Takže se stane, že v průběhu měsíce, dvou, třech se ta hodnota, ty glykémie a ta kompenzace výrazně zlepší. Pak ale, když zjistí, že se vlastně nic neděje a kolikrát je ta hodnota ty glykémie jenom číslo, které nějakým způsobem se neprojevuje na tom těle, tak někdy jakoby poleví právě v ty ostražitosti a trošku poleví i v ty dietě, no ale od toho jsou právě ty pravidelné kontroly v ambulanci, edukační sestřičky, dietní sestřičky, nutriční, takže takhle právě je potřeba s pacientama spolupracovat a neustále je motivovat, protože ono to není jednoduché.
0: Dá se říct, kdo je poslušnějším pacientem, jestli jsou to obecně muži anebo ženy?
2: Nedá se to říct. Je to půl na půl, záleží vždycky na tom člověku.
0: Tolik několik základních informací o jednom z nejrozšířenějších onemocnění u nás. Jak se diabetes léčí, tak to si povíme zase za týden.
1: Když jde o zdraví.

Určitě jste někdy házeli do vody kamínky tak, aby skákali po hladině. Říká se tomu žabky, věřte tomu nebo ne, ale i takovým způsobem se dala využít dělostřelba. Jestli by to šlo i dneska, tak to úplně nevím, ale za 30leté války takto vyhráli stavovští svoji první větší bitvu v jižních Čechách. Více uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou dneska připravil Zdeněk Zajíček. Za chviličku.

Rybník Dvořiště u Lomnice nad Lužnicí sice není největší, ale je lecčem s prvním. Vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. 9. listopadu 1618 se u rybníka Dvořiště odehrála první větší bitva 30leté války na jihu Čech. Všechno začalo střety mezi vojsky českých stavů a vojsky císaře po stavovském povstání. Císařští vpadli do Čech od Znojma, ale u Čáslavy okusili první porážku od stavovské armády. A císařský generál Karel Bonaventura hrabě Bukovoj tak zavelel táhnout svému vojsku o síle 10 000 mužů místo na Prahu, na Jindřichův Hradec a dále pak do jižních Čech na Budějovice. Stavovští je ale u Lomnice nad Lužnicí dostihli. Generál Bukovoj se zprvu opevnil na hrázi rybníka Dvořiště, ale stavové ji dobili. Císařští pak ustupovali do Lišova přes návrší u Dunajovic, kde došlo k hlavnímu střetu. Bitva rozhodně nebyla žádnou selankou. Podle odhadů toho dne padlo 1500 císařských vojáků a stavovských 200. Velmi zajímavý je ale důvod, proč opevnění císařských na hrázi Dvořiště padlo. Císařské sice chránil z jedné strany rybník Dvořiště a z druhé rybník Koclířov, podobně jako Jana Žižku u Sudoměře, ale to Bukovojovi nebylo nic platné. Dělostřelci stavovského vojska za rybníkem Koclířov totiž přišli s nebývalým nápadem. Traduje se, že začali pálit ze svých děl pod jiným úhlem, a to tak, aby se vystřelené koule odrážely od hladiny koclířovského rybníka podobně jako kamenné žabky, které jsme házeli po hladině jako malé děti. A tato taktika zafungovala a rozdrtila císařské polní opevnění na Dvořišti.

0: Není na co čekat, přátelé, na podání elektronického daňového přiznání už zbývá jenom posledních pár hodin. Nejpozději dneska je taky nutné daň zaplatit. Podrobnosti přidá editor Jan Kopřiva. Vítej, Jeňku, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, to přiznání můžete podat buď datovou schránkou, anebo přes formulář na online portálu Moje daně. Finanční správa ale doporučuje nenechávat podání na poslední chvíli, ten portál se totiž může přetížit. No a pokud přiznání podáváte víc než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, začínají nabíhat pokuty. Při placení daně je navíc tolerance kratší, jenom 3 dny.
0: Jak velké pokuty nám hrozí?
1: Tak je to 0,05% stanovené daně za každý den prodlení a abychom si to nějak dokázali představit, tak to znamená, že pokud jste měli danit třeba 1 milion korun, tak ta pokuta dělá 500 korun za každý den prodlení. Pokud ale přiznání není odevzdané vůbec ani po výzvách, tak se ta pokuta může vyšplhat někam až k 300 tisícům korunám. Další lhůtu mají lidé, kteří využívají služeb daňového poradce, pro ně platí termín 1. července. Na závěr ještě pro jistotu připomenu, že daňové přiznání musí podat každý, kdo si loni vydělal víc než 50 tisíc korun a nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka.
0: Připomíná editor Jan Kopřiva. Přátelé, přiznejte se k dani, ať neplatíte zbytečné pokuty. Jeňku, tobě díky za informace, hezký den.
1: Krásný den, díky.

Tak snad vy si, přátelé, nebudete muset při pondělku říkat jsem prý blázen jen. Píseň zpíval Jiří Schellinger. My se vám budeme snažit zlepšit náladu při pondělku soutěží o vstupenky na další ročník Křivonosky. Takže připravte si kruce telefony, nažhavte mozkové závity a pár minut vyčkejte. Ty nám s příjemní písničkou Karel Gott Stokrát chválím čas.

0: Milovníci historických vozidel z Bystřete, už 9. května se v autokempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou pojede 55. ročník mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů Křivonoska. A my pro vás máme soutěž o vstupenky, rozdáme jich celkem 20. Každý výherce od nás získá 2 volné vstupenky na start závodu. Stačí správně odpovědět na naší soutěžní otázku a můžete být u toho, když se historické stroje vydají na trať. Volat můžete na číslo 22 155 44 11. A přidám samozřejmě soutěžní otázku. Ptám se vás, pro které vozy je určena mezinárodní soutěž historických motocyklů a automobilů Křivonoska? Buď je to za A pro vozy vyrobené do roku 1960, pro vozy vyrobené do roku 1945 a nebo pro vozy vyrobené do roku 1980. Tak volejte 22 155 44 11. Odměnou vám budou 2 volné vstupenky na rally Křivonosku. Zdá se, že první z vás je s námi. Hezké dopoledne. Vítejte. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás.
0: Já taky zdravím. Kdo tam s námi? Můžu křestní jméno?
1: Tady je Václav.
0: Václave. Tak tipněte si, jaké vozy, pro které vozy je určená tahle soutěž?
1: Můžete mi zopakovat ty možnosti? Mm.
0: Jsou to vozy vyrobené do roku buď 1960, nebo do roku 1945, a nebo roku 1980. Zkuste to vzít vylučovací metodou.
1: Do roku 1945.
0: Jestli pak víte, co to znamená.
1: No, ta fanfára je příjemná slyšet. Děkuju.
0: Je to příjemné. Takhle při pondělku. No, uvidíte, jestli vám někdo bude hrát dneska ještě fanfáru. U nás už to máte za sebou a 2 volné vstupenky máte v kapse. Gratuluji vám a počkejte mi, domluvíme se o předání. Tak hezký den a díky vám, naslyšenou. Tak přátelé, vstupenky jsou tedy pro tento den nebo pro tuto chvíli rozdány, ale ještě jich tu zbývá poměrně hodně. Takže neváhejte, poslouchejte pozorně naše vysílání a ještě do 9. května vám jich pár rozdáme. 9. květen, autokemp Křivonoska, 55. ročník soutěže historických automobilů a motocyklů. Samozřejmě jste srdečně zváni. No a jste zváni taky k poslechu našeho dalšího vysílání, které je tu s vámi v 10 hodin zprávy s Lenkou Rybáčkovou a pak pokračuje jeho české dopoledne.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Maturanti dnes píšou jednotné didaktické testy z matematiky nebo cizího jazyka. Hasiči od rána bojují s požárem 2 hektarů lesa u Dražíče na Českobudějovicku. Do přípravy českého týmu na mistrovství světa v hokeji se před švédskými hrami připojí obránci Floridy Alšer a Hovorka. Bude převážně oblačno, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Česku dnes začínají jednotné maturitní zkoušky. Víc než 89 tisíc studentů čekají didaktické testy, které připravila státní organizace Cermat. Všichni studenti mají povinně test z českého jazyka a literatury. Jako druhý předmět si volí mezi matematikou a cizím jazykem. V Dačicích na střední škole technické a obchodní je reportérka Eva Marvanová.
2: Na střední škole technické a obchodní v Dačicích si víc studentů vybralo anglický jazyk. Podle dat společnosti Cermat si zvolilo angličtinu zhruba 80% studentů v Česku, kteří jdou k maturitě poprvé. Jako první se dnes píšou testy z matematiky. V 8 hodin tady čekalo ve třídě 12 studentů, kteří si jako druhý předmět zvolili právě ji. Hotovo musí mít nejpozději v 10:30. Test z angličtiny bude odpoledne vyplňovat 35 studentů. Odevzdané archy s odpověďmi potom škola digitalizuje a vyhodnotí je centrálně společnost Cermat. Didaktické testy nejsou na známky. Studenti se dozví úspěšnost v procentech, a to nejpozději před další částí maturitní zkoušky, která je profilová a tentokrát ústní. Z Dačic Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Požár lesa u Dražíče na Českobudějovicku od brzkých ranních hodin zaměstnává jihočeské hasiče. Oheň se začal šířit okolo 3:30 ráno a zasáhl přibližně 2 hektary porostu. Na místě zasahuje 5 jednotek dobrovolných hasičů a profesionálové z Týna nad Vltavou. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
3: Okolo 5:30 se podařilo požár dostat pod kontrolu. Na místě jsou u Dražíče stále všechny jednotky, přestože požár se již nešíří. Je nutné nyní řádně dohasit kompletně kořenové systémy stromů a zkontrolovat okolí. Co bylo příčinou vzniku požáru, zatím šetříme.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem.

0: NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7% HDP. Podle aliančních závazků má vydat 2% HDP a částka se má postupně zvyšovat až na 5%. Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky.
1: My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to je taková výzva, vždycky, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu potom.
0: Evropští lídři se podle Babiše na dnešním summitu budou zabývat třeba ilegální migrací. Jednat by měli také o energetické bezpečnosti, současné situaci ve světě a posilování stability v Evropě. Sport. Hokejová reprezentace České republiky, která se chystá na mistrovství světa, obsadila na českých hrách druhé místo. Turnaj v Českých Budějovicích vyhráli Švédové. Trenér Radim Rulík na švédské hry pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alšera a Hovorky.
2: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z dvacítky, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa. Počasí.
0: Bude převážně oblačno a k večeru oblačnosti od západu ještě přibyde. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Na horách naměří do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Od dneška je zcela uzavřená silnice 1/23 mezi obcemi Záhoří a Pleše nedaleko Kardašovy Řečice. Využijte značené objízdné trasy. Dojeďte dobře.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pět minut po 10. hodině pokračuje na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice jihočeské dopoledne. Hanka Šuberová vám přeje stále dobrý a ničím nerušený poslech. Další nabitý týden má před sebou taky náš regionální stopař Petr Kubát. Za chviličku se s ním spojíme a zeptáme se ho, kam se v dalších dnech chystá. Z muziky třeba Marek Ztracený, ABBA, kapela Elán, anebo nestárnoucí píseň Leony Machálkové. Dobrý poslech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: O stopách syna Božen Němcové, Schwarzenbergského kanálu i Židů ve Vodňanech se tento týden vydá náš regionální stopař Petr Kubát, který už je teď s námi ve vysílání. Petře, hezké dopoledne, vítej.
2: Krásné dopoledne.
1: Tak prý máš dneska hned jedno pěkné téma spojené mimo jiné i se zajímavým výročím. Je to tak?
2: Ano, včera totiž uplynulo 125 let od úmrtí Karla Němce, syna spisovatelky Boženy Němcové a taky správce botanické zahrady v Táboře, kterým byl na konci 19. století. No a právě v uplynulých dnech tam krásně kvetla hrušeň obecná zvaná Karlova. A traduje se, že právě ona byla jednou z jeho podnoží, která se jako jediná v zahradě zachovala. Já se tam pomalu už chystám do té botanické zahrady, odpoledne se vám přihlásím v živém vstupu do vysílání a povím vám víc právě o tomto stromu i o Karlu Němcovi.
1: No, výborně. Kam se chystáš, Petře, v dalších dnech?
2: Je toho docela dost. Když jsem se ráno díval do toho svého plánu, tak jsem si uvědomil, že budu mít opravdu velký rozptyl tentokrát po celém kraji, protože třeba zítra dopoledne jedu až k rakouským hranicím ke Schwarzenbergskému kanálu za přední Výtoň na Českokrumlovsku. Tam totiž v sobotu otevřeli slavnostně novou 9-kilometrovou naučnou stezku. Ta vede podél této památky od Růžového vrchu směrem na německý Rychnůvek. No a protože si budeme v pátek 8. května připomínat mimo jiné konec druhé světové války a osvobození republiky, tak se už v týdnu vypravím na několik akcí s tím spojených. Už ve středu třeba začínají oslavy osvobození Písku americkou armádou. U památníku v Chlaponicích je odpoledne připomínka prvního kontaktu s Američany. Ve Vodňanech budou zase na státní svátek odhalovat první kameny zmizelých, tak se zeptám, kde přesně místo pro kameny bude a jaké byly osudy tamních Židů. No a chci se taky v druhé půlce týdne vypravit do vily Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, která letos zahájila první sezónu poprvé pod Husickým muzeem.
1: No a Petře, platí stále, že ti mohou naši posluchači posílat svoje tipy?
2: Určitě, i proto jsem dnes znovu ve vysílání, abych jim to připomněl, protože už jste u nás třeba v Novém jihočeském dopolední nebo odpolední slyšeli třeba příběh o opravené kapli v Čerazi na Táborsku nebo o Komenickém muzeu v Záříčí. No a to jsou místa, o kterých jsem se dozvěděl právě až z tipů přímo od vás, od posluchačů nebo od místních obyvatel. Tak o takové regionální zajímavosti bych vás chtěl požádat. Můžete mi je psát a posílat na mailovou adresu stopař@rozhlas.cz bez diakritiky, takže stopar@rozhlas.cz. No a já budu rád hlavně za tipy z menších obcí a z vesnic.
1: Ano, pozvěte k vám našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, který byl naším dnešním hostem. Petře, díky moc a přeji úspěšný celý týden a naslyšenou.
2: Díky, krásný den.
0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak třeba si při dnešku, při pondělku uděláte nějakou tu volnou chvilku, kterou byste mohli strávit kulturně. Mám tu tipy. V Českokrumlovské zámecké jízdárně dneska od 20 hodin můžete vidět představení Sen o říši krásy. Jde o premiéru festivalu Jižní Svéráz, který představuje divadlo venku. Mykologický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích dneska pořádá přednášku na téma mléčně kvašené houby. Pořad, který připravil Vlastimír Růžička, začíná v 17. Jarní výměný trh s přebytečnými sazenicemi, květinami anebo rostlinami začne dneska v 16 hodin na Staré faře v Trhových Svinech a součástí bude taky sbírka oblečení potřebným. Čisté, obnošené věci, které už nepotřebujete, můžete nosit uložené v pytlích. V kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí, tam od 15 hrají divadlo Probatolata. Ano, slyšíte dobře, studio Damuza tam připravilo žirafí příběh ze savany s názvem Balalans. A náramky pro maminku k svátku, to je pro změnu název dnešní řemeslné dílny pro veřejnost v Prachatickém muzeu a tam se začíná v 15. To bychom nebyli přátelé my, kdybychom nepřidali ještě něco navíc. Táborské divadlo rozezní hity české královny swingu Evy Pilarové a my vás na představení pozveme už za chvilku.

0: byla Věra Špinarová, Nech mě hádat, v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Královna swingu a držitelka mnoha ocenění, která za svou kariéru naspívala nespočet hitů. Tak teď je pro změnu řeč o zpěvačce Evě Pilarové, obdařené mimořádným hlasovým rozsahem až 3,5 oktávy. Holt jí vzdává hudební představení s názvem Eva herců Zlínského divadla, které dneska večer hostí divadlo Oskara Nedbala v Táboře. A já mám jeho ředitelku Lindu Rybákovou právě teď na telefonu. Přeji vám hezký den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Lindo, podle čeho jste se rozhodla pozvat do vašeho divadla právě hudební inscenaci herců Městského divadla Zlín o životním příběhu zpěvačky Evy Pilarové?
1: Já jsem ho viděla loni na Zlínském divadelním festivalu Setkání, který je tradičně každý květen ve Zlíně. A musím říct, že mě ta inscenace doslova učarovala, a to svou autentičností a humorem a takovou obyčejnou lidskou upřímností. Jak už jste říkala, herci Zlínského divadla Eva Králová a Radovan Král vlastně hrají to představení, jako kdyby ho žili. Eva Králová je mimo jiné i autorkou textu té inscenace. A navíc má podobný rozsah a výborně zpívá. Pochopitelně v inscenaci zazní řada skladeb, které jsou zpívány naživo. Ta inscenace využívá minimum scénických prostředků, přičemž i tak dokáže vyprávět velký životní příběh, což je vlastně tak trochu příznačné, protože Eva Pilarová, jak o ní bylo známo, byla a teď skutečně v uvozovkách velmi obyčejná žena. A tak o ní i Eva Králová vypráví. Přičemž ale já jsem měla na konci té inscenace pocit, že jsem prožila skutečně něco mimořádného.
0: Petra Králová v jednom rozhovoru prozradila, že jí manžel Evy Pilarové, Jan Kolomazník, osobně věnoval šaty od Osmanyho Lafity, ve kterých majitelka mimořádného hlasového rozsahu až 3,5 oktávy vystupovala. Uvidí je lidé případně taky dneska večer v Táboře?
1: No uvidí, protože nebo ten příběh se odehrál tak, že Petra Králová dostala ty šaty až po premiéře. Dostala je od Jana Kolomazníka, což je tedy poslední manžel Evy Pilarové, který byl pochopitelně na premiéru té inscenace pozván a byl s ní nadšený a s velkým obdivem Petře Králové ty šaty věnoval a ona se rozhodla je do inscenace zahradit, takže diváci je uvidí na konci v závěrečné scéně.
0: Jaké slavné hity české královny swingu dneska večer zazní, Lindo? Pojďte nás nalákat.
1: Takže budou to všechny ty milované hity od Evy Pilarové, jako je například Requiem nebo Hrom, aby do tě lásko, Turecký pochod nebo Montyho Čardáš. Ale pozor, Petra Králová bude i sketovat. Ostatně o Evě Pilarové bylo známo, že sket ovládala na světové úrovni. A já tedy musím říct, že Petra Králová se této úlohy ujala skutečně se ctí. A pozor, zazní i ty slavné duety, jako například Dotýkat se hvězd. Takže se skutečně máme na co těšit.
0: Do Táborského divadla Oskara Nedbala nás pozvala sama ředitelka tohoto kulturního stánku Linda Rybáková. My děkujeme za pozvání i za ten hezký program, který jste pro nás připravili. Mějte se moc hezky, ať se představení líbí a zase někdy v našem vysílání naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkujeme.

No a my už si, přátelé, za chviličku představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Prozradím, že se vypravíme do obce Lažiště na Prachaticku. Předtím ale Pavel Bobek.

Tento týden se v seriálu o jeho českých zvonech vypravíme do obce Lažiště na Prachaticku. Mezi dominanty této malebné pošumavské obce patří původně středověký kostel svatého Mikuláše, vystavěný už v druhé třetině 14. století. V průčelí má hranolovou věž, ve které se v současnosti nachází dva zvony, a jako první si představíme památný zvon svatý Petr, který má hlavní nárazový tón,

Zon svatý Petr má průměr 60 cm a váží přibližně 170 kg. Roku 1506 ho ulil Jan Konvář v Klatovech. Koruna zvonu je ozdobena stylizovanými jetelovými trojlisty. Na zvonu je český nápis, který zní: Léta páně 1506. Jan Konvář dělal. Na plášti je pěkný reliéf svatého Petra v pětibokém gotickém rámečku. Teď si poslechneme vyzvánění malého náhražkového zinkového zvonu.

0: Zinkový zvon má hlavní tón C3 a průměr přibližně 40 cm. Ve válečném roku 1943 ho ulila slévárna Marie Bauerové v Norimberku v Německu. Na plášti je reliéf ukřižovaného Krista s výraznou vlající bederní rouškou. Ve střední linii pláště je německá modlitba, která v překladu zní: Pane, smiluj se nad námi. V době druhé světové války se bronzové suroviny směly používat výhradně pro potřeby válečného průmyslu a zvony se z bronzu nelily. Naopak byly rekvírovány a ničeny. V té době se proto zvony vyráběly buď z oceli, nebo z náhradních slitin, například ze zinku a antimonu, jako tento malý zvonek. Z archivních pramenů víme, že válečné rekvizice nenechaly v lažišti z původního souboru zvonů z Holanic. Dříve zde podle kampanologa Radka Lungy visela zajímavá trojice zvonů doplněná umíráčkem. Jednalo se o zvon patrona kostela svatého Mikuláše od Mikuláše Lleva z Prahy Hradčan z roku 1675. Dále svatojakubský zvon z roku 1496 s českým nápisem, přelitý Rudolfem Pernerem roku 1897 v Českých Budějovicích. Třetí byl zvon lineckého barokního zvonaře Silvia Krojce z roku 1746, darovaný místním farářem Janem Krištofem Fidlerem. A čtvrtý byl zvon umíráček z pražské dílny Františka Antonína Franka z roku 1764 s reliéfem svatého Prokopa. V současnosti se tedy ve věži, kromě zinkového zvonu, nachází pouze jeden bronzový zvon, který původně pochází z kostela Nejsvětější Trojice ve Skapcích na Tachovsku. Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z lažiště na Prachaticku ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Myslím, že při dnešku, při pondělku se bude i nějaká ta babská rada hodit, co myslíte. Tentokrát vám pomůžeme s čištěním spár mezi kachličkami. Do boje za krásnější koupelnu nasadíme bílý ocet, jedlou sodu i třeba peroxid vodíku. Počkejte si na podrobnosti za malou chvíli.

0: Pražské rady.
1: U klasických dlaždiček v koupelně často tmavnou spáry. Pomoci s plísní nebo špínou v nich dokáže bílý ocet. Zatočí i s odolnější nečistotou a navíc obklady i perfektně naleští. Přidat si do něj můžete i oblíbenou kapku esenciálního oleje. Celá koupelna bude příjemně vonět. Pokud vás trápí vodní kámen, pomůže kyselina citronová. Funguje také pasta z jedlé sody a vody, kterou nanesete na spáry. Necháte 30 minut působit a poté pečlivě vydrhnete kartáčkem. Pokud vytoužené vybělení spár nezvládne jen jedlá soda, přidejte účinný peroxid vodíku. Tihle pomocníci usnadní úklid celé domácnosti, nejenom spár v koupelně a kuchyni. Dobré je připomenout i prevenci. Spáry pravidelně otírejte, aby se na nich neusazoval mýdlový povlak. Větrejte a používejte při vaření digestoř. Zamezíte tím dlouhodobému působení vlhkosti, které podporuje tvorbu plísní.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Matěj Vodička už sedí se mnou ve studiu. Matěj, hezké dopoledne, ahoj, vítej.
2: Krásné pondělní dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Kdo bude tvým dnešním hostem po 11. hodině? Prozrať.
2: Bude to kvartérní paloekolog nebo taky environmentální archeolog a taky biolog Petr Pokorný, shodou okolností v současnosti působící na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Ale co je zajímavé a je to taková aktualita, Petr Pokorný se jako editor spolupodílel na knize Hinterland, archeologie severočeských pískovcových krajin, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera za naučnou literaturu. A vlastně to hodnocení té knihy bylo takové, že skutečně velmi zajímavým způsobem prezentovala vědecké výsledky, řekněme, laické veřejnosti. A je to taky kniha, která hodně promlouvá do proměny krajiny jako takové. Bohužel ne té jihočeské, ale té severočeské. Nicméně Petr Pokorný působí na Jihočeské univerzitě, jak už jsem říkal, takže určitě si prostor v našem vysílání zaslouží.
1: Věřím, že nám to s Petrem Pokorným moc hezky laicky podáte, protože když si začal, Matěj, znal to velmi vědecky. Tak věřím, že to pojmete tak, abychom mu tomu tak všichni rozuměli a těšíme se na to.
2: No, ještě jedna věc, my jsme se o tom s Petrem Pokorným bavili tady před vysíláním, to je poměrně závažná aktualita, velký požár v Českém Švýcarsku, v Národním parku, na to asi taky přijde řeč, protože se tomu nevyhneme a je to jedna z věcí, o které si budeme povídat.
1: A my se těšíme. Díky moc, Matěj Vodička je váš po 11. hodině.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: S hašením požáru v Českém Švýcarsku dnes pomůžou další dva vrtulníky ze Slovenska. V krajských nemocnicích na Vysočině mohou zaniknout některá oddělení. Kraj si nechává udělat analýzu. Americké plodiny pronikaly do Evropy jako luxusní zboží, zjistili to jihočeští vědci. Obloha dnes bude převážně zatažená, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Ranirtic na Děčínsku. Ohniska požáru ze vzduchu likviduje 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během dneška by se situace mohla dál zlepšovat. V krajských nemocnicích na Vysočině mohou zaniknout některá oddělení. Kraj chce péči ve svých zařízeních specializovat. Teď si nechává zpracovat analýzu, která mu má říct, jakou mají nemocnice lůžkovou kapacitu nebo jakou mají výkonnost, uvedl hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Asi neudržíme všechny specializace ve všech nemocnicích. Prostě někde vzniknou centra specializovaný péče, kde ji využíváte výjimečně, když máte nějaký závažný onemocnění, tak budeme to směřovat centrum, aby to dávalo ekonomický smysl.
2: Například Třebíčská nemocnice skončila v loňském roce se ztrátou přes 48 milionů korun. Její kumulovaná ztráta pak přesahuje 111 milionů. Loni jí kraj půjčil kvůli problémům s hrazením závazků 65 milionů. Brambory, rajčata nebo tabák se dostaly z Ameriky do Evropy jako luxusní zboží pro elity. Přes 180 archeobotanických nálezů rostlin amerického původu zkoumali zahraniční vědci ve spolupráci s laboranty z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Analýza ukázala, že jejich šíření od 15. století zařídili obchodní sítě Moc a Prestiž. Upřesňuje mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
4: Zvlášť dobře byly dochovány zbytky rostlin původem z Ameriky pod podlahou Vladislavského sálu na Pražském hradě. Vědci pak pracují s herbáři nebo dochovanými freskami, které nám společně s nálezy umožňují pochopit, co se v minulosti pěstovalo a jedlo a hlavně jak a proč se skladba rostlin měnila.
2: Americké námořnictvo eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Donalda Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace Svoboda údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Irán, který průliv po americko-izraelských útocích zavřel, varuje, že operaci považuje za porušení příměří.
5: Operace Projekt Svoboda se podle Pentagonu

0: zúčastní 15 000 amerických vojáků. Na akci se podílí víc než stovka vojenských letadel a také plavidla amerického námořnictva. Prezident Donald Trump varoval, že na jakékoliv pokusy Teheránu operaci mařit, Washington tvrdě odpoví. V Perském zálivu zůstaly po uzavření Hormuzské úžiny stovky nákladních lodí a tankerů. Na jejich palubách je 20 000 námořníků, kteří se celé týdny nemohou dostat na pevninu a domů. Rostou obavy o jejich fyzické i psychické zdraví a docházejí jim zásoby. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno a k večeru oblačnosti od západu ještě přibyde. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naprší maximálně 2 mm srážek. Teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Na horách naměří do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně se podle našich informací na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kvartérní paleoekologie nebo environmentální archeologie. Zajímá vás, co přesně tyto pojmy znamenají? Poměrně detailně se jimi zabývá kniha Hinterland – archeologie severočeských pískovcových krajin, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera za naučnou literaturu. Její spoluautor Petr Pokorný přijde už za okamžik k nám do studia, to aby nám osvětlil význam zmíněných pojmů, ale taky, aby povyprávěl o zmíněné knize. Počkejte si na to, milí posluchači. K poslechu zve krásné pondělí přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Biolog, kvartérní paleoekolog a environmentální archeolog Petr Pokorný z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ale taky třeba z Univerzity Karlovy je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Můžete posluchačům vysvětlit a popsat pojem environmentální archeologie? Co si pod tím mají představit?
2: Environmentální archeologie, to je skvělý, že jste to vyslovil dobře, většina lidí se přitom poslintá.
1: Já jsem si na to dal záležet.
2: No, stejně jako ta paleoekologie, to už jsem se taky naučil vyslovovat, to jsou zkrátka pojmy pro, není to obor vlastně, je to taková platforma, kde se stýká a potýká eventuálně celá řada tradičních oborů, které všichni dobře známe, jako je právě ekologie, archeologie, botanika, zoologie, geologie. Jo, vidíte, že je to vlastně jako obrovský balík vlastně otázek, které ta environmentální archeologie řeší pomocí tradičních, ale někdy i nově vyvíjených metod.
1: Vy jste biolog, taky kvartérní paleoekolog a environmentální archeolog, jak jsme zmínili, aby jsme těch pojmů neměli málo, tak co si představit naopak pod pojmem kvartérní paleoekolog?
2: No, kvartér jsou čtvrtohory, to je geologická epocha, v které dneska žijeme pořád ještě, takže se to týká té nejmladší geologické minulosti a environmentální archeologie řeší ještě dokonce tu nejmladší část těch čtvrtohor, kdy vlastně že existují lidé a kdy lidé čím dál tím intenzivněji působí na přírodní prostředí a na krajinu. V té krajině vlastně se to působení prolíná a my vlastně nemůžeme pořádně oddělit toho člověka od přírody, jak se to tradičně dělávalo, a ten náš obor v zásadě staví na tom, že ten vztah je velmi jako složitý, oboustranný a čím dál intenzivnější.
1: O tom je taky hodně vaše kniha Hinterland, archeologie severočeských pískovcových krajin, kterou jste připravil, spolueditoval společně s archeologem Petrem Šídou. Já už jsem to tady zmínil, ta kniha získala nedávno ocenění Magnesia Litera za naučnou literaturu pro rok 2026 a mimo jiné se o ní můžeme dočíst, že to je čtenářsky vstřícná odborná kniha. Tak jak bylo pro vás složité napsat takovou odbornou publikaci, ale takovým způsobem, aby byla srozumitelná i pro čtenáře mimo váš obor. Třeba právě pro takové čtenáře, kteří neznají pojmy environmentální archeologie, paleoekologie a tak dále.
2: No tak ta kniha, nás to teda především velmi překvapilo, že jsme dostali to hlavní ocenění za naučnou literaturu Magnesia Litera, protože tohle je kniha kolektivní, to je, podílelo se na ní vlastně 15 autorů, my s kolegou Petrem Šídou jsme ji editovali a vlastně to ukazuje, jak funguje ten náš obor, tam opravdu nedává smysl, aby jeden člověk pojmul všechno a napsal pak knihu, to jsou vždycky kolektivní díla, protože skutečně těch expertíz, které je potřeba k pochopení minulosti přírody a člověka, tak těch je hrozně moc. Takže proto je ta kniha kolektivní a takovou je vlastně těžké napsat, aby to nebyl takový nesourodý sborník. Takže já už mám dost zkušeností s editováním kolektivních knih, tak jsem je teďka využil a musím říct, že se to mimořádně povedlo vlastně sladit ty texty takovým způsobem, že to působí jako skutečně jednotná kompaktní kniha, která se, a to byl náš cíl, vlastně čte od začátku do konce jako dobrodružství objevování těch v tomhle případě pískovcových krajin. Takže v podstatě taková kniha vzniká především jako rozsáhlou a pečlivou editací těch původních autorských textů.
1: Prozkoumávání severočeských pískovcových krajin, to je opravdu hrozně lákavé, myslím i pro posluchače v Jihočeském kraji, to říkám trochu s nadsázkou, ale jak byste Hinterland posluchačům představil, kolik práce vám třeba zabralo editování té knihy samotné?
2: Tak jsou to asi 2 roky práce, ale je potřeba zatím vidět, protože ta kniha stojí skutečně na původních výzkumech těch pískovcových krajin, o kterých se ještě před 20 lety málo vědělo, tak je to skutečně 20-letá práce celého toho zhruba 15členného týmu v tom. Takže skutečně jsou to původní výzkumy, původní výsledky tady shrnuté populární formou. Takže je to vlastně pracná záležitost, obecně zkoumání minulosti je pracné, je to detektivní práce, kde se často nedopátráte přesných odpovědí a často taky záleží naštěstí na nálezy. Takže je to skutečně, to se právě v té knize v dobrodružství vlastně poznávání pískovcových krajin odráží. To je jedno z poselství, že by to vlastně mělo čtenáři poskytnout opravdu jako pocit účasti na tom výzkumu. A pískovcové krajiny jsou fascinující. Tady sice z jižních Čech je to daleko relativně, ale je to, myslím, a my Češi si to málo uvědomujeme, je to skutečně světový unikát. Jestli něco ukázat návštěvníkovi od někud zdaleka, tak jsou to především ty pískovce, když chcete, aby opravdu byl paf a posadil se z toho na zadek, jak se říká, tak to je něco, co jinde neuvidí. A ty krajiny si rozhodně zaslouží výzkum i své minulosti a takovouhle knihu.
1: Já jsem byl v těch pískovcových krajinách, shodou okolností nejen v těch českých, ale třeba i v jeho německých. Byl jsem třeba i v Ojbinu na jihu Německa, vlastně na hranicích se severočeským krajem. Jak když jsem ale s prarodiči jako dítě poprvé navštívil Český ráj, tamní skály jako Kokořínsko, tak si pamatuju, jak mi dědeček uprostřed těch pískovcových masivů vyprávěl, tak a tudy všude kdysi dávno proplouvaly ryby, protože tady všude vlastně bylo moře. Je to opravdu tak? Dá se to tak říct?
2: No je to tak a nejen ryby, ale dokonce i vodní dinosauři tam proplouvali. Akorát to se bavíme o jiné době, to nejsou právě ty čtvrtohory, kvartér, ale to je doba, kdy ty pískovce vznikaly v deltách řek a při pobřeží tehdejšího moře, ale to už je 70 milionů let dozadu zhruba a tyhle horniny, ty pískovce, které vlastně tvoří podstatu pískovcových krajin, tak ty vlastně pro nás, kvartérní výzkumníky, environmentální archeology, tak jsou v podstatě už jako stabilní kulisou těch krajin, je to prostě ta matrice, na kterých se odehrávají všechny mladší procesy a i život lidí v těch krajinách, takže je to přesně tak, jak dědeček říkal, akorát vlastně my tím se zabývají geologové, skutečně takový ty kamenáři, jak jim říkáme, my jsme na to měkký, mladý, co je na povrchu, třeba říční usazeniny nebo rašelina, která roste, narůstá v mokřadech a pro nás vlastně představuje záznamy minulosti té nedávné, kterou my zkoumáme.
1: Jinými slovy jste potvrdil, že dědečkové mají vždycky pravdu.
2: Dědečkové jsou vždycky skvělí.
1: Environmentální archeolog Petr Pokorný je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Co všechno musí archeolog rozplétat a rozkrývat, když chce veřejnosti nastínit a představit vývoj dané krajiny, ještě navíc na takovém rozsahu, a teď myslím třeba jenom tom místním, protože vy, jak jsem říkal, jste v té knize Hinterland zahrnuli Kokořínsko, Český ráj, vlastně Broumovsko, to jsou všechno lokality, které nejsou samozřejmě nějak spolu úzce souvisí, ale není to tak, že by navzájem byly v sobě napojené. Zároveň jste zmiňoval, že to je hodně detektivní práce a v souvislosti s tou knihou se často objevuje právě ten pojem detektivní práce.
2: No, vlastně všechny ty pískovcové krajiny spojuje reliéf. Jsou to pískovcová skalní města, jejich teda v té nejvyvinutější podobě. Takže je to vlastně souostroví takové v severních Čechách souostroví pískovcových skalních měst a ty mají podobnou historii. Jsou to právě ty hinterlandy, čili zapadákovy, místa, která nikdy nebyla v centru zájmu lidí a přesto sloužila k nějakým účelům pro lidi už dávno dávno v pravěku a nic se o nich nevědělo. A my jsme si uvědomili před těmi 20 lety, kdy jsme právě v tom kolektivu je začali zkoumat, že oni mají velký potenciál, protože právě uchovávají ve velké množství ty nejkvalitnější archívy nedávné minulosti, archivy v podobě archeologických lokalit, které jsou zvrstvené, stratifikované, jak říkáme. To je naprostý unikát ve střední Evropě. Je to pod pískovcovými převisy. Tam se neustále sype písek a to souvrství narůstá a uchovává v sobě v jednotlivých vrstvách záznam minulosti. A často před těmi převisy jsou právě třeba mokřady a tam je rašelina a ta umožňuje taky narůstá v čase směrem do větší mocnosti a umožňuje zachování zase jiných zbytků. A když tohle všechno propojíme tou detektivní prací, kdy se v tom zkrátka šťouráme, kopeme, šťouráme se a odebíráme vzorky a pak pomocí metod všeho druhu, někdy vypadají strašně složitě v náročných laboratorních podmínkách, jindy to vypadá primitivně, s rýčem a síty třeba prosíváme zbytky, které se tam najdou, tak to dohromady skládá vlastně obraz minulosti. Pak to celé samozřejmě musíme odatovat, to je dát tomu nějakou kalendářní časovou osu, k čemuž používáme zase moderní metody radiometrického datování většinou pomocí uhlíku C14. Takže tímhle způsobem vlastně tahle detektivní práce probíhá hodně v terénu a ještě víc v laboratořích.
1: No, k tomu se taky váže další má otázka, sice jaké množství materiálu vám při tom pozorování prošlo rukama? To musely být opravdu nepřeberné různé horniny, samozřejmě další věci. Vy jste zmiňoval třeba ty usazeniny říční, rašeliny a tak dále.
2: No, jsou to stovky vrtů do těch usazenin, často ručních, někdy strojových. Jsou to výkopy, archeologické sondy pod těmi převisy, někdy i v mokřadech. Těch jsou opravdu taky stovky, prozkoumali jsme takto řádově několik stovek, řekněme až 300 jednotlivých převisů. Těch jsou tam samozřejmě tisíce různé velikosti a každý z těch převisů je archeologickou lokalitou a velmi často s tím nejlepším záznamem minulosti, který máme vůbec tady široko daleko k dispozici. Tak to je síla právě těch pískovcových krajin.
1: A co byste označil za vůbec nejzajímavější a zároveň nejdůležitější objev při tomto vašem konkrétním pozorování?
2: No, těch objevů bylo hrozně moc jednotlivých, takže těžko se vybírá, ale když vemu třeba jednu lokalitu, nejdůležitější, tak je to lokalita Velký Mamuťák v Českém ráji, která opravdu obsahuje jednak velmi mocné souvrství usazenin, je to velký převis a v něm se zachovává téměř jako cokoliv, na co si vzpomenete. Jsou tam archeologické nálezy, artefakty tedy, zachovává se tam organické zbytky rostlin i živočichů, takže skutečně na co si vzpomenete z té přírody i z lidského života tam zůstává. Takže tahle lokalita Velký Mamuťák prostě náhodně vlastně objevená, je opravdu špičková, my jsme aplikovali různé metody namátkou, třeba dokonce analýzu staré sedimentární DNA, skutečně v tom souvrství se až 10 000 let dozadu uchovává DNA, takže my jsme vlastně dělali genetické analýzy přímo z těch sedimentů. Jo? Takže vlastně máme tam informaci o tom, co tam žilo, máme tam třeba i lidské genomy, takže jako to je unikátní záležitost. Nikde na světě se to vlastně v takové míře, v takovém typu lokality zatím nepodařilo. Takže to je jeden příklad té detektivní práce. Ale jinak tam máme poznatky o všem možném, třeba o tom, že už lovci sběrači mezolitického období, to je střední doba kamenná, už vlastně promyšleným způsobem zacházeli s lesem, že téměř trochu v uvozovkách pěstovali lísku v uvozovkách, protože to nebyli zemědělci, ale podporovali lísku v lesích, protože to pro ně byla důležitá potravina a ty se potom tihle lovci sběrači postupně změnili v lesní pastevce a to je jedna z nejzajímavějších a nejvíc fascinujících fascinujících vlastně okolností toho převisu. Byla to totiž v pravěku už v době bronzové, to byla vlastně lesní salaš a nám se tam dochovaly vrstvy zvířecích bobků, zvířecího trusu. Tak dokonale, že ještě voní, a jsou třeba 3000 let staré. Takže to je obrovský zdroj informací pro nás o celém tom prostředí a o tom, jak bylo využíváno lidmi právě pro tu lesní pastu. A že třeba na konci doby bronzové bylo téměř úplně odlesněné tou intenzitou té pastvy. A později zase zarůstalo lesem.
1: Co mě osobně třeba velmi zaujalo, když jsem našel nějaké fotografie přiložené právě k tomu, jak vznikala ta kniha na internetu, tak vy sami jste v těch krajinách nebo v tom prostředí Českém ráji, Broumovsku a tak dál, jste sami strávili dost času a vlastně jste tam absolvovali, jak jsem viděl, i několik jako různých takových pobytů, troufnu si říct, čundrů. To znamená, že vy jste vlastně sami splynuli de facto s tou krajinou jako takovou, je to tak?
2: Jo, tak my jsme, ne všichni teda z našeho týmu, ale leckdo je prostě starý čundrák. Já sám vlastně do těch krajin jezdím od malička, nejdřív z rodiči, jak to bývá, ale záhy na čundry právě a těch čundrů je nepočítaně. Těch prostě často se tam vracím a budu se tam vracet, zkrátka ty krajiny mám rád a to hluboký porozumění pak těm krajinám vlastně vždycky musí záviset na nějakým niterním vztahu k ním a vzájemným vztahu, nejen mým ke krajině, ale i, tak říkajíc krajině ke mně a vlastně ten vztah je oboustranný. Takže to samozřejmě leží za tím, proč jsme vůbec se rozhodli tyhle krajiny zkoumat kdysi a proč jsme u nich tak dlouho vydrželi.
1: Říká paleoekolog a environmentální archeolog Petr Pokorný, spoluautor publikace Hinterland, který je naším dnešním dopoledním hostem. 11:30 si poslechneme písničku Jitky Zelenkové a za chvíli se k povídání s Petrem Pokorným zase vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Odpolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Environmentální archeolog, taky paleoekolog a vlastně původně i biolog Petr Pokorný je stále se mnou ve studiu minutu před 11:30 dopoledne. My se tady bavíme o vaší knize Hinterland a ta je zajímavá mimo jiné i tím, že přináší vlastně nejen pohled do minulosti, ale taky určité vodítko k tomu, jak s tou krajinou nakládat v současnosti. A nejen v současnosti, samozřejmě i do budoucna. Jaké odpovědi vám studium minulosti dává na tu otázku, jak s krajinou zacházet nyní a v budoucnosti? Vím, že to možná vyzní trošku nesystematicky, nesrozumitelně, ale prostě, když zkoumáte tu minulost, tak co byste doporučil do toho budoucna?
2: U těch doporučení my právě na konci knihy máme vlastně celou řadu a jsou úplně konkrétní, třeba pro jednotlivé lokality, výběrové, modelové, ale kdybych to měl říct obecně, tak to shrnutí zní hlavně rozmanitost, hlavně diverzita a to nejen ta biologická rozmanitost, jaký běžně chápeme, ale hlavně jako prostorová rozmanitost, v rozmanitost různých zacházení s krajinou, nebát se prostě experimentovat a nebát se na různých místech provozovat třeba různé managementy, třeba lesní. Samozřejmě to se lehko řekne nám vědcům, co koukáme do minulosti, ale pak máme nějaké zákony a ty situaci sešněrovávají a ne všechno se smí, takže samozřejmě je to spíš inspirace pro budoucnost, pro ty zákonodárce a nejen pro ně, co všechno v minulosti bylo možné a inspirovat se tím, protože teď máme období, jak víme, globálního oteplování velkého a otepluje se i tahle krajina a je to období velkých změn, ale není to první taková událost. V minulosti se opakovaly a my se můžeme vlastně jako v přírodních laboratořích z těch záznamů minulosti dozvědět, jak reagovala příroda, jak reagovali lidi a poučit se z toho do budoucna. Některé postupy jsou třeba zapomenuté.
1: To je hrozně zajímavé, co jste teď řekl. Já jsem si poznamenal, a myslím, že to byl popisek nakladatele k vaší knize, tam jsem si poznamenal jeden úryvek, který teď ocituji. Z tisíců let vývoje holocénu popsaného v knize autoři dovozují, že příroda a krajina se měnily vždy, mění se a budou se měnit i nadále. Středoevropská krajina byla po mnoho tisíciletí spoluutvářená lidmi a klíčem k udržení biodiverzity byla je a pestrá mozaika, kde každý kousek krajiny může vypadat a fungovat jinak. Nemá proto smysl hledat jediná správná řešení. To je jedno z těch hlavních poselství vaší knihy.
2: Ano, ano, pan nakladatel to napsal líp, než já jsem to řekl teď. Je to skutečně tak, přesně tohle jsem tady chtěl vlastně říct, to je to hlavní poselství, ale důležitý je, že tam opravdu je spousta úplně konkrétních příkladů a nakonec došlo i k některým zajímavým objevům. Zmíním třeba objev toho, že modřín, který byl u nás považován za nepůvodní a třeba v Národním parku České Švýcarsko byla snaha o toho eliminovat, tak jsme zjistili tím výzkumem, že naopak je u nás původní dřevinou, takže se v podstatě, když to trošku přeženu teď, tak se vlastně z nežádoucí invazní dřeviny stal dřevinou chráněnou. Jo? Takže to jsou ty konkrétní výstupy vlastně výzkumu minulosti na příkladu modřínu a to má docela jako ekonomický smysl. Ta eradikace, to vyřezávání je třeba drahé. Zároveň byla velká kontroverze mezi ochránci přírody a lesníky o sázení modřínu v našich lesích. Teďka vlastně ta situace je najednou po tom objevu úplně jiná. A jsou to právě objevy z těch rašelinišť a převisů pískovcových krajin, konkrétně Českého Švýcarska a Českého ráje.
1: Vy jste zmínil, že žijeme v době, kterou zásadně ovlivňuje ta globální změna klimatu, ale zároveň žijeme i v době, kdy vědecky prokázaná fakta mnoho lidí popírá. Myslíte si, že i naši předci třeba dávno v historii si uvědomovali, že tu krajinu musí zanechat v určitě utěšeném stavu i pro ty budoucí generace. Nebo nás k tomuhle, řekněme, uvědomění si dohnali až ty důsledky těch aktuálních globálních změn klimatu. Protože když to stáhneme třeba na tu průmyslovou revoluci, tak tam si asi lidi moc neuvědomovali, když to vezmu z toho laického pohledu, jaké důsledky to bude mít pro ty budoucí generace.
2: Já si taky myslím, že si to moc neuvědomovali. Obecně lidi v minulosti, to je taková romantická představa, že byli děsně uvědomělí, co se týče jako environmentálních otázek, ale já si nemyslím, že to tak úplně bylo. Oni jenom měli míň prostředků tu přírodu ovlivňovat, jo? Nebo řekli bychom někdy i ničit, když byla vlastně jediným zdrojem energie dřevo a lidská práce. Později, trochu později, před 6000 lety zhruba, to byla jako i práce zvířat tažných, tak to furt bylo málo prostě energie a málo koncentrované na to, aby s tím něco pořádného bylo možné dělat. Ale právě s průmyslovou revolucí, s vynálezem různých strojů a s otevřením zdrojů fosilních paliv, tak se tahle situace radikálně proměnila. Prostě ta naše moc je obrovská dneska. Máme k dispozici obrovské množství energie, no a taky ho využíváme a vidíme teda důsledky, které jsou čím dál tragičtější. V té době průmyslové revoluce si to moc ti lidi neuvědomovali, to víme třeba můj kolega estetik a historik Karel Stibral, teď třeba měl jednu přednášku, na které jsem byl, kde právě popisoval, jak ty lidi naopak jako obdivovali ty kouřící hlučné továrny a vlastně pokládali to za estetické jako objekty a vlastně za vítězství lidstva nad přírodou. Tak dnes už to vidíme jinak.
1: No zároveň my si tady povídáme v době, kdy v části vlastně i té krajiny, kterou jste zkoumali v rámci knihy Hinterland, hoří více než stovky hektarů lesa. Je to vlastně za posledních 5 let druhý takový velký požár, který sužuje České Švýcarsko. Ale co je možná zajímavá věc, a to si taky mnoho lidí neuvědomuje, že některé vědecké výzkumy prokázaly, že třeba ten velký požár v roce 2022 tamnímu ekosystému paradoxně pomohl. Je to tak?
2: No, já bych to viděl, že pomohlo, ale to je věc názoru, to skutečně jako tahle hodnocení pomohlo jak čemu a z jakého hlediska.
1: Samozřejmě taky za jakou cenu.
2: A za jakou cenu, přesně tak, takže to je složitý, ale každopádně platí, že tyhle velké požáry jsou důsledkem několika vlastně důležitých změn. Je to jednak ta klimatická změna, prostě je sucho a sucho je proto, že je teplo a že srážky vypadávají pak v přívalových deštích spíš než v nějakých jako jemných deštících z nízké oblačnosti nebo z mlhy, tak to je jedna příčina, ta klimatická. Potom je to zkrátka to, že České Švýcarsko, jeho původní lesní vegetace byla v 19. století už odstraněna a nahrazena uměle pěstovanými velkoplošnými stejnověkými především smrčinami, které napadl kůrovec, a to je zase skvělá příprava paliva pro ten požár v dané situaci. Takže tohle jsou věci celkem evidentní, ale co je zajímavé a co vyplývá právě z našeho výzkumu severočeských pískovců, že požáry v těchto krajinách byly úplně běžné kdykoliv v minulosti a že jejich frekvence, to, jak často hořelo, byla překvapivě vysoká. Jedno místo, zjistili jsme třeba, že jedno místo u Pravčické brány konkrétně průměrně za holocén za posledních 10 000 let hořelo asi jednou za 40 let. Takže velmi časté požáry, je to dané i tou krajinou, že je taková dramatická, jsou tam komínové efekty, kdy vám roklí vlastně to nasává, ten horký vzduch stoupá nahoru a vlastně požáry se pak účinně šíří. Takže je to i dané typem té krajiny, ale požár nevznikne sám. To je hrozně vzácné, aby ho zapálil blesk. Vždycky ho zapalují lidi, nebo skoro vždycky. Takže i v minulosti. Akorát dneska je to nežádoucí a v minulosti ty lidi pravděpodobně vypalovali záměrně právě s tím účelem, aby získali volnou plochu, plochu produktivní, tam se stahovala zvěř, tu mohli lovit, podporovalo to třeba tu už zmíněnou lísku, jak jsme o tom mluvili. To jsou ty pozitivní efekty, které vidíme dnes na těch vyhořelých plochách, tak v minulosti je lidi vlastně záměrně využívali. Byli to lovci, sběrači a později pastevci. Pro jako zemědělství jako takové jsou ty krajiny nevhodné. Jo? Takže to byly hlavně tyhle dva způsoby managementu a samozřejmě nějaké pak lesní managementy, případně lesní řemesla, která v těchto krajinách kvetla, ta zase potřebují odlišné odlišné typy managementu. A právě ta diverzita je důležitá a ta by se tam měla vrátit.
1: Já bych měl ještě mnoho otázek, protože to téma je opravdu velmi zajímavé, nicméně čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Tak poslední otázka, zamíříme tentokrát na úplný jih až do Afriky, protože vy tam pravidelně zajíždíte na různé výzkumné expedice. Byl jste například v Egyptě, Sudánu, Botswaně nebo třeba v Jihoafrické republice a na mnoha dalších místech. Jak moc se tamní krajina proměnila a proměňuje? Třeba i ve vztahu k té aktuální válce ve zmíněném Sudánu.
2: No tak ty výzkumy vlastně začaly v roce 2004, kdy jsme s kolegou Miroslavem Bártou, vedoucím egyptologického ústavu Karlovy univerzity, tak jsme zosnovali vlastně environmentálně archeologický výzkum na tom české koncesi v Abusíru na pyramidovém poli a pak jsme to rozšířili do západní pouště, do Oáz, kde jsme zkoumali tedy minulost a tím vlastně začaly ty africké anabáze moje. No a ty končily v Sudánu právě na poslední expedice byla těsně před vypuknutím té občanské války, která je hrozná. Od té doby jsme tam nebyli, to prostě nejde. A ty změny, které pozoruju za 20 let, co tam jezdím, jsou skutečně dramatické. To tady vůbec si neumíme představit u nás, jak prostě jak rychle to probíhá. Myslím jako změny environmentální, sociální, jo, urbanizace, Káhira třeba, jak se za těch 20 let proměnila, to velké město, jo, jak se proměňuje venkov třeba sudánský a všechny ty tenze se pak třeba můžou sečíst právě v občanskou válku, která začíná často lokálně jako v podstatě soupeření o zdroje vody mezi pastevci, jo, to je třeba v Darfuru velmi časté, voda je tam dešťová, a na konci období sucha ty rezervoáry vysychají a už není dostatek vody pro napájení velbloudů nebo ovcí, koz a ty komunity začínají vlastně spolu jako bojovat. Tam každý muž je opásán mečem a neváhá pro něj sáhnout, když je teda zlé. Takže to je prostě jiný svět.
1: Možné téma pro náš další rozhovor. Biolog, paleoekolog a vysokoškolský pedagog Petr Pokorný byl dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří, ať už jste na severu Čech, na jihu Čech nebo v Africe. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a moc děkuji za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a za okamžik se ještě uslyšíme u dnešního rozhlasového sloupku. Počkejte si na něj. Od mikrofonu se s vámi tedy prozatím loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a po víkendové pauze pro vás máme opět rozhlasový sloupek. Ptáte se, o čem bude? Dozvíte se to hned z první věty. Slovo má Martina Adlerová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, říkala mi v dětství moje maminka. Říká mi to ostatně i dnes. A tak se snažím, mám to už zažité. Do práce, z práce, uklidit, vyvenčit, vyprat a vytřít, udělat svačiny a přípravy, opravit poličku i diktáty. Makám na zahradě a makám i doma. Při řízení poslouchám angličtinu a před spaním si ještě stihnu zacvičit. Nic prostě nechci nechat na zítřek a nic nechci ponechat náhodě. A tak jedu, pracuju, makám a zařizuju, až se ze mě kouří. Když si o půlnoci v posteli uvědomím, že jsem zapomněla zalít dva čerstvě zasazené keříky, vstávám a v županu a s krupicí konví se potácím zahradou. Dalo by se říci, že jsem multifunkční workoholik, pro někoho prostě spíš magor. Dřív mi to dělalo dobře, že jsem taková zdatná a výkonná a tolik toho stihnu. Ale dneska už mě to tolik netěší. Čím dál častěji se mi stává, že pokukuju po kafíčku a po dortíčku a při pohledu na činky, povalující se v koutě, se mi zvedá žaludek. Radši bych si dala pohov a leháro. Jenže mi to nejde, protože jsem doteď jela na doraz a jinak to neumím. A tak jsem si pro sebe musela najít nějaké nové pravidlo nebo přísloví, kterého bych se mohla držet. Nějakou mantru, kterou bych si mohla opakovat. Takže, co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítřek. Bejvávalo. Dneska pro mě platí. Co můžeš udělat dnes? Odlož na pozítří. A zítra máš volný den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Tento týden se v seriálu o jeho českých zvonech vypravíme do obce Lažiště na Prachaticku. Stojí tam středověký kostel svatého Mikuláše s hranolovou věží v průčelí. Nachází se v ní dva zvony, kromě krásného gotického zvonu svatý Petr z roku 1506 od klatovského zvonaře Jana Konváře, je to i náhražkový zinkový zvon. Ten ulila roku 1943 slévárna Marie Bauerové v Norimberku v Německu. Má hlavní tón C3 a průměr přibližně 40 cm. Na plášti zvonu je reliéf ukřižovaného Krista s výraznou vlající bederní rouškou. Ve střední linii pláště je německá modlitba, která v překladu zní: Pane, smiluj se nad námi. V době druhé světové války se bronzové suroviny směly používat výhradně pro potřeby válečného průmyslu a zvony se z bronzu nelily. Naopak byly rekvírovány a ničeny. V té době se proto zvony vyráběly buď z oceli, nebo z náhradních slitin, například ze zinku a antimonu, jako je tento malý zvonek. Jeho vyzvánění ohlásí dnešní poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Mnoho obcí letos nedostane od státu peníze na pracovníky zajišťující veřejné práce. Maturanti dneska píšou didaktické testy. V Jihočeském kraji se to týká víc než 5,5 tisíce studentů. Pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO navrhuje státní zástupce v části kauzy Čapí hnízdo 3letou podmínku. V noci se ochladí až na 10 stupňů, zítra čekáme stejné teploty jako dnes do 26. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Vyloučené lokality dostanou od státu snáz příspěvek na veřejné práce. Malé obce bez větších sociálních problémů na něj naopak nedosáhnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí změnilo zaměření programu na podporu zaměstnávání.
2: Seču trávu, občas se i pleje.
3: I tyto veřejně prospěšné práce dělá protáhlý na Písecku Josef Šesták. Obec dostávala v minulých letech na brigádníky příspěvek od státu. Letos musí vše platit ze svého rozpočtu, říká nezávislá starostka Jana Študentová.
4: Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni a vydat 4násobek.
3: Letos je program zaměřený na určité obce, vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Podpora míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání.
3: Obce by mohly v budoucnu získat podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Didaktické testy z matematiky nebo cizího jazyka dnes píšou studenti středních škol. K jednotné maturitní zkoušce se v Jihočeském kraji letos přihlásilo víc než 5700 studentů. Vyplývá to z údajů zveřejněných společností Cermat. Státní zástupce navrhl v části kauzy Čapí hnízdo pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO 3letou podmínku. Navrhuje také peněžitý trest 500 tisíc korun. Naďová se měla podle obžaloby dopustit dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Závěrečnou řeč pronáší dnes i advokát Naďové Josef Bartončík. Požaduje zproštění obžaloby. Nesouhlasí taky s výrokem vrchního soudu. Nebyl podle něj zákonný.
1: Sport.
0: Hokejová reprezentace České republiky, která se chystá na mistrovství světa, obsadila na českých hrách druhé místo. Turnaj

0: V Českých Budějovicích vyhráli Švédové. Trenér Radim Rulík na švédské hry pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alšera a Hovorky.
1: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
2: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Odpoledne bude obloha na jihu Čech polojasná až oblačná, k večeru od západu až zatažená. Jen výjimečně slabé přehánky. Naměříme až 26 stupňů, na horách do 23. V noci čekáme převážně velkou oblačnost. Zpočátku se na západě kraje může objevit ojediněle přehánka. K ránu začne oblačnosti ubývat a ochladí se na 13 až 10 stupňů, na horách až na 9. Vítr povane slabý, proměnlivý. Zítra se dopoledne oblačnost protrhá až na polojasno. Odpoledne bude opět oblačné až zatažené. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle, odpoledne a zejména večer budou četnější. Výjimečně se vytvoří bouřky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Teploty stejné jako dnes, až 26 stupňů a na horách do 23. Vítr bude slabý, večer mírný, západní nebo severozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla u Nové Bystřice na Jindřichohradecku u hranic s Rakouskem. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: A u písniček s datem 4. května vás vítá a jejich dobrý poslech přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. První přání míří do Českých Budějovic za paní Janou Pavelcovou k jejím kulatým narozeninám. Milá maminko, babičko, tchyně a dcero, dovol nám, abychom ti k tvému kulatému životnímu jubileu popřáli krásný druhý poločas. V pekárně prodáváš ty nejlahodnější kousky, ale pro nás si ten největší poklad ty sama. K 60. narozeninám ti přejeme, aby tvůj život byl už teď v květnu jako dokonalé léto. Horký tak akorát na opalování u vody, provoněný svěžím jarním vzduchem a propečený jen těmi nejkrásnějšími kulturními zážitky. Ať už neřešíš kynutá těsta, ale jen to, jak se ti snědí záda na sluníčku. Máme tě rádi, babičko. Krásné přání, písnička Bílá růže od české kapely.

Dnes právě svátek slaví a dne 28. dubna oslavila naše maminka, babička a prababička paní Květa Vojtková své 75. narozeniny. Milá babičko, přejeme ti štěstíčko a zdravíčko. V srdci jenom lásku měj, života si užívej, zdraví, ať máš pevné jak dub v lese a každý den jen pohodu nese. Ať úsměv ti na rtech každý den svítí, jak hvězda, co na nočním nebi se třpití, máme tě rádi. To vše přejí Čandovi a Střížovi. A prosíte pro paní Vojtkovou písničku Od veselky. Tu rádi zahrajeme, ale pošleme ji taky manželům Jaroslavě a Karlovi Šedovým do Horního Meziříčka, kteří oslavují 50 let od svatby. Jelikož naše rodiče Jaroslav a Karel Šedovi z Horního Meziříčka oslavili v dubnu 50 let společného života, chtěli bychom jim poslat písničku Zlatý svatební valčík Od veselky a popřát jim, aby ve zdraví, štěstí a lásce prožili další společné krásné roky a poděkovat jim za vše. Máme vás rádi. Dcery Markéta s manželem Pavlem, Eva s manželem Petrem a vnoučata Jakub, Michal, Martin, Tomáš a Teres.

Narozeniny oslavuje pan Karel Netušil z Radošovic u Strakonic. Milý dědečku, přejeme ti z celého srdce hodně zdraví, štěstí, úspěchy v chovu i myslivosti. Ať se směješ každičký den a máš radost ze života ještě dlouhý čas. Pro hezkou pohodu posíláme milované babouky. Krásné narozeniny přejí Bucharovi z Jinína i Netušilů. Malý Toník posílá dědovi velkou pusu. A písničku od babouků Ty naše Luka posíláme i do Klučenic paní Cecílii Šmelerové. Do dalších let vám stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad obce Klučenice pan starosta Václav Vozábal. Hrají babouci.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, je ten správný čas na písničku, je 12 hodina 21 minuta a vy posloucháte písničky pro radost a věřím, že ji uděláme i následujícím oslavencům. Prosím, zahrajte pro naši maminku, babičku a prababičku. Jaroslava Hubačová, Hubačková oslavila 83. narozeniny. Děkujeme za vše, co pro nás udělala a děláš. Máme tě moc rádi. Přejí dcera Vlasta, vnuk Michal s rodinou vnučky Dody a Lily. Prosím, zahrajte na památku jejího manžela Oty, jeho oblíbené tango Krásný sen. Ano, tak do stočce tuhle písničku zahrajeme, ale ještě ji pošleme paní Janě Zachové, protože ta oslavuje své 75. narozeniny. Milá paní Janičko, žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak se slaví. Popijte víno, písničku zaspívejte s veselou náladou, na svět se dívejte. Přejeme vám dobrou náladu, protože s ní je svět veselější. Všechno nejlepší k vašemu životnímu jubileu přeje obecní zastupitelstvo obce Laziště.

Kytička Konvalinek, to je písnička, která je připravená pro další oslavence. Dneska totiž slaví 85. narozeniny paní Vlasta Maunová z Husince u Prachatic. Posíláme ti, maminko, babičko a prababičko, k tvým narozeninám v písničce Kytičku Konvalinek. A přejeme ti nejen hodně zdraví a štěstí, ale také hodně energie a životní elán. Ať tě život nikdy neunavuje. Vše nej přeje syn Kája, dcera Zdenka a Iva s rodinami. A písničku posíláme taky do Kardašovy Řečice k 80. paní Aleně Hamerlové. U příležitosti vašeho životního jubilea vám město Kardašova Řečice přeje hlavně pevné zdraví, spokojenost a mnoho příjemných okamžiků v dalších letech vašeho života.

krásných 87 let se dnes dožívá naše milovaná maminka, babička a prababička paní Anna Hazuková z Vodňan. Milá maminko, chtěli bychom ti poděkovat za vše, co pro nás stále děláš a víme, že rodina je ti nade vše. Proto přejeme hlavně hodně zdravíčka, aby ses mohla ještě dlouho těšit z pravnoučátek, které tě také milují za to, jaká jsi. Máme tě moc rádi a těšíme se vždy na společné setkání celé velké rodiny, která obohacuje jak tvůj, tak i naše životy. Za vše moc děkuji synové Vašek, Milan a Libor s partnerkami, vnoučata s rodinami a hlavně pravnoučata posílají moc a moc pusinek. A my rádi pošleme Doubravanku, kterou prý ráda posloucháte. A Doubravanka zahraje i panu Jaroslavu Řezničkovi do Všeteče. Významného životního jubilea se dožívá a všechno nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví vám, pane Řezničku, do dalších let přeje zastupitelstvo obce Všemyslice společně s vaší paní starostkou.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Až do 13. je tu dechovka a hudební dárky. Prosíme o zahrání písničky Stachovské dřeváčky pro paní Věru Kokešovou z Kašperských hor, která 19. dubna oslavila 89. narozeniny. Milá Věrko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně zdraví a spokojenost. To ti přejí Profousovi a Florianovi z Prahy. A Stachovské dřeváčky v podání Lipkovanky pošleme taky do Albrechtic nad Vltavou. Tam žije oslavenec Willibald Riepl, který 3. května oslavil významné životní jubileum. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let vám, pane Rieple, přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou.

Dnes slaví naše babička Ludmila Drnková 94. narozeniny. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let jí přejí syn Kája s manželkou Růženkou a vnoučata Pepča a Karolínka s přítelem Honzou a přejete si pro paní Drnkovou bílé konvalinky. A ty zahrajeme ještě jedné dámě. Dneska má svátek naše maminka Květoslava Blechová, která o velikonočním pondělí oslavila v kruhu rodiny své krásné 90. narozeniny. Ještě dnes v den tvých jmenin ti chceme, milá mamko, znovu v touto cestou popřát hlavně zdravíčko, dobrou mysl a stálý zájem o veškeré dění kolem tebe. Toto přejí dcera Věra s manželem Jaroslavem, syn Vladimír, vnoučata Petr, Martin, Jiřka, Ondřej a Anetka a 7 pravnoučat se k tomu přidává.

Dnešní den slaví své krásné narozeniny náš drahý manžel, tatínek a dědeček Jan Šťastný ze Strakonic. Chceme mu touto cestou popřát hlavně pevné zdraví, štěstí a hodně loveckých zážitků se svým vnukem Flípkem. Přejí manželka Jarmila, syn Petr a dcery Jana s rodinami. Velkou pusu našemu drahému dědečkovi posílejí vnoučátka Honzík, Tomášek, Filipek a Tereska. Dědo, už se těšíme na léto s tebou. Já se ještě vracím k těm gratulantům. Přejí manželka Jarmila, syn Petra a dcera Jana s rodinami. Tak asi tam mělo být Petr, předpokládám. Ale vy budete vědět už, kdo všechno přeje. Myslivecká tématika je připravená. Valdoufinka, kráčeli myslivci.

A teď už přichází na řadu poslední dnešní gratulace. A je určená pro paní Idu Metzingerovou do Vyššího Brodu. Vážená redakce, prosíme o zahrání hezké písničky naší mamince, babičce, prababičce a praprababičce paní Idě Metzingerové, která dneska slaví 95. narozeniny. Naše milá maminko a babičko, k tvým krásným narozeninám ti z celého srdce přejeme všechno jen to nejlepší. Především pak zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a božího požehnání. Moc ti děkujeme za tvoji lásku a péči, za všechno, co jsi pro nás v životě udělala a stále děláš a za krásný domov, do kterého se všichni tak rádi vracíme. Přejeme si, aby si tu byla dlouho mezi námi, plná humoru, energie a optimismu, jako si doteď. To ti přejí Jenda s Martou, Renata, Helenka s Jindrou, Ida s Petrem, vnoučata Petr, Iva, Martin, Katrin nebo Ketrin, nevím jak se čte, Klárka, Ida a Baruška s partnery, pravnoučata Evička, Šárka, Toník a Fredík a pravnoučata Izabelka a Filip. No páni, velká rodina. Přejete si písničku Jihočeským krajem od Veselky. My vám ji zahrajeme ale v podání muzikantů z jižních Čech, protože ta verze od Veselky má přes 10 minut a tolik času bohužel nemáme. Ještě jedno přání pro paní Idu do Vyššího Brodu. Tentokrát gratuluje členský výbor Jednota ve Vyšším Brodě, který nás požádal o písničku pro vás, paní Ido. Přeji vám hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou pohodu a do dalších let dovolte krátký veršík. Každý milý okamžik, který si v životě prožila, se navždy zapíše do tvé mysli a do mysli tvých blízkých a zase natrvalo vryje. Každé milé slůvko, které si kdy věnovala, krásné narozeniny. Tak, tolik přání do Vyššího Brodu pro paní Metzingerovou a ještě než rozjedeme píseň Jihočeským krajem, připomínám, pokud byste chtěli nechat někomu zahrát v písničkách pro radost, máte příležitost a to prostřednictvím webového formuláře, najdete ho na našich stránkách budějovice.rozhlas.cz. Tam dohledáte v kolonce pořady písničky pro radost. Najdete tam kalendář, no a v tom kalendáři kliknete na datum, kdy chcete písničku odehrát. Ta obsazenost pořadu je skutečně velká, takže rezervujte si písničku prosím s velkým předstihem dopředu. No a pokud to nestihnete nebo chcete nechat zahrát třeba někde poblíž v tom termínu, potom uveďte třeba nějaké jiné datum, které zvolíte, ale zdůrazněte tam tedy datum, kdy se narozeniny skutečně oslavence odehrály. Je to jednoduché, snadné, pokud třeba neovládáte úplně internet, tak poproste nějaké své známé, příbuzné, vnoučata vám jisto jistě rádi poradí a budete mít ještě takovou společnou interakci. No ale teď už písnička pro paní Idu Metzingerovou do Vyššího Brodu k 95. narozeninám muzikanti z jižních Čech a písnička Jihočeským krajem.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Začíná přestavba Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích, potrvá do konce příštího roku. Hasiči vyšetřují příčinu požáru lesa u Dražíče na Českobudějovicku. Ochranou lesu před požáry se bude zabývat nová pracovní skupina. Vznikne na Ministerstvu životního prostředí. Na jihu Čech bude k večeru přechodně zataženo, pršet ale bude jen zcela výjimečně. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Rozsáhlá proměna Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích dnes začala kompletní uzavírkou ulice. Na jejím místě vznikne do konce příštího roku pěší korzo s kavárnami a náplavkou u řeky Malše. Dělníci navážou v části mezi Zlatým a Železným mostem na dokončený úsek před Domem kultury Slávie. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko musí obyvatelé ulice kvůli stavbě počítat s omezeními.
2: Ta nejzásadnější proměna je ta, že se tam už nedostanou auta, parkovat budou mít možnost na levém břehu, dostanou zdarma vlastně možnost parkovat i v parkovacím domě, stromovka. Ty stavaři jsme s nimi dohodnutí, aby maximálně vycházeli občanům vstříc.
0: Požár lesa u Dražíče na Českobudějovicku od brzkých ranních hodin zaměstnává jihočeské hasiče. Oheň se začal šířit okolo 3:30 ráno a zasáhl přibližně 2 hektary porostu. Na místě zasahuje 5 jednotek dobrovolných hasičů a profesionálové z Týna nad Vltavou. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
3: Okolo 5:30 se podařilo požár dostat pod kontrolu. Na místě jsou u Dražíče stále všechny jednotky, přestože požár se již nešíří. Je nutné nyní řádně dohasit kompletně kořenové systémy stromů a zkontrolovat okolí. Co bylo příčinou vzniku požáru, zatím šetříme.
0: Kvůli ochraně lesů před požáry vznikne nová pracovní skupina. Vznikne na Ministerstvu životního prostředí. Před jednáním vlády to řekl šéf rezortu Igor Červený z motoristů. Skupinu by měli tvořit experti na lesnictví, ochranu životního prostředí a záchranné složky. Zabývat by se mohli i množstvím starého suchého dřeva. To podle Červeného teď zhoršuje požár v Českém Švýcarsku. Z plameny v Národním parku bojují hasiči třetím dnem. 2 ze 4 ohnisek mají podle Červeného už pod kontrolou.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude obloha na jihu Čech polojasná až oblačná, k večeru od západu až zatažená. Jen výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme 23 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách do 23. Vítr fouká slabý, proměnlivý. V noci klesnou teploty na 13 až 10 stupňů. V úterý očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne oblačno až zataženo. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle, odpoledne a večer budou četnější a výjimečně se vytvoří bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět 23 až 26 stupňů, na horách do 23. Vítr bude slabý, večer mírný, západní až severozápadní. Biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehody v tuto chvíli z jihočeských silnic hlášené nemáme. S novým omezením ale počítejte ode dneška v Českých Budějovicích. Jírovcova ulice poblíž Záchytného parkoviště je průjezdná jen jednosměrně, a to ve směru z centra. Stavební práce budou trvat do 26. května. Objízdnou trasou jezdí i autobusy. A úplná uzavírka dnes začala platit mezi Hrdějovicemi a Hlubokou Zámostím na Českobudějovicku. Silnice se bude opravovat až do konce roku. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně.
0: A nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole. A úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. A bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: vlastně.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polonevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo to jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali, to je bez debat, jsme tam a pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době a já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto, je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika, byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalový styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i těmahle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti. Vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to
1: ne.
0: Bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teď nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost, takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale i do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Hmm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly, nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3, ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl v jedné ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě od malá, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, když jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale
0: jsem
1: Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě, a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky se strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaké historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, bude hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nesparťany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tady první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená. Nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda. A tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne. Já jsem zdatný bruslař a já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpěj ty klouby. Ano, netrpěj ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. A já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tedy fandil v Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně mají hrou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, tak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže mi to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív. Jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hlučný fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte tam nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb se zřejmě od příštího roku vrátí, schválila to vláda. Správa Národního parku Šumava varuje návštěvníky před zakládáním ohně v přírodě. Řidiči u Kardašovy Řečice musí počítat s úplnou uzavírkou silnice první třídy. Noc na zítřek bude teplá, naměříme kolem 11 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Podnikatelé nejspíš budou muset už od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovu zavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Systém má evidovat hotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky. Evidence tržeb má podle Schillerové přinést do rozpočtu skoro 14,5 miliardy korun ročně.
2: Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný. Bude moderní, bez byrokratické zátěže pro podnikatele. Pravidla budou platit pro všechny stejně.
0: Návrh teď projedná sněmovna. Opozice znovu zavedení EET kritizuje. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Podle návrhu státního zástupce dostala Naďová 3letou podmínku a taky peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Obžalobě čilila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. K uznání viny pražský městský soud zavázal odvolací vrchní soud v červnu loňského roku. Pracovníci správy Národního parku Šumava upozorňují návštěvníky před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Varování vydávají v současnosti a v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace je podle nich vážná kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejen v horských oblastech, pokračuje strážce Národního parku Šumava Adam Diviš.
3: Žádáme návštěvníky, aby se zdrželi rozdělávání ohňů, nekouřili, dávali pozor třeba i na odhazování odpadků, protože třeba jenom nešikovně odhozená láhev může způsobit vznik požáru.
0: Práce uzavřely 2kilometrový úsek silnice 1/23 nedaleko Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku. Řidiči musí mezi obcemi Záhoří a Pleše počítat s úplnou uzavírkou. Ředitelství silnic a dálnic tam ode dneška opravuje povrch vozovky.
4: Úsek už je ve špatném stavu a kromě trhlin a vyjetých kolejí se na něm odlomují kraje. Povrch bude firma opravovat zhruba 2 měsíce. Objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny povede přes Nitovice, Drahov a Veselí nad Lužnicí. Nákladní auta budou jezdit přes Jindřichův Hradec a Třeboň. Práce vyjdou na skoro 24 milionů korun. Z Kardašovy Řečice Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Townsendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Karolina Muchová, a to na 11. místě.
1: Počasí.
0: Poledne bude obloha na jihu Čech polojasná až oblačná, k večeru od západu až zatažená, jen výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme 23 až 26 stupňů Celsia, na horách do 23. Vítr fouká slabý proměnlivý. V noci klesnou teploty na 13 až 10 stupňů. V úterý očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne oblačno až zataženo. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle. Odpoledne a večer budou četnější, výjimečně se vytvoří bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět 23 až 26 stupňů, na horách do 23. Vítr bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní. Biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Při jízdě ze Strakonic do Vodňan zpozorněte v úseku mezi Nebřehovicemi a Jinínem. Stojí tam auto po srážce se zvěří. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Vyloučené lokality dostanou od státu snáz příspěvek na veřejné práce. Malé obce

Bez větších sociálních problémů na něj naopak nedesáhnou. Proč? Dozvíte se už za chvilku. Nesmí chybět ani po víkendu sportovní ozvěny s Kamilem Jášou a budeme si hrát i písničky, které nestárnou. Zaspívá Hana Zagorová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 11 minut. Mnoho obcí letos nedostane od státu peníze na pracovníky zajišťující veřejné práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo pro tyto účely sice víc peněz než loni, podpora se ale zaměřuje především na vyloučené lokality. Pro malé obce, které o příspěvek přijdou, je to velký zásah do rozpočtu.
1: Když je třeba některý keře přistřihat, jsem tam i nějaký větve, seču trávu, občas se i pleje.
2: Josefa Šestáka jsem právě zastihla nedaleko obecního úřadu v Tálíně na Písecku, jak štěpkuje ořezané větve. Je brigádníkem, kterého obec využívá právě na veřejné práce.
1: Přes zimu jsem tady třeba jenom hodinu, no ale teď, jak to začalo tím březnem, tak jsem tady někde i 6 hodin, no a v létě třeba i 8 podle potřeby.
3: Na brigádníky zajišťující tyto práce dostávaly obce v minulých letech příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí. Letos je ale situace jiná, říká nezávislá starostka Tálína Jana Študentová.
4: No ještě poslední dvou letech zpátky jsme mívali podporu na společensky účelné pracovní místo ve výši 75% celkových nákladů, takže nás na toho pracovníka náklady vyšly přibližně na 5000 korun měsíčně.
3: Podle Jany Študentové to bude citelný zásah do rozpočtu obce.
4: Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni jako na hlavní pracovní poměr pro obec a budeme muset vydat přibližně 200 tisíc z rozpočtu, které bychom mohli vynaložit případně na opravu kapliček. Může dojít k tomu, že budeme muset tyto záměry odložit.
3: Letos je alokace pro tento program Ministerstva práce a sociálních věcí 90 milionů korun, tedy o 30 milionů korun víc než loni. V průběhu 10 let se ale tato částka snížila zhruba o 2,6 miliardy korun. Letos je navíc program zaměřený na obce se zvýšenou mírou sociálních problémů, vysvětluje mluvčí Jakub Slavík.
5: Prostředky na program na podporu zaměstnávání, tedy i veřejně prospěšné práce, se rok od roku snižují, protože se už nedají financovat ze zdrojů Evropské unie. Podpora aktuálně míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání nebo s dalšími znevýhodněními na trhu práce.
3: Obce by mohly v budoucnu získat ještě podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh, dodává Jakub Slavík.
5: Cílem programu je vytvářet pracovní příležitosti pro příjemce dávek státní sociální pomoci, zejména v lokalitách, kde nová pracovní místa běžně nevznikají, což je případ i malých obcí. Příprava programu je zatím v procesu.
3: Obce se budou moct přihlásit do tohoto programu po schválení připomínek. Pravděpodobně to bude ve druhé polovině roku nebo až v příštím roce. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
0: Příroda a krajina se měnily vždy, mění se a budou se i měnit nadále. To je jedno z hlavních poselství knihy Hinterland, archeologie severočeských pískovcových krajin. Podrobnosti přineseme už za chviličku. Přejeme vám stále hezké odpoledne.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Vzájemným vztahem přírody a civilizace, ale i vývojem krajiny po konci doby ledové se zabývá kniha Hinterland – archeologie severočeských pískovcových krajin. Nedávno získala ocenění Magnesia Litera za nejlepší českou naučnou publikaci roku 2026. Jako spolueditor se na ní podílel environmentální archeolog a kvartérní paleoekolog Petr Pokorný, toho času působící na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. O tématu si s ním v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička. Část rozhovoru si můžete poslechnout právě teď.
1: Co všechno musí archeolog rozplétat a rozkrývat, když chce veřejnosti nastínit a představit vývoj dané krajiny, ještě navíc na takovém rozsahu, a teď myslím třeba jenom tom místním, protože vy, jak jsem říkal, jste v té knize Hinterland zahrnuli Kokořínsko, Český ráj, vlastně Broumovsko, to jsou všechno lokality, které nejsou, samozřejmě nějak spolu úzce souvisí, ale není to tak, že by navzájem byly v sobě napojené. Zároveň jste zmiňoval, že to je hodně detektivní práce a v souvislosti s tou knihou se často objevuje právě ten pojem detektivní práce.
2: No, vlastně všechny ty pískovcové krajiny spojuje reliéf. Jsou to pískovcová skalní města, jejich teda v té nejvyvinutější podobě. Takže je to vlastně souostroví takové v severních Čechách, souostroví pískovcových skalních měst a ty mají podobnou historii. Jsou to právě ty hinterlandy, čili zapadákovy, místa, která nikdy nebyla v centru zájmu lidí a přesto sloužila k nějakým účelům pro lidi už dávno v pravěku. A nic se o nich nevědělo. A my jsme si uvědomili před těmi 20 lety, když jsme právě v tom kolektivu je začali zkoumat, že oni mají velký potenciál, protože právě uchovávají ve velké množství ty nejkvalitnější archivy nedávné minulosti, archivy v podobě archeologických lokalit, které jsou zvrstvené, stratifikované, jak říkáme. To je naprostý unikát ve střední Evropě. Je to podpis pískovcovými převisy. Tam se neustále sype písek a to souvrství narůstá a uchovává v sobě v jednotlivých vrstvách záznam minulosti. A často před těmi převisy jsou právě třeba mokřady a tam je rašelina a ta umožňuje taky narůstá v čase směrem do větší mocnosti a umožňuje zachování zase jiných zbytků. A když tohle všechno propojíme tou detektivní prací, kdy se v tom zkrátka šťouráme se a odebíráme vzorky a pak pomocí metod všeho druhu, někdy vypadají strašně složitě v náročných laboratorních podmínkách, jindy to vypadá primitivně, s rýčem a síty třeba prosíváme zbytky, které se tam najdou, tak to dohromady skládá vlastně obraz minulosti. Pak to celé samozřejmě musíme odatovat, to je zdá tomu nějakou kalendářní časovou osu, k čemuž používáme. Užíváme zase moderní metody radiometrického datování většinou pomocí uhlíku C14. Takže tímhle způsobem vlastně tahle detektivní práce probíhá hodně v terénu a ještě víc v laboratořích.
1: Co mě osobně třeba velmi zaujalo, když jsem našel nějaké fotografie přiložené právě k tomu, jak vznikala ta kniha na internetu, tak vy sami jste v těch krajinách nebo v tom prostředí Českém ráji, Broumovsku a tak dál, jste sami strávili dost času a vlastně jste tam absolvovali, jak jsem viděl, i několik jako různých takových pobytů, troufnu si říct, čundrů. To znamená, že vy jste vlastně sami splynuli de facto s tou krajinou jako takovou, je to tak?
2: Jo, tak my jsme, ne všichni teda z našeho týmu, ale leckdo je prostě starý čundrák. Já sám vlastně do těch krajin jezdím od malička, nejdřív z rodiči, jak to bývá, ale záhy na čundry právě a těch čundrů je nepočítaně, těch prostě často se tam vracím a budu se tam vracet, zkrátka ty krajiny mám rád a to hluboký porozumění pak těm krajinám vlastně vždycky musí záviset na nějakým niterním vzájemném vztahu k ním a vzájemném vztahu nejen mým ke krajině, ale i, tak říkajíc, krajině ke mně, a vlastně ten vztah je oboustranný. Takže to samozřejmě leží za tím, proč jsme vůbec se rozhodli tyhle krajiny zkoumat kdysi a proč jsme u nich tak dlouho vydrželi.
0: Celý rozhovor s Petrem Pokorným najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední host do našeho studia přijde opět zítra v úterý 5. května. Matěj Vodička po 11. hodině přivítá ve vysílání restaurátora a kytaráře Libora Pražana.

0: Teď jsou tu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice sportovní ozvěny a Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny.
2: Dynamo České Budějovice prohrálo v Příbrami. Táborsko bojovalo o body pod Žižkovskou věží. České hokejové hry s jeho českou stopou. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Povídat si budeme o hokeji a o fotbale. Pozveme vás také na noční běh pro světlušku. Příjemný poslech a příjemnou zábavu vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Velmi vzácným hostem sportovních ozvěn je Václav Vochoska, legendární veslař, který vybojoval dvě olympijské medaile, obě bronzové, v Montrealu a v Moskvě. Teď přebírá kormidlo jihočeské sekce Českého klubu olympioniků. Byli jsme u toho, když své úkoly popisoval.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: Olympijskou myšlenku se snažíme šířit mezi mládež, mezi mladí, takže se zúčastňujeme akcí, jako byla třeba teďka v Budějovicích k olympiádě zimní, olympiáda dětí a mládeže a takovýhle. Tam nás zvou víceméně na předávání medailí. Když jsem dělal fakultu tělesní a výchovy sportu, tak tam byl Dovalil. Byl jsem u něj na zkoušce a na otázku, co je sláva, tak co vás napadne, samozřejmě polní tráva. A on řekl, to ne, sláva je věc, o kterou musíte pečovat, musíte ji zalévat, jinak uschne a stane se z ní polní tráva. A vás, olympijský medailisty, musí zavazovat k tomu, abyste pořád tu olympijskou myšlenku šířili a samozřejmě i připomínali tu svoji slávu, nebo respektive tu dobu, kdy jste získali medaile a tak dále. Tak je to vaše povinnost. Tak mě v tomhle tom jako poučil a dodal, kdybyste to nebyl vy, Václave, tak jsem vás vyrazil.
2: Jak se díváte na vaše následovníky?
3: Třeba ní to žije. Já spíš koukám do té kategorie toho špičkového vrcholového sportu a to se to pohybuje v takových sinusovkách. Jo? Přednedávnem Sinek Knapková, olympijská vítězka, jo? Tak to jsme byli na vrcholu, no tak samozřejmě chvilku budeme zase dole, ale určitě se zase něco objeví.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: Výsledkově rozebírat české hokejové hry kompletně nebudeme, připomeneme si ale jihočeskou stopu. Kteří hráči mají i jihočeskou minulost? Brankáři Kváča a Patera, obránce Cibulka nebo útočník Voženílek. A zápas s Finskem rozhodl Matyáš Filip, který začínal v Jindřichově Hradci.
4: Radost, i když jsem jí moc neprojevil, protože jsem byl docela už hotový, ale jo, jsem vděčný za každou minutu, co tady můžu strávit, protože ještě 3 roky zpátky bych si to ani nepomyslel, že tady můžu být. Je to půl hodinky do Hradce, takže je to kousek, takže jsem rád.
2: Spokojení byli i fanoušci. Zápas se Švédy sice skončil prohrou 2-4, ale zpestřila ho živě dechová sekce Pražské filharmonie. Diváci zpívali i při nepříznivém výsledku o tom, že není nutno, aby bylo přímo veselo. Fotbalové výsledky, nejprve druhá liga. Dynamo České Budějovice prohrálo v Příbrami 1-2. Jeho Češi vedli od první minuty, ale body nepřivezli. Táborsko na Žižkově také vedlo 1-0, ale odjíždělo s prohrou 1-3. Silon čelil v prvním poločase 3 penaltám, byly z nich 2 góly. Ve třetí lize Písek přivezl bod za nerozhodný výsledek v utkání s příbramskou rezervou 1-1. Remizovalo i Bčko Dynama a to z Plzní B 2-2. Táborská akademie prohrála s Královým dvorem 0-2. Z nižších soutěží dnes vyrážíme mezi dorostence. V krajském přeboru dorostenců Strakonice prohráli s Pískem vysoko 0-8. V domácí sestavě nastupuje Samuel Pajma, který shodou okolností začínal právě na Písecku.
5: Na Hradišti, na Písecku. Potom po těch 6 letech jsem přestoupil vlastně do Strakonic.
2: Tabulku krajského přeboru dospělých vám přineseme v následující rubrice sportovních ozvěn.
1: Tabulka.
2: V nejvyšší krajské fotbalové soutěži jsou jasně první Strakonice, druhý je Olešník, třetí místo patří Třeboni, čtvrtá příčka Jindřichův Hradec, který vyhrál v Dolním Dvořišti 2-0. V závěru tabulky začíná být hodně těsno právě pro fotbalisty z Dolního Dvořiště, kteří jsou na 14. pozici, mají 23 body, stejně jako 15. Semice. Poslední je beznadějně Týn nad Vltavou, který nazbíral ve 24 zápasech jen 11 bodů. Skóre týnských fotbalistů je hrozivé 25-70.
1: Kam v týdnu za sportem.
2: Ve středu se můžete aktivně zúčastnit běhu pro Světlušku. Letos se v českobudějovickém parku Stromovka poběží už 15. ročník. Český rozhlas je partnerem akce, srdečně vás všechny zveme. Stojí za to se přijít jen tak podívat. Start nočního běhu je přesně v 9 hodin večer. Krátká trasa měří 2,3 km, je to jeden okruh. A ta dlouhá 4,6 desetin, tedy dva okruhy. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. No a třeba se společně potkáme ve středu večer 6. května při nočním běhu pro Světlušku.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: A za chviličku zamíříme do Tábora, konkrétně do Botanické zahrady. Počkejte si.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Věděli jste, že v táborské botanické zahradě mají takzvanou Karlovu hrušeň, pojmenovanou po synovi spisovatelky Boženy Němcové? A právě dnes se k tomuto stromu vypravil i náš regionální stopař Petr Kubát, kterého už vítám ve vysílání. Petře, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Ty nejsi dnes u Karlovy hrušně náhodou, že ano?
2: Je to tak. Včera totiž uplynulo 125 let od úmrtí Karla Němce, syna spisovatelky Boženy Němcové a správce botanické zahrady v Táboře, kterým byl na konci 19. století. No a právě v uplynulých dnech tady tak hrušeň obecná, zvaná Karlova, krásně kvetla. Traduje se, že právě ona byla jedna z jeho podnoží, která se jako jediná v zahradě zachovala. No a víc mi o tomto stromu i o Karlu Němcovi už říká vedoucí botanické zahrady Žaneta Šišková.
3: Karel Němec byl výborný pomolok, neboli ovocnář, založil v botanické zahradě, tady u nás v Táboře, ovocnou školku a to by měla být právě jedna z těch podnožových hrušní, která se zde zachovala.
2: Tato hrušeň právě teď dokvétá, jak to tu letos vypadalo, když byla v tom plném květu?
3: Tak letos byla teda nádherně obalena bílými květy, opravdu to bylo velmi impozantní, ten pohled na ní byl opravdu nádherný a na podzim se tedy můžeme těšit na plody, což jsou teda malé malvičky, ona má plody velikosti kolem 3 až 4 cm, jsou to malé hruštičky kyselé, takže nic delikatesního to není, ale je to strom prostě, který má tu ten historický podtext a vážíme si ho i z biologického hlediska a ekologického.
1: Petře, pověs nám ještě něco víc ke vztahu Karla Němce k Táboru.
2: Karel Němec tady působil jako správce botanické zahrady v letech 1870 až 1883. No jak už jsme zmiňovali, tak tady založil ovocnou školku a dokonce i vinici, ale ta se už bohužel nedochovala. Vyučoval tady taky na zdejší zemědělské škole až do roku 1895 a učil botaniku, zelinářství, ovocnářství a dokonce i krasopis. Potom odešel z Tábora do Prahy a v roce 1896 se stal ředitelem zemského pomolu logického ústavu v Praze Troji. V Táboře ale po sobě zanechal nejen své vysoce kvalifikované studenty, ale také tu za jeho působení vzkvétaly městské sady a mnoho nových soukromých zahrad, které tady založil.
1: A kdy si můžou zájemci teď do botanické zahrady vypravit?
2: Teď je tady otevřeno každý všední den od 7 hodin ráno do 4:30. Ta zahrada je volně přístupná, můžete se tu volně procházet, relaxovat a dát si třeba tady taky výbornou kávu, jak už jsem i já ochutnal. No a teď je tu podle Žanety Šiškové nejkrásnější období právě v tom přelomu dubna května. Všechno tady kvete, jak třeba hrachory jarní, začínají nakvétat lilie zlatohlavé nebo chráněné orchideje a samozřejmě taky už začínají kvést keře rododendronu.
1: Pozvánku do táborské botanické zahrady si pro nás připravil Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do obce Lažiště na Prachaticku. Mezi dominanty této malebné pošumavské obce patří původně středověký kostel svatého Mikuláše, vystavený už v druhé třetině 14. století. V průčelí má hranolovou věž, ve které se v současnosti nachází dva zvony. Jako první si představíme památný zvon svatý Petr, který má hlavní nárazový tón

Zonsvatý Petr má průměr 60 cm a váží přibližně 170 kg. Roku 1506 ho ulil Jan Konvář v Klatovech. Koruna zvonu je ozdobena stylizovanými jetelovými trojlisty. Na zvonu je český nápis, který zní: Léta páně 1506. Jan Konvář dělal. Na plášti je pěkný reliéf svatého Petra v pětibokém gotickém rámečku. Teď si poslechneme vyzvánění malého náhražkového zinkového zvonu.

Zinkový zvon má hlavní tón C3 a průměr přibližně 40 cm. Ve válečném roku 1943 ho ulila slévárna Marie Bauerové v Norimberku v Německu. Na plášti je reliéf ukřižovaného Krista s výraznou vlající bederní rouškou. Ve střední linii pláště je německá modlitba, která v překladu zní: Pane, smiluj se nad námi. V době druhé světové války se bronzové suroviny směly používat výhradně pro potřeby válečného průmyslu a zvony se z bronzu nelily. Naopak byly rekvírovány a ničeny. V té době se proto zvony vyráběly buď z oceli, nebo z náhradních slitin, například ze zinku a antimonu, jako tento malý zvonek. Z archivních pramenů víme, že válečné rekvizice nenechaly v lažišti z původního souboru zvonů z Holanic. Dříve zde podle kampanologa Radka Lungy visela zajímavá trojice zvonů doplněná umíráčkem. Jednalo se o zvon patrona kostela svatého Mikuláše od Mikuláše Lleva z Prahy Hradčan z roku 1675. Dále svatojakubský zvon z roku 1496 s českým nápisem, přelitý Rudolfem Pernerem roku 1897 v Českých Budějovicích. Třetí byl zvon lineckého barokního zvonaře Silvia Krojce z roku 1746, darovaný místním farářem Janem Krištofem Fidlerem. A čtvrtý byl zvon umíráček z pražské dílny Františka Antonína Franka z roku 1764 s reliéfem svatého Prokopa. V současnosti se tedy ve věži, kromě zinkového zvonu, nachází pouze jeden bronzový zvon, který původně pochází z kostela Nejsvětější Trojice ve Skapcích na Tachovsku. Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z lažiště na Prachaticku ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Hledáme signál.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 300.

0: vyšší. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. První pacienty se ode dneška stará tým odborníků pavilonu paliativní a následné péče v Jindřichově Hradci. Nový pavilon otevřela nemocnice Jindřichův Hradec minulý týden. Poskytne péči až 14 nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem i podporu jejich blízkým. První pacienti se na oddělení stěhují během dneška a zítřka, uvedla primářka oddělení Eva Zíková.
1: Tohle jsou vždycky věci, které se pomalu rozbíhají. My navíc tady rozbíháme i vlastně nový systém nemocničního informačního systému. Ten rozběh bude toho hodně naraz. A takže zatím máme 4 pacienty, kteří sem v pondělí, v úterý přijdou a pak prostě uvidíme.
0: Při incidentu mezi žáky na základní škole v Milevsku na Písecku se dnes zranila jedna dívka. Záchranáři na místo vyjeli krátce před 11:30. Dívka byla při vědomí, její zranění si ale vyžádalo transport vrtulníkem do nemocnice. Podle jihočeského policejního mluvčího nebude vzhledem k věku zraněné policie sdělovat žádné další informace. Policie obvinila další 3 lidi v bitcoinové kauze, oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho ex-náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a za zneužití pravomoci úřední osoby. Požár v Českém Švýcarsku přiletěli hasit i 2 vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Mají nádrže až na 3000 litrů vody. Další menší vrtulníky pojmou 900 litrů. Dnešní zásah hasiči rozdělili do 7 úseků, aby udrželi místa, která se už podařilo dostat pod kontrolu a aby se mohli soustředit na 2 nejvíc ohrožené úseky, upřesňuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
2: Asi 400 metrů nad tím domovem důchodců a je to taková hluboká rokle, kde je téměř v tuto chvíli nemožný přístup, takže my se snažíme jednak se dostat pozemní cestou, prokácet se směrem dolů a samozřejmě na to se zaměřuje i to letecké hašení.
0: Sousoší nazvané Ukradené volavky se dnes vrátilo na kašnu v Českobudějovickém parku Sady. Původní plastiku od sochaře Františka Mrázka odtud odcizil v 90. letech neznámý zloděj. Tvůrcem nového díla je restaurátor a sochař Lukáš Hosnedl. Podle náměstka primátorky Michala Šepka z hnutí Naše Česko stála výroba nové plastiky 360 tisíc korun.
3: Tady vlastně v těch 60. letech minulého století byly instalované tyhle ty volavky. V podstatě nejdřív se udělal muster, jakoby šablona, celý to zabralo 3 měsíce. Dlouhodobě spolupracuju s panem Hosnedlem a myslím si, že za ním je kus kvalitní práce vidět. Počasí.
0: Na jihu Čech pozvolna přibývá oblačnost, večer bude až zataženo, jen výjimečně se ale vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 25 stupňů a vítr fouká slabý proměnlivý. V noci klesnou teploty na 13 až 10 stupňů. V úterý očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne oblačno až zataženo. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle. Odpoledne a večer budou četnější a výjimečně se vytvoří bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět 23 až 26 stupňů Celsia, na horách do 23. Vítr bude slabý, večer mírný západní až severozápadní. Biozátěž zůstane na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vyšetřování vážných dopravních nehod může komplikovat provoz u Lipna mezi Frimburkem a Lipnem nad Vltavou na silnici 163, taky z Tábora do Pelhřimova u odbočky na Prasetín. A pozor, v Písku v Hradištské ulici, tam stojí odstavené porouchané auto. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Ode dneška pro vás máme v našem vysílání novou rubriku, co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů a naším průvodcem bude Martin Písařík. Už za pár minut v našem vysílání. Také nás čeká podrobná předpověď počasí pro další dny a budeme si hrát písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Věru Špinarovou. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 11 minut po 15. hodině. Začaly maturity a studenti střední škol dnes psali didaktické testy. Součástí státních maturit je povinný test z českého jazyka a literatury. Jako druhý předmět si studenti můžou zvolit matematiku anebo cizí jazyk. Nejoblíbenější volbou je angličtina. Na střední škole technické a obchodní v Dačicích si vybralo 35 studentů, zatímco matematiku zvolilo jako druhý předmět 12 studentů.
1: Třeba tady to, v kartéské soustavě souřadnic o x, y je dána přímka P, procházející body A 0 a méně 3 a B 2 a 1. Doplňte rovnici souřadnice y v parametrickém vyjádření přímky P s parametrem T.
2: A vás co potrápilo?
3: Mě hned ta vedle, posloupnost aritmetická. A mě doma jdou, ale tahle byla nějaká těžká.
2: Kateřina a Simona mají za sebou maturitní test z matematiky a na chodbě před učebnou si procházejí zadání úloh. Než se test dostal maturantkám do rukou, předcházel tomu detailně naplánovaný proces. Na stole ve zborovně je velká modrá schránka a teď jdeme rozpečetit. Dohlíží na to
4: školní maturitní komisařka Naďa Koprová z gymnázia
2: a ředitel školy Pavel Kopačka.
5: Ano.
2: Tak jdeme na to.
5: Máme ostré nůžky, doufám.
6: Jo.
5: Jedna pečeť.
2: Bedna je veliká, vycpaná, pytlíky a v ní jsou testy na...
6: Na všechny testy... které se letos budou dělat, to znamená, určitě tam najdeme český jazyk, anglický jazyk a v našem případě ještě matematiku.
5: Tak, najdeme tu matematiku.
2: První přijde na řadu matematika a testy, které čekají na pozdější termín, jsou zase zapečetěny.
6: Ano, ty jsou zapečetěny a schová se to do sejfu ředitelně.
2: V jedné třídě bude na průběh maturitní zkoušky dohlížet vyučující Libor Štěrba.
7: Mají tabulky, kalkulačky a betek už je na nich, no.
2: Zvoní a tak se zadavatelé testů vydávají do tříd.
7: Nyní si všichni vypněte své telefony. Dali jste sem, jo, teda? To máme splněno, dobře. Tak, nyní vás k sobě budu volat a předám vám záznamový arch. Na záznamovém archu je přetištěno vaše jméno, příjmení a identifikační kód.
2: Pak už si žáci chodí jeden po druhém pro testové archy. Čas vypršel a ticho, které by se dalo krájet, když studenti psali testy, se mění na ruch. Jako první vychází ze třídy.
8: Lukáš, pocity? Smíšený, hodně smíšený, na třetí pokus, no uvidíme, snad to klapne.
2: Další maturantka, která má za sebou test z matematiky, se jmenuje...
9: Viktorie. Snad to dopadlo dobře.
2: Výsledky jednotných didaktických testů se studenti dozví nejpozději v den, kdy je čeká další část maturitní zkoušky. Tentokrát ústní profilová část. Z Dačic Eva Marvanová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice, rádio.

0: Ode dneška máme pro vás v našem vysílání novou rubriku, která se nazývá Co v učebnicích nebylo. Dneska prozkoumáme největší lidský orgán. Slovo dostává Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: 221 55 44 11. Za chvíli soutěž.
3: Kup mi den.

0: Jak jsem slíbil před písničkou, právě teď nás čeká soutěž. Volejte číslo 221 55 44 11. Už 9. května se v autokempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou pojede 55. ročník mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů Křivonoska. My pro vás máme soutěž o vstupenky. Každý výherce získá dvě volné vstupenky na start závodu. Stačí správně odpovědět na naši soutěžní otázku a můžete být u toho. A jak zní dnešní otázka? Kolik motocyklů je přihlášeno ke startu 55. ročníku mezinárodní soutěže historických vozidel Křivonoska? Za A je to 120, za B 150 a nebo za C 170. Volejte právě teď 221 55 44 11, což je číslo studia Českého rozhlasu České Budějovice. A už máme někoho na telefonu. Pěkné odpoledne.
1: Moment, vypnu.
0: Ano, prosím, vypněte rádio, ať tam nemáme takové
1: tak,
0: to nepříjemné echo.
1: Tak, je to vypnutý, hádám Bčko.
0: Bčko, 150?
1: Ano.
0: Zkuste ještě jednou možnost.
1: No.
0: Za A 120, za B 150, za C 170. Takže dáváte Ačko. Nebo Bčko. Tak já jsem vás trošičku možná zvyklal. Třeba možná to Bčko bude také správně. Tak definitivní rozhodnutí. A nebo B?
1: Bčko.
0: Bčko. Omlouvám se, to není správná odpověď. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Nedá se nic dělat.
0: Snad někdy příště.
1: Mějte se hezky.
0: Naslyšenou. No a možná to zkusí někdo z vás. Uvidíme, jestli bude úspěšný. A teď tam máme ale silnou ozvěnu. Já vás poprosím, paní posluchačko, kdybyste úplně stlumila rádio, protože se slyším dvakrát.
2: Dobrý den, tady Irena u telefonu. Já bych řekla, že to za C.
0: Za C. To znamená 170.
2: Ano.
0: 100% jistá.
2: Ano.
0: Tak možná chvilička napětí, ještě chviličku, a myslím si, že následující zvuk napoví. A je to doma. Dvě volné vstupenky jsou vaše, jaká je radost.
2: Jo, suprová.
0: Suprová, tak moc gratuluju, hlavně si to hezky užijte a zůstaňte mi na telefonu. Zatím naslyšenou.
2: Děkuji.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a nyní jdeme za sportem. Fotbalisté Sparty na úvod ligové nadstavby výsledkově nezaváhali. Ve skupině o titul porazili Jablonec po gólech Kuchty a Ramaniho 2-0. V divácky nezáživném utkání nejvíc zaujal domácí debitant Luis Azaka, který se nechtěně zapsal mezi rekordmany české nejvyšší soutěže. Při své premiéře si zahrál jenom 10 sekund.
1: Hlášení o střídání, když šel v 78. minutě útočník Sparty Luis Azaka na hřiště, a to o červené kartě, když odcházel do kabin, dělilo přibližně 100 sekund. Většinu toho času se ale nehrálo. 17-letý Azaka stihl jen přeběhnout od lavičky na opačnou stranu hřiště, kde fauloval jabloneckého Součka, a po 10 sekundách hry už se nečekalo na verdikt rozhodčího Volka, který zamířil k videu.
2: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
1: Stěžoval si trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Azakův ligový debut tak trval rekordně krátce. Hřiště český mládežnický reprezentant s nigerijskými kořeny opouštěl s pláčem a do tunelu k šatnám ho doprovázel kouč. Ještě předtím ho utěšoval i útočník Sparty Jan Kuchta.
3: Když rozhodčí ukázal, že se podívat na VAR, tak jsem mu říkal, že tohle toho nesmí položit, že se to stává, a byl asi přemotivovaný, co se dalo čekat, a byl rád za tu šanci a myslím si, že ho to nezlomí, že to je silný kůl v hlavě a má obrovský potenciál, aby jednou tady hrál v základní sestavě, takže si myslím, že ho to nezlomí, my ho podpoříme a podpoří si myslím, že ho i klub, protože je v něm obrovský talent.
1: Po zápase Azaku podpořili i fanoušci Sparty, kteří vyvolávali jeho jméno. A pochopení pro něj měl i jablonecký trenér Luboš Kozel, podle kterého měl být vyloučen už dříve domácí záložník Mansverk po faulu na Zorvana.
4: Pamatuju si, třeba můj mladý taky nastoupil, byl přemotivovaný a vlastně proti Plzni dostal taky hned červenou, takže to jako chápu nebo prostě rozumím tomu, prostě ty hráči samozřejmě chtějí ukázat nebo jdou tam naplno na 100%, ale říkám, myslím si, že kdyby byla ta první karta Mansverka červená, že by tohle ta druhá nebyla.
1: Zápas dohrávali v 10 oba týmy. Už v závěru první půle totiž viděl po druhé žluté kartě červenou jablonecký Sobol. Z Letné, Tomáš Petr, Český rozhlas.

0: Na pondělí 4. května bylo dnes nebývalé teplé počasí. Udrží se ale teploty i v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Nyní už dostává slovo Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý?
2: Před frontálním rozhraním, které se vlní západně od našich hranic, k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Dneska večer čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti a ještě budou doznívat přehánky. K ránu pak oblačnosti začne ubývat. Ráno a dopoledne nás tedy čeká převážně slunečné počasí a jen ojedinělé přehánky. Odpoledne pak ale oblačnost přibyde, postupně na oblačno až zataženo a přibydou i srážky. Ojediněle se může vytvořit i bouřka. Teplota ráno klesne na 13 až 10 stupňů, přes den vystoupí podobně jako dnes na 23 až 26 a na horách bude kolem 21. Vítr povane slabý, večer mírný, západní nebo severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Vyho bude na nízké zátěži.
0: Sprchne ve středu?
2: Sprchne. Bude převládat oblačné počasí. V první polovině dne se přehánky vyskytnou jen zřídka, ale v té druhé polovině už budou četnější a zase i s ojedinělou bouřkou. Teplota ráno bude kolem 12 stupňů a odpoledne už trochu nižší, mezi 19 a 23. Mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu odpoledne zeslábne.
0: Jak bude ve čtvrtek?
2: To už se naplno projeví to frontální rozhraní, které se vydá k východu. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Až potom večer oblačnosti i srážek ubyde. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 10 stupňů, odpolední mezi 13 a 17. Pravděpodobně to bude nejchladnější den tohoto týdne. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Když čtvrtek bude nejchladnějším dnem v týdnu, to znamená, že v pátek povyskočí teploty opět nad 20 stupňů?
2: No, to stěžka, ale pokusí se o to. Bude nás ovlivňovat nevýrazné tlakové pole. Čeká nás malá oblačnost, ale během dne se přechodně vytvoří oblačnost kupovitá a objeví se i nějaké ty přehánky. Ale jenom slabé to vypadá. Teplota ráno bude kolem 7 stupňů a odpoledne do 21, vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Vy taky, děkuju a naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vyrobil už více než 50 převážně historických klasických kytar. Práce se dřevem je jeho celoživotní vášní a zaměstnáním. Nejprve se věnoval restaurování starého nábytku, až poté postupně přešel k výrobě hudebních nástrojů. Libor Pražan pochází ze severu Čech, žil ale i na Šumavě a momentálně je jeho domovem bavorský Freyung, ve kterém se mimo jiné snaží o rozvoj česko-německé přeshraniční spolupráce. Nejen o tomto tématu si přijde popovídat k nám do vysílání. Nalaďte si nás v úterý 5. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ochranou lesů před požáry se bude zabývat nová pracovní skupina na Ministerstvu životního prostředí. V Haklových dvorech u Českých Budějovic hoří stodola. Poliklinika ve Vodňanech má nově opravenou dětskou ambulanci. Sloužit v ní budou lékaři z Strakonické nemocnice. Noc na zítřek bude teplá, naměříme kolem 11 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne.

0: zásahu varuje, že právě ta čtvrtá oblast, kde to hoří nejvíce, tak tam opravy bylo poměrně dost. Takže já budu chtít nastavit nové procesy, které vzejdou z nějaké pracovní skupiny, nebudu teďka rozhodovat od stolu, chci, aby jsme na to měli nový pohled.
1: S plameny v Národním parku bojují hasiči třetím dnem. Dvě ze čtyř ohnisek mají podle Červeného už pod kontrolou. Tři jednotky hasičů právě zasahují u požáru stodoly v Háklových dvorech na Českobudějovicku. Na sociální síti X o tom informuje mluvčí českých hasičů Vendula Matějů. Ze zveřejněných fotografií je patrné, že ze stodoly stoupá hustý černý dým. Do oprav dětské ambulance na místní poliklinice investovalo město Vodňany zhruba 2 miliony korun. Děti tam bude ošetřovat lékařka z Trakonické nemocnice. Ta postupně převezme praxi po pediatrovi, který plánuje odchod do penze. Díky tomu by se město mělo vyhnout nedostatku dětských lékařů, doplnil starosta Vodňan Martin Macháč z hnutí ANO.
2: Dá se říct, že jsme před tím problémem byli, protože oba pediatři ve Vodňanech jsou v důchodovém věku, takže my jsme za to opravdu rádi, že se to podařilo takhle vyřešit. Je to určitá stabilita a jistota pro vodňanský obyvatele, že budeme mít zajištěnou dětskou ordinaci.
1: Neznámý pachatel pokácel Majku v Dolanech na Prachaticku. Motorovou pilou ji podtěl v brzkých ranních hodinách 1. května. O případu informuje na webu policie jeho česká mluvčí Martina Joklová. Pád Majky zpřetrhal 4 dráty elektrického vedení. Na místo proto vyjížděli energetici, kteří událost oznámili policii. Vimperští policisti po pachateli pátrají a zároveň se zabývají i tím, jak velký dosah výpadek elektřiny způsobil. Žádají případné svědky události, aby se ozvali na linku 158.
3: Počasí.
1: Na jihu Čech pozvolna přibývá oblačnost, místy se vyskytuje i bouřka. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia. V noci klesnou na 13 až 10 stupňů. V úterý očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne oblačno až zataženo. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle, odpoledne a večer budou četnější a výjimečně se vytvoří bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět 23 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 23. Vítr bude slabý, večer mírný západní až severozápadní. Biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Střet motorkáře s autem komplikuje provoz na hlavním tahu 19 z Tábora do Pelhřimova u odbočky na Prasetín. Postojíte v obou směrech a s novou uzavírkou počítejte v Českých Budějovicích. Jírovcova ulice je jednosměrně průjezdná ve směru z centra. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme, uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn, už podle oblečení rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
3: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venku, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
2: Jo.
3: No.
2: A funguje to?
3: No,
2: na náladu?
3: No, tak nebo? Já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo se po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
2: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat.
1: Humoriáda.

0: to jarní toulání má tady Václav Knop své sako, modré to už víme, má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru.
1: Já na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny, ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového, jako fobii mám z uzavřených prostor, protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Jo, ale na túry moc velký nechodí.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Ne, normálně polobotky, já ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na Sněžce třeba?
1: No to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, jo, ale se školou.
0: Jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký. A já jsem z toho turnova, to není daleko to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Moriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jan Verich, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy, tenkrát já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické.
4: Střídku, abyste hnět mladou.
2: Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří break.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty
0: měny? Ano, ano, snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý studniční neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle.
5: Se to. No, no, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl jsem samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavé, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit i 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, když je mávat zpoždění, takže už neříkají, jaký to má důvod, tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už já nevím, vás vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové,
3: aha,
1: nebo
3: tak
1: z technickou.
3: To, vůbec nevím.
1: To zrušili. No, protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešly. No, to je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tou konferenci.
1: Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou. Ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení. Kvapil, Drašár, Cuchán, Schoenfeld, Nejedlo.
3: To jsou naši učitelé.
5: To jsou naši učitelé. Libor, Vašek, Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky, Vlastíku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Je dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle tak ano, dobře. Píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vememe do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout, tady je konkurs na konferenciérku z Televariety v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
8: No prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: to by kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. Tak. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Tak Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část.
3: Ale nejslavnější, a to se mě nejvíc líbilo, když jsem o tom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová, to je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně, tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav, teď zkouška před nějakou komisí, důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost, bývalo to? Tak...
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění. Ne, teď já si z toho nedělám legraci.
2: No ale to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jak si tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle textu, jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách nejezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš.
2: A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já a plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To znamená, že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: A
3: jenom jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog a pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi, anebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zoomoriádou dál. Za dalším výsledkem druhého souboje teď proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefony k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Petrovi Novotnému.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jméno už taky prozrazeno, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr Steblec nad Betlí. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do zospody.
3: Ano.
1: A pro co
4: a bych si Bčko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu zospod.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
3: Děkujeme.
1: My taky. A šťastný dojezd, mějte se hezky. Díky.
5: Děkuju, tak si mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotného.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu a vytáhneme Petra Novotného. Povídání o masožravé kytce, to jste vybrali, rozhodli jste.
7: To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych jí mával. Víte, kde je Adela? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcípáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adelu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si? Ta moucha netuší, ta si, já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká, lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, to si jdu prohlídnout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A ty nám říká, to je dobrý. To si tady cachtám. A jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a fraps. A kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře. Poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina mě nesežrala ani za 14 let, jo. Ale ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych cípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Leda, že by ta mužka byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak, to já chci zachránit, jo. Já byl v botanické zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký taký masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady. Že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce. S tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápětí zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řekl, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a už jsem přišel do kuchyně, hele, já už v předsíní z té kuchyně slyšel takový mláč, mláč, mláč. Hele, já jsem se tak ale vyděsil. otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou, tam prokazatelně stálo něco zeleného. Tak já jsem si říkal, ta svině Kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozuřil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta Kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já ty Kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta Kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano, ano, ano. Tak kdybych já měl vlastní Kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty Kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, tak ona řekne, abych se o to nestarala, a sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo, jo, jo. A jaká květina potěší ji teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo, jo, jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, jo, to jo. Je jak v takže... takové normální rodince, ano. To nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co zprovet, ano. Ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku? Nebo už jen je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
3: No tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Hmm. Pak se posadit.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, jak jsem dělal toho Brand Championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano. A svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jo. Jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale to si tam
3: no to jsem si se... musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přivedl, tak ten žasnul, že jo, bač tomu jsem neříkal, že to tam dávám jo. Já, ty
1: jo. Za korunu tady panáčka, zhledem od číšníka přinese, to je hezký. No, no. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to jsem jo. Taky se potkal s tímhletím.
3: Ano, ano, no, ano. Aby... My to máme ve studiích, jo. Aby se neprozradilo, co se jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně hákliví.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale ne. Aby někdo něco nenatočil.
3: Nenatočil.
1: Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano, ano. Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete. No já, ne, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo jak?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. No, ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů. Ano. Jedině nahoru. Protože jo, že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost jo, toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný, poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem.
3: No, tak postavku. Cízlera jsem měl vždycky velmi rád. Karolínu Slunečku ještě pamatuju. Samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská. Taková měla zvláštní, perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti ve scénce, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě 190 011 04 pro SMS-kaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
8: tou cestou, tím směrem prý

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy, když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří. Dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem. Jo?
1: Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím
1: vás, chlapci. My vás taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme všem. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce a o to je to pestřejší. Takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím, že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelova cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji vám. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná opravdu... skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první.
6: No.
7: Naše redakce přinese první interview s naší první nositelkou Nobelovy ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko!
6: Ano.
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskary, ale máme návštěvu. To je... Kamilku...
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým Luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Posadíme se, prosím.
8: Tak.
6: Prosím, Kamil.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněla
8: no, jsem. Já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl by si pojenu kouřit zlatý. Kafičko bude hned.
8: Co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. Tak napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa. Odjakživa.
6: Kamile, prosím, ano? Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil? To nemůžeš takhle před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se váš kávou.
8: Ano, váží se voda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že se někdo dává i tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková?
3: Byla ohromná, byla to, byla, měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černej, na ženskou nebývalý. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který, já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant v Českých Budějovicích, hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo, protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, který já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, ano. Že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme a dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou, to by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B, Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík, 731 800 900. Hlasujte, právě teď máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humory rádi máme skoro rozhodnuto, ale schválně si se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Suský.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, panč, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy? Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoliv a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od druhý řediteli pamatuju takhle malinký, jo. Jenom tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, pač tady bylo dost takový nešťastný místo a nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď... Víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo? Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
4: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
3: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
4: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
3: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii. Taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom neděli, o co jde a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
1: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro, Václave.
5: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Premiér Babiš se ohradil proti rozsudku jeho bývalé poradkyně Naďové v kauze Čapí hnízdo. Zašením požáru v Českém Švýcarsku pomáhají i slovenské vrtulníky. Správa Národního parku Šumava varuje návštěvníky před zakládáním ohně v přírodě. Počasí zítra by mohlo lehce zapršet, hlavně odpoledne a večer. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí Pražského městského soudu. Nepravomocně uložená tříletá podmínka a peněžitý trest pro Naďovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu Senátu Vrchního soudu v Praze, který podle Babiše ohnul soudní proces. Mluvčí Pražského

0: Ve Švýcarsku pod kontrolu už dostali 2 ze 4 ohnisek. Na místě je teď 400 hasičů, těžká technika, policejní i armádní vrtulníky. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO od dnešního poledne pomáhají požár likvidovat taky slovenské vrtulníky.
1: Letecké hasení, které je v náročném terénu opravdu zásadní, se podařilo posílit i díky pomoci Slovenska, které nám dnes poskytlo 2 armádní vrtulníky s velkokapacitními bambivaky.
0: Zítra se do Českého Švýcarska vypraví ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů Sobě. Připravit chce plán k řešení škod v Národním parku. V souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko upozorňují pracovníci správy Národního parku Šumava před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Situace je podle nich vážná kvůli dlouhotrvajícímu suchu, pokračuje strážce Národního parku Šumava Adam Diviš.
2: Žádáme návštěvníky, aby se zdrželi rozdělávání ohňů, nekouřili, dávali pozor třeba i na odhazování odpadků, protože třeba jenom nešikovně odhozená láhev může způsobit vznik požáru.
0: Při incidentu mezi žáky na základní škole v Milevsku na Písecku se dnes zranila jedna dívka. Záchranáři na místo vyjeli krátce před 11:30. Dívka byla při vědomí, její zranění si ale vyžádalo transport vrtulníkem do nemocnice. Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury nebude vzhledem k věku zraněné policie sdělovat žádné další informace. Sport. Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě. Počasí. V noci klesnou teploty na jihu Čech na 13 až 10 stupňů Celsia. V úterý očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne oblačno až zataženo. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle, odpoledne a večer budou četnější. Výjimečně se vytvoří bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět 23 až 26 stupňů, na horách do 23. Vítr bude slabý, večer mírný západní až severozápadní. Biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pokud jdete po silnici 20 z Písku na České Budějovice, dejte pozor u Semic. Stojí tam auto a je tam roztrhaná pneumatika. S uzavírkou nově počítejte mezi Hlubokou nad Vltavou, Zámostím a Hrdějovicemi na Českobudějovicku. Silnice se bude opravovat až do konce roku. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V Českých Budějovicích dnes začala rozsáhlá proměna zátkova nábřeží. To se má během 2 let proměnit v pěší zónu s kavárnami a náplavkou u Malše. Podrobnosti v této hodině. Podíváme se také na změny ve financování veřejných prací. Stát sice přidává peníze, ale zaměří je hlavně na vyloučené lokality. Důvod? Řekneme si. A také máme pro vás podrobnou předpověď počasí pro Jihočeský kraj. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
5: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 9 minut po 17. hodině následuje zpravodajský souhrn a Lukáš Pelikán.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Rozsáhlá proměna Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích dnes začala kompletní uzavírkou ulice. Na jejím místě vznikne do konce příštího roku pěší korzo s kavárnami a náplavkou. Podle náměstka primátorky Petra Maruše z Hnutí naše Česko musí obyvatelé ulice kvůli stavbě počítat s omezeními.
3: Ta nejzásadnější proměna je ta, že se tam už nedostanou auta parkovat, budou mít možnost na levém břehu, dostanou zdarma vlastně možnost parkovat i v parkovacím domě, stromovka. Ty stavaři jsme s nimi dohodnutí, aby maximálně vycházeli občanům vstříc.
2: Téma Robze bereme podrobněji už za chvíli. U Dražíče a Chrášťan na Českobudějovicku ráno hořely zhruba 2 hektary lesa. Na místě zasahovalo 5 jednotek dobrovolných hasičů a profesionálové z Týna nad Vltavou. Oheň dostali pod kontrolu už v 5:30 ráno, popolední ho zcela uhasili. Požářiště ale budou až do pozdního večera monitorovat. Teď odpoledne zasahují jihočeští hasiči u požáru stodoly v Haklových dvorech u Českých Budějovic. Poliklinika ve Vodňanech má nově opravenou dětskou ambulanci. Do oprav investovalo město zhruba 2 miliony korun. Děti tam bude ošetřovat lékařka z Strakonické nemocnice. Postupně převezme praxi po pediatrovi, který plánuje odchod do penze. Rekonstrukce parkoviště na českokrumlovském sídlišti Špičák je hotová. Práce skončily oproti původnímu plánu o týden dřív. Parkoviště má díky opravám nový povrch a vylepšené odvodnění. Celková rekonstrukce vyšla na víc než milion korun. Podle mluvčí českokrumlovské radnice Petry Nestávalové zůstane kapacita parkoviště stejná.
4: Součástí prací bylo také vyrovnání a oprava krajníků, znovu osazení původních kamenných obrub a obnova vodorovného dopravního značení. Na parkovišti bude také nové osvětlení. Stožáry budou doplněné v nejbližší době.
2: Sousoší Volavek se dnes po několika desetiletích vrátilo na kašnu v českobudějovických sadech. Původní plastiku od sochaře Františka Mrázka odtud odcizil v 90. letech neznámý zloděj. Tvůrcem nového díla je restaurátor a sochař Lukáš Hosnedl.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Právě dnes začala v Českých Budějovicích rozsáhlá proměna Zátkova nábřeží. Místo ulice s parkováním tam vznikne pěší korzo s kavárnami a náplavkou u řeky Malše. Co všechno se na Zátkově nábřeží změní a jaká omezení to sebou přinese, tak to v ranním vysílání se na to náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko zeptala kolegyně Adéla Jirkalová.
1: Jaké plány tedy se Zátkovým nábřežím radnice má, jak se celý ten prostor promění?
2: To Zátkovo nábřeží už se připravuje delší dobu v rámci celkového projektu Město a voda. Kolem té vody se nám toho proměňuje hodně a došlo v tuto chvíli i právě na centrum města. V podstatě vytváříme tam velmi dlouhou náplavku, která začala se tvořit už před 3 lety v parku Dukelská. Navázala na ní náplavka takové to přiblížení k vodě před kulturním domem Slávie a teďko děláme takovou tu poslední část mezi Zlatým mostem a Modrým mostem, která začíná právě dnes a opět se dostaneme co nejblíže k vodě, vznikne nám tam ještě restaurace a v podstatě korzo, skončí tam provoz a bude to pěší zóna a pro cyklisty.
1: Je jasné, že tak velkou stavbu budou provázet zásadní nejen dopravní omezení. Už jí museli ustoupit vzrostlé stromy na nábřeží. Jaká další opatření, pane Maroši, to přinese?
2: Je to tak, samozřejmě ty stromy nás velmi mrzí, nicméně určitě tam dojde k dovýsadbě nových, nikdo nechce zeleň ve městě ničit, naopak ji chceme rozvíjet a v podstatě tím, že musíme ten břeh snížit v místě, kde ty stromy byly, tak museli ustoupit a vzniknou tam nové. V tuto chvíli se budeme zabývat především tou částí mezi těmi mosty, jak už jsem o ní mluvil, mezi Zlatým mostem a Modrým mostem. Už někdy v loňském roce nám tam proběhly archeologické průzkumy, protože když si tady stála brána a zjistilo se, že jsou tam nějaké pozůstatky, tak to bude odhaleno a zakonzervováno a bude se moci pokračovat ve výstavbě. Jak už jsem řekl, ta nejzásadnější proměna je ta, že se tam už nedostanou auta a vznikne tam pěší korzo. Velké nějaké zásahy typu nějakého bourání už nebudou. Nebo že by se tam něco úplně odstraňovalo, nic takového by se dít nemělo. Zůstane tam široký pruh, který prostě pak už bude jenom pro cyklisty a pro pěší.
1: A na závěr ještě taková, dejme tomu, rozšířená otázka. Jak se dotkne rekonstrukce obyvatel domů na Zátkově nábřeží? Dostanou se do svých bytů a budou mít kde parkovat? Chystáte pro ně po dobu stavby nějaké kompenzace?
2: Tak samozřejmě, že ti obyvatelé, občané a podnikatelé, kteří na Zátkově nábřeží bydlí a podnikají, jsou tím dotčeni nejvíce. To je samozřejmé a logické. Museli jsme pro ně udělat opatření a chystali jsme je velmi dlouho. To znamená, když začnu parkováním, tak parkovat budou mít možnost na levém břehu, dostanou zdarma vlastně vstup do té zóny RA a možnost parkovat i v parkovacím domě. Stromovka, to znamená tomu u sportovní haly a samozřejmě budou mít i stížený přístup, ale ty stavaři jsme s nimi dohodnutí, aby maximálně vycházeli občanům vstříc. Máme tam jednu i mobilní paní, v tuto chvíli už jednoznačně domluveno, že tam bude maximální vstřícnost, aby se dostala kdykoliv z domu anebo do domu.
1: S náměstkem českobudějovické primátorky Petrem Marošem z Hnutí naše Česko jsme si povídali o Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Děkuji za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, přeji krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Začaly maturity a studenti střední škol dnes psali didaktické testy. Součástí státních maturit je povinný test z českého jazyka a literatury. Jako druhý předmět si studenti můžou zvolit matematiku anebo cizí jazyk. Nejoblíbenější volbou je angličtina. Na střední škole technické a obchodní v Dačicích si ji vybralo 35 studentů, zatímco matematiku zvolilo jako druhý předmět 12 studentů.
1: Třeba tady to, v kartéské soustavě souřadnic o XY je dána přímka P, procházející body A 0 a méně 3 a B 2 a 1. Doplňte rovnici souřadnice Y v parametrickém vyjádření přímky P s parametrem T.
2: A vás co potrápilo?
3: Mně hned ta vedle, posloupnost aritmetická. A mě doma jdou, ale tahle byla nějaká těžká.
2: Kateřina a Simona mají za sebou maturitní test z matematiky a na chodbě před učebnou si procházejí zadání úloh. Než se test dostal maturantkám do rukou, předcházel tomu detailně naplánovaný proces. Na stole ve sborovně je velká modrá schránka a teď jdeme rozpečetit. Dohlíží na to
4: školní maturitní komisařka Naďa Koprová z gymnázia
2: a ředitel školy Pavel Kopačka.
5: Ano.
2: Tak jdeme na to.
5: Máme ostré nůžky, doufám.
6: Jo.
5: Jedna pečeť.
2: Bedna je veliká, vycpaná, pytlíky a v ní jsou testy na...
6: Na všechny testy... které se letos budou dělat, to znamená, určitě tam najdeme český jazyk, anglický jazyk a v našem případě ještě matematiku.
5: Tak, najdeme tu matematiku.
2: První přijde na řadu matematika a testy, které čekají na pozdější termín, jsou zase zapečetěny.
6: Ano, ty jsou zapečetěny a schová se to do sejfu ředitelně.
2: V jedné třídě bude na průběh maturitní zkoušky dohlížet vyučující Libor Štěrba.
7: Mají tabulky, kalkulačky a betek už je na nich, no.
2: Zvoní a tak se zadavatelé testů vydávají do tříd.
7: Nyní si všichni vypněte své telefony, dali jste je sem, jo, teda? To máme splněno, dobře. Tak, nyní vás k sobě budu volat a předám vám záznamový arch. Na záznamovém archu je přetištěno vaše jméno, příjmení a identifikační kód.
2: Pak už si žáci chodí jeden po druhém pro testové archy. Čas vypršel a ticho, které by se dalo krájet, když studenti psali testy, se mění na ruch. Jako první vychází ze třídy.
8: Lukáš, pocity? Smíšený, hodně smíšený. Na třetí pokus, no, uvidíme, snad to klapne.
2: Další maturantka, která má za sebou test z matematiky, se jmenuje...
9: Viktorie. Snad to dopadlo dobře.
2: Výsledky jednotných didaktických testů se studenti dozví nejpozději v den, kdy je čeká další část maturitní zkoušky. Tentokrát ústní profilová část. Z Dačic Eva Marvanová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Mnoho obcí letos nedostane od státu peníze na pracovníky zajišťující veřejné práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo pro tyto účely sice víc peněz než loni, podpora se ale zaměřuje především na vyloučené lokality. Pro malé obce, které o příspěvek přijdou, je to velký zásah do rozpočtu.
1: Když je třeba některý keře přistřihat, jsem tam i nějaký větve, seču trávu, občas se i pleje.
2: Josefa Šestáka jsem právě zastihla nedaleko obecního úřadu v Tálíně na Písecku, jak štěpkuje ořezané větve. Je brigádníkem, kterého obec využívá právě na veřejné práce.
1: Přes zimu jsem tady třeba jenom hodinu, no ale teď, jak to začalo tím březnem, tak jsem tady někde i 6 hodin, no a v létě třeba i 8 podle potřeby.
3: Na brigádníky zajišťující tyto práce dostávaly obce v minulých letech příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí. Letos je ale situace jiná, říká nezávislá starostka Tálína Jana Študentová.
4: No ještě poslední dvou letech zpátky jsme mívali podporu na společensky účelné pracovní místo ve výši 75% celkových nákladů, takže nás na toho pracovníka náklady vyšly přibližně na 5000 korun měsíčně.
3: Podle Jany Študentové to bude citelný zásah do rozpočtu obce.
4: Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni jako na hlavní pracovní poměr pro obec a budeme muset vydat přibližně 200 tisíc z rozpočtu, které bychom mohli vynaložit případně na opravu kapliček. Může dojít k tomu, že budeme muset tyto záměry odložit.
3: Letos je alokace pro tento program Ministerstva práce a sociálních věcí 90 milionů korun, tedy o 30 milionů korun víc než loni. V průběhu 10 let se ale tato částka snížila zhruba o 2,6 miliardy korun. Letos je navíc program zaměřený na obce se zvýšenou mírou sociálních problémů, vysvětluje mluvčí Jakub Slavík.
5: Prostředky na program na podporu zaměstnávání, tedy i veřejně prospěšné práce, se rok od roku snižují, protože se už nedají financovat ze zdrojů Evropské unie. Podpora aktuálně míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání nebo s dalšími znevýhodněními na trhu práce.
3: Obce by mohly v budoucnu získat ještě podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh, dodává Jakub Slavík.
5: Cílem programu je vytvářet pracovní příležitosti pro příjemce dávek státní sociální pomoci, zejména v lokalitách, kde nová pracovní místa běžně nevznikají, což je případ i malých obcí. Příprava programu je zatím v procesu.
3: Obce se budou moct přihlásit do tohoto programu po schválení připomínek. Pravděpodobně to bude ve druhé polovině roku nebo až v příštím roce. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Vyrobil už více než 5 desítek převážně historických klasických kytar. Práce se dřevem je jeho celoživotní vášní a zaměstnáním. Nejprve se věnoval restaurování starého nábytku, až poté postupně přešel k výrobě hudebních nástrojů. Libor Pražan pochází ze severu Čech, žil ale i na Šumavě a momentálně je jeho domovem bavorský Freyung, ve kterém se mimo jiné snaží o rozvoj česko-německé přeshraniční spolupráce. Nejen o tomto tématu si přijde popovídat k nám do vysílání. Nalaďte si nás v úterý 5. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vzájemným vztahem přírody a civilizace, ale i vývojem krajiny po konci doby ledové se zabývá kniha Hinterland – archeologie severočeských pískovcových krajin. Nedávno získala ocenění Magnesia Litera za nejlepší českou naučnou publikaci roku 2026. Jeho spolueditor Petr Pokorný, toho času působící na Přírodovědské fakultě Jihočeské univerzity, k tomu řekl více.
1: Co všechno musí archeolog rozplétat a rozkrývat, když chce veřejnosti nastínit a představit vývoj dané krajiny, ještě navíc na takovém rozsahu, a teď myslím třeba jenom tom místním, protože vy, jak jsem říkal, jste v té knize Hinterland zahrnuli Kokořínsko, Český ráj, vlastně Broumovsko, to jsou všechno lokality, které nejsou samozřejmě nějak spolu úzce souvisí, ale není to tak, že by navzájem byly v sobě napojené. Zároveň jste zmiňoval, že to je hodně detektivní práce a v souvislosti s tou knihou se často objevuje právě ten pojem detektivní práce.
2: No, vlastně všechny ty pískovcové krajiny spojuje reliéf. Jsou to pískovcová skalní města, jejich teda v té nejvyvinutější podobě. Takže je to vlastně souostroví takové v severních Čechách, souostroví pískovcových skalních měst a ty mají podobnou historii. Jsou to právě ty hinterlandy, čili zapadákovy, místa, která nikdy nebyla v centru zájmu lidí a přesto sloužila k nějakým účelům pro lidi už dávno v pravěku a nic se o nich nevědělo. A my jsme si uvědomili před těmi 20 lety, když jsme právě v tom kolektivu je začali zkoumat, že oni mají velký potenciál, protože právě uchovávají ve velké množství ty nejkvalitnější archivy nedávné minulosti, archivy v podobě archeologických lokalit, které jsou zvrstvené, stratifikované, jak říkáme. To je naprostý unikát ve střední Evropě. Je to pod pískovcovými převisy. Tam se neustále sype písek a to souvrství narůstá a uchovává v sobě v jednotlivých vrstvách záznam minulosti. A často před těmi převisy jsou právě třeba mokřady a tam je rašelina a ta umožňuje taky narůstá v čase směrem do větší mocnosti a umožňuje zachování zase jiných zbytků. A když tohle všechno propojíme tou detektivní prací, kdy se v tom zkrátka šťouráme se a odebíráme vzorky a pak pomocí metod všeho druhu, někdy vypadají strašně složitě v náročných laboratorních podmínkách, jindy to vypadá primitivně, s rýčem a síty třeba prosíváme zbytky, které se tam najdou, tak to dohromady skládá vlastně obraz minulosti. Pak to celé samozřejmě musíme odatovat, to je zdá tomu nějakou kalendářní časovou osu, k čemuž používáme zase moderní metody radiometrického datování většinou pomocí uhlíku C14. Takže tímhle způsobem vlastně tahle detektivní práce probíhá hodně v terénu a ještě víc v laboratořích.
1: Co mě osobně třeba velmi zaujalo, když jsem našel nějaké fotografie přiložené právě k tomu, jak vznikala ta kniha na internetu, tak vy sami jste v těch krajinách nebo v tom prostředí Českém ráji, Broumovsku a tak dál, jste sami strávili dost času a vlastně jste tam absolvovali, jak jsem věděl, i několik jako různých takových pobytů, troufnu si říct, čundrů. To znamená, že vy jste vlastně sami splynuli de facto s tou krajinou jako takovou, je to tak?
2: Jo, tak my jsme, ne všichni teda z našeho týmu, ale leckdo je prostě starý čundrák. Já sám vlastně do těch krajin jezdím od malička, nejdřív z rodiči, jak to bývá, ale záhy na čundry právě a těch čundrů je nepočítaně, těch prostě často se tam vracím a budu se tam vracet, zkrátka ty krajiny mám rád a to hluboký porozumění pak těm krajinám vlastně vždycky musí záviset na nějakým nitem vztahu k ním a vzájemným vztahu, nejen mým ke krajině, ale i, tak říkajíc krajině ke mně a vlastně ten vztah je obou strany. Takže to samozřejmě leží za tím, proč jsme vůbec se rozhodli tyhle krajiny zkoumat kdysi a proč jsme u nich tak dlouho vydrželi.
0: Celý rozhovor s Petrem Pokorným najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Nyní už dostává slovo Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý?
2: Před frontálním rozhraním, které se vlní západně od našich hranic, k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Dneska večer čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti a ještě budou doznívat přehánky. K ránu pak oblačnosti začne ubývat. Ráno a dopoledne nás tedy čeká převážně slunečné počasí a jen ojedinělé přehánky. Odpoledne pak ale oblačnost přibyde, postupně na oblačno až zataženo a přibydou i srážky. Ojediněle se může vytvořit i bouřka. Teplota ráno klesne na 13 až 10 stupňů, přes den vystoupí podobně jako dnes na 23 až 26 a na horách bude kolem 21. Vítr povane slabý, večer mírný, západní nebo severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Vyho bude na nízké zátěži.
1: Sprchne ve středu?
2: Sprchne. Bude převládat oblačné počasí. V první polovině dne se přehánky vyskytnou jen zřídka, ale v té druhé polovině už budou četnější a zase i s ojedinělou bouřkou. Teplota ráno bude kolem 12 stupňů a odpoledne už trochu nižší, mezi 19 a 23. Mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu odpoledne zeslábne.
1: Jak bude ve čtvrtek?
2: To už se naplno projeví to frontální rozhraní, které se vydá k východu. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Až potom večer oblačnosti i srážek ubyde. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 10 stupňů, odpolední mezi 13 a 17. Pravděpodobně to bude nejchladnější den tohoto týdne. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Když čtvrtek bude nejchladnějším dnem v týdnu, to znamená, že v pátek povyskočí teploty opět nad 20 stupňů?
2: No to stěžka, ale pokusí se o to. Bude nás ovlivňovat nevýrazné tlakové pole. Čeká nás malá oblačnost, ale během dne se přechodně vytvoří oblačnost kupovitá a objeví se i nějaké ty přehánky. Ale jenom slabé to vypadá. Teplota ráno bude kolem 7 stupňů a odpoledne do 21, vítr povane jenom slabý proměnlivý.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Vy taky. Děkuju a naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí a jaká témata z jižních Čech přineseme zítra? Zaměříme se na prevenci kriminality. Města kvůli nedostatku dotací omezují počty asistentů. V Českých Budějovicích zatím ubyl jeden ze šesti. Službu ale chtějí udržet hlavně na sídlišti Máj. A přidáme i důležité informace pro řidiče. Na železničních přejezdech na čtvrtém koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm začnou v květnu a červnu uzavírky. Jak dlouho potrvají a kudy povedou objížďky, řekne zítra policejní mluvčí Jiří Macner.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Podnikatelé budou znovu elektronicky evidovat tržby. EET se vrátí příští rok. Vysočina sehnala autobusové dopravce na jeden chybějící měsíc pro Pelhřimovsko a Humpolecko. Do nového pavilonu paliativní péče v Jindřichově Hradci se stěhují první pacienti. V noci budou teploty kolem 11 stupňů, zítra vystoupí maximálně k 26. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
5: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do milionu korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
6: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
5: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
7: Už dřív se ukázalo, že víno sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
5: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
8: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
5: Na rozdíl od předchozího systému.

0: milionů korun.
1: Samozřejmě to přinese vyšší náklady, ale v tuto chvíli to máme uzavřeno, takže jednací řízení bez uveřejnění toto vyřešilo a obyvatelé nebo cestující si předpokládám ničeho nevšimnou, akorát v jedné té oblasti a to v Belřimovsku budou už jezdit jiné autobusy.
0: O první pacienty se ode dneška stará tým odborníků pavilonu paliativní a následné péče v Jindřichově Hradci. Nový pavilon otevřela nemocnice Jindřichův Hradec minulý týden. Poskytne péči až 14 nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem i podporu jejich blízkým. První pacienti se na oddělení stěhují během dneška a zítřka, uvedla primářka oddělení Eva Zíková.
2: Tohle jsou vždycky věci, které se pomalu rozbíhají. My navíc tady rozbíháme i vlastně nový systém nemocničního informačního systému. Ten rozběh bude toho hodně naraz. A takže zatím máme 4 pacienty, kteří sem v pondělí, v úterý přijdou a pak prostě uvidíme.
0: Ceny ropy na světových trzích dnes znovu rostou. Ropa Brent zdražila o více než 3,5% na $112 za barel. Trhy tím reagují na pokračující nejistotu v oblasti Perského zálivu. Írán tvrdí, že zabránil torpédoborci amerického námořnictva proniknout do Hormuzského průlivu a trefil loď 2 raketami. Spojené státy zasažení plavidla popírají. Před americkým a izraelským útokem na Írán a následným zablokováním Hormuzské úžiny se ceny ropy Brent pohybovaly kolem $70 za barel.
3: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 13 až 10 stupňů. V úterý očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne oblačno až zataženo. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle. Odpoledne a večer budou četnější. Výjimečně se vytvoří bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět 23 až 26 stupňů Celsia, na horách do 23. Vítr bude slabý, večer mírný, západní až severozápadní. Biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech by teď podle našich informací neměla komplikovat žádná nehoda. Omezení ale čekají na řidiče například při cestě z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. U letiště Planá staví novou křižovatku, u Boršova protihlukové stěny, u kraje Sejovky opravují kruhový objezd a novou okružní křižovatku staví u Kaplice. U Dolního Dvořiště se pak dokončuje stavba dálnice. Na všech místech počítejte s omezením provozu. Buďte trpěliví a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Krásný podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Užijte si příjemné tóny českých i slovenských hitů, ke kterým můžete připojit i telefonické vzkazy a gratulace. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.
5: Nosím černý brýle.

0: Jsou tu melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a nyní i telefonický vzkaz. Slovo má paní Ivanka. Hezký podvečer vám přeji.
1: Pěkný podvečer, pane Michale, já vás zdravím a přeju si písničku, co jsme spolu vybrali, protože se mi líbí. A hlavně pro mě a Renace Dokájová ji posílám, Jarušce Brabcovi do Radomyšle u Strakonic a všem, co rádi poslouchají a tu písničku mají taky rádi. A přeju všem zdravíčko, zdravíčko, štěstíčko. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: A já jenom všem posluchačům napovím, hlavně ti, co tu písničku neznají, že se jmenuje Hříbě, tak posíláme.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, je mi ctí, že vás mohu opět pozdravit na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Nastal čas si odechnout od mluveného nebo zpívaného slova a vybrat z pokladnice populární hudby hrst klasických instrumentálek. Po delším čase se více zastavíme u nahrávek onehdy úspěšného orchestru, který vedl muž německého jména Hugo Winterhalter, přičemž tentokrát budeme vybírat spíše nahrávky z pokročilejší fáze jeho kariéry. Narodil se rodičům německo-amerického původu ve městě Wilkes-Barre v Pensylvánii. Na střední škole hrál v orchestru na saxofon a také zpíval ve sborech. Naučil se též hrát na housle a flétny a absolvoval konzervatoř. Nějakou dobu také hudbě vyučoval, ale nakonec volil Hugo Winterhalter dráhu profesionálního muzikanta. Nejprve docílil uznání jako aranžer a ve swingové éře spolupracoval s orchestry Bennyho Goodmana, Tommyho Dorseyho nebo Claudea Thornhilla. Zásadní pro Hugo Winterhaltera bylo to, že se v roce 1950 stal hudebním ředitelem ve své době mocné a vlivné nahrávací společnosti RCA Victor a v jejich službách se staral o nahrávky velkých hvězd Perryho Coma, Harryho Belafonteho, Eddieho Fishera nebo vokální skupiny Amy's Brothers, ale také sám se svým bandem natáčel instrumentální alba. Jeho největší úspěch si necháme na úplný závěr, ale nejprve pro vás vybereme několik nahrávek z přelomu 60. a 70. let, kdy Hugo Winterhalter natáčel na značce Musicor. Toto je v jeho podání melodie Johna Barryho z filmu Půlnoční kovboj a Jiří Kasel vám přeje příjemný poslech.

I was born under a wandering star. Narodil jsem se pod tou lavou hvězdou, to svým basem broukal ve své slavné nahrávce slavný představitel drsných chlapíků Lee Marvin ve filmu Paint Your Wagon, natřete svůj vůz z roku 1969. Vy jste si tuto píseň mohli poslechnout beze slov podání orchestru Hugo Winterhaltera, jako předtím ústřední melodii Dominika Frontiera z komedie Poppy s výborným Alanem Arkinem v hlavní roli. O žánrové šíři a aranžerských schopnostech Hugo Winterhaltera letos vypoví následující ukázka ze staršího alba jeho orchestru z roku 1959 v úpravě starého šlágru s hudbou J. Freda Kuce. I'll still get a thrill thinking of you. Stále mě vzrušuje, když na tebe myslím. Ve vlídných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

Moon River, měsíční řeka, tedy slavná filmová melodie Henryho Manciniho a předtím orchestrální verze songu autorské dvojice Harry Warren a Johnny Mercer, proslaveného Bingem Crosby. You must have been a beautiful baby, musela si být krásné děťátko, vám mohli v podání orchestru Hugo Winterhaltera zlepšit náladu. Tento věhlasný kapelník, aranžer i skladatel během své dlouhé kariéry získal 11 zlatých desek i cenu Grammy a má svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Zemřel v září roku 1973 na infarkt ve věku 64 let. Největším hitem orchestru Hugo Winterhaltera byl před 70 roky nepochybně Canadian Sunset, kanadský západ slunce, autora jazzového pianisty Eddieho Haywooda, který si také v nahrávce Winterhalterova orchestru zahrál solo. A ten zakončí dnešní vlídné tóny s Hugo Winterhalterem. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře kupu štěstí a radosti.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. V jednotném měsíčním hlášení už jsou údaje o 90% zaměstnanců. Svaz personalistů ale fungování systému kritizuje. Americké plodiny pronikaly do Evropy jako luxusní zboží, zjistili to jeho čeští vědci. Počasí zítra může zapršet. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Hasiči zhruba před půl hodinou lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Oheň se tak už dál nešíří, pořád ale zůstává asi na 20 hektarech plochy. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček to oznámil v České televizi. Požár v Českém Švýcarsku v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hasiči likvidují od soboty odpoledne. Dnes podle Vlčka na místě zasahovalo víc než 500 hasičů. Příčinu požáru dál vyšetřují. Česko požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie. Slovensko už vyslalo hasiče i vrtulníky. Firmy a instituce už do systému jednotného měsíčního hlášení registrovaly 90% všech zaměstnanců, uvedl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zaměstnavatelé to museli udělat do konce dubna. Pokud to nestihli, tak jim ale žádné sankce zatím nehrozí. Systém podle ministra Juchelky funguje. Prezident Svazu personalistů Martin Jánský ale kritizuje například to, že některé údaje není možné nahrát v digitální podobě.
3: Pokud například plně elektronicky stornujete nástup cizince nebo měníte datum nástupu u českého zaměstnance, úřad stále vyžaduje dodatečné zaslání papírového průvodního dopisu. Úředníci na pobočkách dělají maximum, ale zjevně nestíhají a často agendu zpracovávají ručně, což vede ke zpožděním.
2: A třeba účetní poukazují na to, že se jim nedaří některá data do elektronických systémů nahrát. Neznámý pachatel pokácel májku v Dolanech na Prachaticku. Motorovou pilou je podtěl v brzkých ranních hodinách 1. května. O případu informuje na

0: zařídili obchodní sítě Moc a Prestiž, upřesňuje mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
1: Zvlášť dobře byly dochovány zbytky rostlin původem z Ameriky pod podlahou Vladislavského sálu na Pražském hradě. Vědci pak pracují s herbáři nebo dochovanými freskami, které nám společně s nálezy umožňují pochopit, co se v minulosti pěstovalo a jedlo a hlavně jak a proč se skladba rostlin měnila.
2: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 13 až 10 stupňů, v úterý očekávejte zpočátku polojasno, později oblačno až zataženo. Přehánky se dopoledne vyskytnou jen ojediněle, odpoledne a večer budou četnější. Výjimečně se vytvoří bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách do 23. Vítr bude slabý, večer mírný, biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje dopravní nehody u Blanska směrem do Kaplice na Českokrumlovsku a taky ve Štěkni na Strakonicku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když se řekne Maďarsko, já si teda představím guláš.
2: Výborně.
1: No, protože to je dobrota. Tak mě napadá, která slova máme z maďarštiny v Česku.
2: Ten guláš samozřejmě, nebo čabajku, nebo čardáš, no ale třeba i kočár a pohár.
1: Takže v maďarštině se řekne kočár, kočár, to asi ne.
2: On se řekne koči, nebo aspoň v téhle podobě původně k nám přišel. A zrovna ten kočár, to slovo koči v maďarštině znamenalo pocházející z vesnice Koč. Takže je to vlastně z vlastního jména.
1: Co ten pohár?
2: Pohár nejdřív přišel z maďarštiny do slovenštiny, což je logické, je to blíž, pak jsme ho taky převzali, ale na něm je zajímavé, že nepochází z té maďarštiny, že tam to jenom pro nás vlastně byla trochu taková oklika, protože ta maďarština si ho vzala z bavorštiny, z němčiny a my obvykle jsme německá slova přebírali přímo. No ale ani v té bavorštině samozřejmě není úplný původ toho slova. Znamenal tam nádobu na pití, ale vycházelo to z latiny, kde byl výraz bikárium a ten je zřejmě z řeckého bikos, nádoba, džbán. Takže pohár je maďarský, ale je až v řečtině.
1: Jo, jinak pohár primárně ve slovenštině to je stále sklenička nějaká. V češtině to už je docela zastaralé označení pro skleničku, tady to spíše používáme třeba jako zmrzlinový pohár. Nebo...
2: Tak, ten význam tak, se tak, trošku posunul.
1: Já vím, že když jako malé dítě jsme byli u tety na Slovensku, těšil jsem se celý den, protože teta říkala, odpoledne přivezou z města poháry. Tak přivezli ty skleničky, byl jsem zklamaný. Začali jsme gulášem, skončíme gulášem. Co to vlastně znamená guláš? Jaký je původ toho slova?
2: Když to vezmeme od konce, tak v maďarštině se používala složená slova, já jsem si je napsala, abych to řekla správně, gujaš hůš nebo třeba gujaš étel. A to znamenalo pastýřské maso nebo pastýřské jídlo, protože ti pastevci skotu se nazývali gujaš, gujaši, když to tedy vyskloňujeme po česku, a vařili to jídlo z hovězího masa tedy. A guja to bylo pojmenování pro skot.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podnikatelé budou znovu elektronicky evidovat tržby. Středoškolákům začaly maturity. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
2: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do 1 000 000 korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
3: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
4: Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
2: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
5: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
2: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Začaly maturitní zkoušky. Středoškoláci dnes psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Podle dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání se letos písemných zkoušek účastní zhruba 89 tisíc maturantů. Asi 120 jich je na střední zdravotnické škole v Kladně, říká její ředitelka Daniela Tomsová.
6: Těch žáků na matematiku máme poměrně málo, protože dávají přednost anglickému jazyku. Máme tady převahu dívek a ty k té matematice nemají až tak velký vztah. Každý vyučující má konzultační hodiny anebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
0: Pražská minibusová linka 243 ode dneška vede z Kazína až k nové konečné zastávce Radotínská Lávka. Jezdit bude v pracovní dny od 6:30 ráno do 7:30 večer. Zároveň už nebudou některé spoje pokračovat jako linka 242. Ta naopak posílí provoz a většina jejich spojů bude jezdit v celé trase ze Zbraslavského náměstí do Dolních Černošic nově až do večera.
1: Sport.
0: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji.

0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Pořád se projíždí jen levým pruhem, kolony vznikají dlouhé, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdržíte se minimálně půl hodiny. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín kamionu na dálnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně.
0: A nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí.

0: točí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole, a úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhod, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu a v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro a jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. A bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude, no tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci, já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my, určitě tam najedou v roli favoritů a jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický. My jsme to shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo to jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam. A pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době. A já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalové styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v dnešním fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje. A dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to je jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde neféru či těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Hmm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly. Nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl v jedné ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě od malá, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, když jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Ale
0: jsem
1: Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky, nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianský sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda, a tenkrát, když jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, vlastně to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne, já nejsem zdatný bruslař a já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. Já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně oni hrou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, tak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže mi to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí. A už to není takový, jak to bylo dřív. Jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí. Ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený. To tělo si to pamatuje. Takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hluční fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte tam nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn. Ředitel jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
2: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%. Měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
0: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v České televizi. Ředitele věznice Zdeňka Hermana kvůli tomu postavil mimo službu a vyvodil další personální důsledky.
3: První zástupce té věznice, který měl na starosti bezpečnost, a to mnoho let, tak s ním byl ukončen služební poměr. Stejně tak se to stalo v případě dalšího vedoucího oddělení, který měl na starosti bezpečnost.
0: Dodal, že vězeňská služba posílí pravidelné kontroly vnitřních i vnějších prostor všech věznic. Radnice Prahy 1 opraví park Kampa. Odhadované náklady jsou 63 milionů korun. Dělníci obnoví cesty, vysází zeleň, vymění lavičky nebo herní prvky na dětských hřištích. Kdy rekonstrukce začne, zatím není jasné, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
4: Většina lidí mají rádi ten park Kampa přesně takový, jaký je. Ty úpravy by měly být co nejvíce citlivé, budou se týkat celé plochy vlastně parku Kampa, cestních sítí, opravy zábradlí okolo čertovky, zeleně a vytvoření vodních pítek a mlžítek, které také na té Kampě vlastně chybí. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů a na horách bude do 20. Více zpráv najdete na

0: kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na dálnici D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením zde jedničkou popojíždí kolona od 7. kilometru a i tam je to asi na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Skutečně kovbojská Home on the Range z druhé poloviny 19. století jako Můj rodný dům Bohdana Boháče v nahrávce Spojených trampských osad Pardubice, tedy Stopy, otevřela další pokračování našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými modeláři naší country, folku a trampské písně. Tentokrát se nejdříve zastavíme u další slavné pardubické sestavy folkového topasu.

Trojnásobní majitelé Porty ze závěru 70. let. Pardubický Topas, který založili v roce 1977, silně folkově orientovaní dřívější členové Stopy. Hlavním impulzem tehdy bylo objevení silné autorské dvojice Radek Píša Honza Slabý, jejíž Jak se narodí den získala v roce 1978 autorskou Portu. Neméně populární byla v té době jejich stará zeď i poněkud pozdější poznámka Jenom tak.

Textově i interpretačně dokonalý Tomáš Linka a z doby jeho jednoho zastavení v sestavě Greenhornu Přání chci být vodou na tvůj mlýn. Česká verze country jedničky Rollin' with the Flow, kterou o 16 let dříve, tedy v roce 77, nabídl tehdy 45-letý rockabillyový veterán, stříbrný lišák Charlie.

Krásný kamarád, který přinesl tandemu Radovan Píša Jan Slabý v roce 1979 autorskou portu v podání pardubického Topasu ve složení Míla Hájková, Jana Hejdová, Radek Píša, Jarda Smetana, Petr Navrátil a Pavel Smeták. A když už jsem se zastavil mezi vítězi americké hitparády s letopočtem 1977, jistě neudělám nejmenší chybu, když připomenu oslavu městečka Luckenbach, ležícího uprostřed Texasu, které v době, kdy tahle písnička vznikla, už bylo dočista lidu prázdné. V závěru nahrávky, považované všeobecně za vlajkovou loď Country Outlaws, se připomněl další z těch, které Nashville považoval za rebely, Willie Nelson. The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women.

Tak tohle byly liberecké tulačky s písničkou Prší, která jim v roce 1980 přinesla zelenou portu. A rychle do Brna, kde na nás čekají trilobiti, jejichž historie začínala už v roce 1977. Takhle zpívali slavné Orinoco Tony Linarta.

Vyložení letní nalej na mě olej a pořádně ho vetři. Rub It In vynesla v roce 74 na vrchol hitparády hodně rockového Billy Crash Craddocka. Po třetí a naposledy se vyšplhal do čela hitparádových singlů o tři roky později písničkou Rozlámaný na kousíčky, Broken Down in Tiny Pieces.

Tremskou klasiku Josefa Joe Jägera, Když kopyta vyzvání, vám nabídli Vaše Krajineš, Jana Zuzka Radová, Sava Slimá Klima, Jiří Žhavon Alina, Petr Kukal Růžička, Jirka Vězda, Jirka Kasec Kasálek a Kamil Mazálek, tedy brněnský Tramp Evergreen Band, který vznikl v roce 88 na troskách skupiny Antares. Na počátku nového tisíciletí se blízkl písničkou Dnes již nejdu spát.

Brněnský Tramp Evergreen Band a ranní příboj Wabiho Rivoli na závěr dnešní tolky country dostavníkem. Díky všem, kteří jste jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě vás trilobiti naloží do vlaku jménem Blues a pak už dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc kam.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Kriminalisté obvinili bývalého ministra Pavla Blažka kvůli bitcoinové kauze. Příbram chystá novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Kriminalisté obvinili další tři lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
2: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
3: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
2: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
4: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
2: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotazy nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Příbram vypíše novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Ta je podle vedení města ve špatném stavu. Původní výběrové řízení musela radnice zrušit. Teď vypracovává zadávací podmínky. Tender chce vyhlásit ještě v květnu. Pokračuje starosta Jan Konvalinka za hnutí ANO.
5: Ty základní parametry budou v podstatě totožné s nějakými drobnými niancemi, co se týká nějakých hodnotících kritérií a tak podobně.
0: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisů maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
6: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako nikdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
0: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii play-off NHL proti Anaheimu. Za Dax pravidelně chytá Lukáš Dostál a na soupisce je i zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na horách bude do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna.

0: Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem k D1. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
1: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
1: no,
0: mužík.
1: No, takový teda... unavenej.
0: Unavenej, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
1: No.
0: Nebo 15 let praxe?
1: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
1: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
1: Jsme trošku zaskočený, že?
0: No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych ten kurz, no.
0: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě. Je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to...
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty to uvádí tež, doktor Plácal. Prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: no, tady
0: třeba...
1: tady je nikdo nemá.
0: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo. Já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli jste něco?
1: No.
0: Naopak,
1: neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk, jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma, no ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele, mol.
0: No dobře, no tak tady nebudeme honit.
1: To není potlesk, to je
0: tady nebudeme honit moly, že jo, tady jde o potlesk.

0: potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne.
0: Jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
1: No, to ne.
0: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás...
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No. Pozor. Ano, to byl, to už byl u, téměř
1: trošku,
0: u bodu varu. Ano.
1: Jo, bouřlivý,
0: a teď
1: ano.
0: Pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
1: A teď pozor. Teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
0: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
1: Ale no to když nevím.
0: No ne, no tak fakt.
1: Čemu plácat, že tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.
1: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl i jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád.
0: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim, jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubileí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V třetím roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. První role velká sláva, v pátém roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu, Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Bíteši v restauraci u Karlička na svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Bíteši mu ji Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloup. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak naschledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mi snad začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. Jenom proto, prosím. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jakože člověk, žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano. To
2: ano.
1: Je moudré, aha. Protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: jo? Ale se, no. Nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepsou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
3: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
4: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět.
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No hele, to se anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tady rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla.
2: Nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice. Ovšem, mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tady máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štandgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, no, no, no, no, kam to šlapete, neumíte dávat pozor. Ne,
1: promiňte, nevšiml jsem si, já neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiň.
1: Já, promiňte, já už, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl, jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Co? Chtěl by vědět, proč? Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy? Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na kolotoč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

divadlo hraju skvěle. Na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou. Já princeznou hravě.

0: Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
1: Ne, já to budu dělat takhle.
2: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
1: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
2: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
1: Já chápu, ale ty nechápeš.
2: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo, kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo,
0: Bobulkovo rozčílené se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: dostat, leďte. Buďte jako letadlo, výhra to je lákadlo.
1: Lístečku, co to tady vyvádíš?
2: Jakube, už jste tady zás? Vy nedáte pokoj?
1: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
2: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
1: Čemu? Čemu, co by řekli stromy, lístečku?
2: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou, ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
1: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: Hajej, dadej, bobulko, hajej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo... Vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Noční linka.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Krásný májový večer bych měl vlastně říct na prahu noční linky Českého rozhlasu. Dvě hodiny povídání na jisté téma jsou tady. V té poslední hodině dnešního a první hodině zítřejšího, tedy 5. květnového dne, vás čeká ta možnost, máte-li svůj příběh na téma co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš, zatelefonovat na 731 800 900 anebo využít ještě jeden možný komunikační jednosměrný kanál, tedy web rozhlas.cz/linka, a říct tak, jaké to bylo, když se vás někdo malý, jeden malý zvědavec třeba, ptal na věci a jevy, které jste brali tak nějak automaticky. Jen si vzpomeňte, jak se hodilo, že si ze školy pamatujete třeba Pythagorovu větu, Archimedův zákon, anebo číslo pí, tedy Ludolfovo číslo, případně poučku o lití vody do kyseliny. O znovu nalezených školních vědomostech, s jejichž pomocí jste vysvětlovali potomkům třeba to, proč se střídají roční období, se v dnešní noční lince můžete rozpovídat na zmíněném telefonu a rozepsat na webu, který jsem taktéž uvedl. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitanček a už teď namátkou otvírám právě zmíněný web a zkusím ocitovat to, co napsal Bohumír. Zdraví noční linku a píše: s vnoučaty se zásadně neučíme. Nám též nikdo nepomáhal, to je věc rodičů. Roky nám utíkají, mladí se dnes na školu dívají jiným směrem, byli bychom pro smích. Jsme rádi, že přijedou. Když je jich tolik, máte se co ohánět. Mladým se nebudeme plést do jejich výchovy. Tím si musí projít sami. Máme tak starostí až nad hlavu. Furt se jim něco nabízí ze strany babičky. Člověk je rád, když si odpočine a co nejdřív, ať vypadnou. Bereme to z vesela. Konec citátu. Bohumíru vzkaz je takovým, řekl bych, příkladem toho, jak bychom asi neměli chápat dnešní téma. Nejde mi o učení s vašimi dětmi či vnuky. Ale jestli vás třeba, ať už vnuk, vnučka, syn nebo vaše dcera, oslovili s dotazem, ke kterému, tedy k jehož zodpovězení, jste potřebovali znalosti ze základní školy. Teď už je to možná jasnější. Tak tedy, co se na základní škole naučíš? S dětmi, potomky, vnoučaty, jako když najdeš. Můžete telefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Telefonovat do ní můžete na číslo 731 800 900. A znovu připomínám téma, okolo nějž by se měly dnes točit vaše příběhy. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. A velká škoda, že se trošku víc na webu rozhlas.cz/linka, což je další možnost, jak dát najevo, že máte co říct k tématu. Škoda, že se na zmíněném webu o něco víc nerozepsala Kája. Hezké téma. Já k tomu jen dodám citát Roberta Falžema. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tam se dětem dávají základní základy pro život, potvrzují po 42 letech práce ve školce. Kdo je prosím teď na telefonní lince 731 800 900? Tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Monika, vidím, že nikdo nevolá, tak začnu.
2: Ale volá Moniko, to ne, že by nevolal, ale vy jste měla holč štěstí.
1: Aha, tak já jsem myslela, že tam nikoho nemáte. Tak, dobrý večer všem, konečně jsem se nějak smířila s letním časem, já jsem teď neposlouchala několik linek, že jsem se ještě nepřeorientovala. Musím říct, teda vždycky si vzpomínám několik kamarádů, kamarádek učitelek a v rodině, že neustále, jak chtějí zvyšovat ty platy, tak vždycky říkám, že mají ty přestávky a prázdniny a mám obavy, že to školství už dnes není na tak dobré úrovni, jako když jsme byli mladí a...
0: Moniko, vy jste to vzala hodně ze široka.
1: No, tak jako takhle bych řekla. Do dneška my používám paní učitelku z druhého stupně, vynikající češtinářka, která nám radila, nevíš, jak máš napsat my, mě, mně, nebo mne, tak si řekni my, ti, mě, tě. Mně e tobě, mne tebe, takže jako s tím není problém, funguje to.
0: No problém s tím není, ale já jsem si to nestačil napsat, Moniko.
1: Prostě to jsou takové různé rady, které jsou k nezaplacení, no. Že vlastně vidím, když potom lidé dělají hrubky, tak je mi to trochu líto.
0: Moniko, a ptala se vás někdy, vaše dcera, váš syn, na něco, co začínalo... Proč, když byli menší třeba, nebo když byla, nebo byl menší, proč třeba se střídají den a noc, nebo proč se střídají roční období? To jsou ty nejnebezpečnější dětské otázky.
1: Tahle dcera ve 3 letech, to byly otázky jako, proč fouká vítr.
0: No, proč fouká jako, vítr? Jak jste jí to vysvětlila?
1: Tak jako na to moje IQ nestačilo, tak jsem říkala, no to je jeho práce, protože jak se to tam různě míchá teplej a studený vzduch, jako tady končí moje inteligence a začínají pohádkový příběhy, ale v podstatě základní školu jsme měli báječnou, musím bohužel už většina těch paní učitelek je na onom světě, protože už já taky nejsem úplně mladá dívka, je mi 62, ale... Měli jsme třeba báječnou paní učitelku Kabelkovou na prvním stupni, která vědoma si toho, že žáci jsou darebáci a neumí pravopis, tak byly báječné diktáty. Žáci seděli a maminky trpěly a vlastně těmito nápovědami docílila toho, že vlastně si ti slabší žáci ukotvili lepší pravopis a ti dobří si potvrdili, že vědí, že se měkké i používá v mužském rodě a tak podobně. No.
0: Takže jistou roli, neříkám, že ve všech případech, které jste zmínila, ale jistou roli v tom hrála nějaká mnemotechnická pomůcka.

0: zejména u toho mě, mne a me, že?
1: No, myslím si, že hlavně je důležitý kvalitní učitel ve smyslu, že ho ta práce baví, že k ní má dispozice a ne, že to je znuděný, třeba vyhořelý člověk, to pak by měli dělat něco jiného a ani nesou. Samozřejmě přeji učitelům, aby měli dobré platy, ale myslím si, že jenom v těch platech to není, že jako dneska chudáci musí pořád rámcový vzdělávací program a psát nějaké výkazy a zákazy a úkazy a mám pocit, že největší škoda je, že jsou ty mobilní telefony v těch školách.
0: Tak ale teď už jste úplně někde jinde.
1: No ne, ale v podstatě ti žáci se neučí, když to trošku zdramatizuji.
0: No to zdramatizuji.
1: Žák spoléhá na to, že si všechno najde na ChatGPT nebo na jiných platformách a takové ty řeči, určitě jste to zaslechl v médiích, že by se žáci neměli biflovat, že by se měli učit myslet. Ano, myslet se musí učit, ale když nebudou nic vědět, když nebudou vědět, že hlavní město je Praha a vedle je taková hezká vesnička, jmenuje se Brno, možná ji znáte, tak...
0: No, poslední obydlená zatáčka před Vídní, no.
1: Tak
0: no.
1: To je důležitý, no nic, nebudu tady,
0: no,
1: nebudu obtěžovat...
0: Vy jste u obecného začala a k obecnému jste přišla, ale mezi tím byl aspoň střípek k dnešnímu tématu. Moniko, moc krát děkuji.
1: Jedinou radu bych si dovolila, kdyby náhodou, nedej bože, vaše vnoučata nebo děti měli nedobrého učitele, změňte školu. To bych jako si dovolila tuto radu a všem přeju krásné dny a nádherný máj. Naschledanou.
0: Děkuju, dobrou noc. Co jste se naučili na základní škole a o hodně později využili při vysvětlování svým potomkům, ať už to byly děti nebo vnuci či pravnuci, a většinou to bývají, to znovu opakuju, většinou to bývají velmi nebezpečné dětské otázky začínající na proč. Proč se nesmí voda lít tam a tam, nebo kyselina do vody a podobně. Znalosti načerpané na základní škole, využité později, nikoli při učení nebo doučování, ale když už se vás ten malý človíček na něco zeptá a zvídavě a kouká, a čeká na vaši odpověď. Tak o tom si můžeme povídat v Noční lince, třeba po písničce Mekyho Žbírky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já vítám na telefonu 731 800 900 posluchače Jirku a zdravím do Zbíšova. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, Borku, vám a i posluchačům všetkým.
0: Za všecky děkuju. No, a jen připomenu téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a potomky obecně, jako když najdeš. Teď už vás poslouchám, pardon.
1: Jo, no tak paní před náma měla trošku pravdu, jo, protože my jsme se učili a dneska ti učitelé mají hromadu práce, ale většinou z toho tak nějak vždycky ještě dokážu vybruslit, když se děcka něco zeptají. A oni se ptají tak, že když jim odpovím já, jako třeba děda, nebo tatínek, jinak, než to v té škole slyšeli, tak to třeba i lépe pochopí, jako jo. Ale dostali mě s otázkou, proč je v noci tma.
0: No, a co jste jim na to odpověděl?
1: Že nevím. A víte, tak popravdě, že jo. A nebo proč je obloha modrá, to jsou takové jasné otázky. A víte, jak jsem se to dozvěděl? Až já.
0: Na Googlu.
1: Normálně poslouchám, jestli to můžu říct, v sobotu v 8 ráno na vaší spřátelené stanici ten Meteor. A tam vždycky mluví tady o těch populárně vědeckých a vůbec takových zajímavostech. I pro děti je to, že jo, vlastně. A je to strašně dlouho vysílaný pořad. To je, já mu nebudu dělat propagaci.
0: Ale to klidně dělejte, já ho poslouchal, když mi bylo 10 roků, Meteor. No.
1: Můžete ho poslouchat do dneška, už má přes 3000 vysílacích za sebou cyklu. Ale tam to vysvětloval pan, samozřejmě vždycky se ptají někoho chytrýho, že jo. Tak, že tma je tady vlastně proto, že ty hvězdy jsou od nás daleko těch, od, já nevím, 8 až po miliony světelných let. A kdyby tomu tak nebylo, takže by tady ke tmě nikdy nedošlo. No, a tak jsem to tak potom jako časem zase těm dětkám, až zase přijeli, tak jsem jim to řekl, že už jsem se to naučil, no a to je tak asi zhruba všechno. Takových otázek samozřejmě má.
0: Já bych měl taky ještě jednu otázku. Jednu, no, kterou jsme vlastně s Monikou, která volala před vámi, nevyřešili. Proč fouká vítr?
1: Ale no tak vítr fouká, protože někde je nižší tlak, někde je vyšší tlak a někde je menší teplota, někde je větší teplota.
0: Já vám tleskám, tleskám.
1: To se vyrovnává, jo. Ale to jako, no podívejte, tatínek můj učil v komíně fyziku 50 roků, tak zase ten mě něco řekl, co jako třeba dneska dětská ani tak netuší o tom. No.
0: Vy jste to měl blízko, ty znalosti.
1: Tak taky mám nějakou tu školu, ale to nechceme být jako. Jo, takže a ještě proč je obloha modrá, to si budu muset zase poslechnout ten Meteor ještě jednou teda. Ale jo, nemusím, protože to je nějaký lom světla, který se vyfiltruje a takže zbývá ta modrá na tu oblohu. No ale tak nebudu zdržovat a mějte se pěkně v lince, poslouchám pravidelně. Poslouchám i od Brnečko, takže.
0: No já se skláním, Jirko, jak před vašimi znalostmi, tím, jak jste to poslal dál svým vnukům, jo, jestli jsem tady správně rozuměl, no a taky vám moc krát děkuju za váš telefonát.
1: Vnukům, ten už se učí na Karlově univerzitě, bez něho nějaký matematický inženýr, tomu já už nic nevysvětlím teda.
0: To už není ani vyšší dívčí, to už je opravdu ukáčko, no, tedy Univerzita Karlova.
1: Já se ho budu ptát a až se něco dozvím, tak vám to zase zavolám.
0: Jirko, moc krát děkuju, mějte se hezky.
1: Dobrou, naslyšenou.
0: Co se na základní škole naučíš? S dětmi, jako když najdeš. Já budu raději říkat s potomky, ať jsou to vaše děti nebo vaše vaši vnuci nebo vaše vnučky, prostě potomci. Tak. A to, co napsala Jarmila Kopcová na rozhlas.cz/linka je před námi. Dobrý večer, je mi přes 80 let. Já sama si ze základní školy pamatuji pouze málo. Za to můj manžel Jožinek, ten dodnes ovládá číslo pí, ale nejenom klasicky 3,14. umí víc než 20 čísel za desetinou čárkou. Rád vzpomíná, jak ho jeho pan učitel ze srandy popichoval, že umí jen dvě čísla za čárkou. No a tak Jožinek za pár dní přišel a vytřel mu zrak, protože se těch čísel naučil mnohem víc. Pořád si to přesně pamatuje a před vnoučaty se tím chlubí. Z Vysočiny zdraví Jarmilka. Počkejte, Jarmilko, až se ho zeptají, co to vlastně je a k čemu to potřebujeme, to Ludolfovo číslo. Hned si to jdu najít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které se vlastně tak trošku vracíme k tomu, co jste se naučili na základní škole. A to proto, že už mnohé z vás jistě zaskočilo, když se najednou objevil některý z vašich potomků, vnuci, vnučky, děti samotné, a začal se vás ptát většinou na začátku takové nebezpečné otázky, je slůvko proč. Tak třeba proč není oheň možný chytit? To by mě zajímalo, co byste Miroslave řekl. Já vás zdravím do jižních Čech.
1: Já taky vás zdravím.
0: Proč není možné chytit oheň?
1: Oheň?
0: Je to hloupá otázka, že jo? Ale...
1: No, tady mi žena... Řekni mi, no, proč není možné...
0: Chytit oheň? No tak je to, není to tuhá látka, není to ani tekutá látka, jo, není to ani plyn, aha. Tak jako, co to vlastně je? Že jo, až se vás na to někdo... Nemusíte odpovídat. Mě to jenom tak napadlo, blesklo mě to hlavou. Čelil jste někdy otázce, která začínala slůvkem proč? Třeba proč se střídá noc a den?
1: No to jo.
0: Co jste na to odpověděl?
1: Tak tohle téma, že úplně zaražený. Ježiš.
0: Dobře, vy jste asi měl jiný příběh a já vás takhle zaskočil, což nebylo úplně no. Mým cílem, ale vy určitě ne, jste úplně připraven na to vzpomínat na nějakou konkrétní otázku. Tak poslouchám.
1: Já bych asi to dneska to ukončil, že tak úplně.
0: Jejda, a to mě ani neřeknete, proč jste vlastně telefonoval?
1: No, ale... Tady tohle otázku takhle...
0: To, nemusíte úplně odpovídat na moje otázky, vůbec ne, to byly jenom takové ilustrace. Mě zajímá, jestli jste se na základní škole naučil něco, co jste později využil při vysvětlování svým potomkům.
1: Tak já mám jako dva vnuky a tohle stano, tak je to úplně...
0: Jsou hodně zvědaví vnuci?
1: No, já vám dám tady kluka, který teďko mají zavřenou školu, něco tam předělávají.
0: Aha, mluv.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Borek. Kdo je prosím křestním jménem u telefonu?
2: Matyáš Svoboda.
0: Zdravím, Matyáši. Tak jestli pak máš nějakou konkrétní otázku na moderátora? Ne? Je škoda. Napovídá. Matyáši, dej mi raději Miroslava. Děkuju. Miroslave, tak pochlupte se nějakou zvídavou otázkou, na kterou jste si možná mezi tím vzpomněl.
1: Já fakt ukončíme to.
0: Dobře, tak mějte se hezky a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? Z potomky, jako když najdeš, zejména když jsou hodně zvědaví. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Milan napsal, tak jsem googlil. Horníček často mluvil o tom, že tma je, abychom viděli světlo. Šalamounská odpověď, děkuju. Děkuju moc krát, Milane.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je pro tyto dvě hodiny, co se na základní škole naučíš, s potomky jako když najdeš. A aby náhodou nevznikl velmi mylný dojem, že snad já vím úplně všechno, v žádném případě. Já si taky pamatuju jenom střípky, takové ty využitelné, taky jsem je používal při výchově svých dvou synů. Ale kdybyste se mě zeptali na něco z makroekonomiky, tak úplně mimo. A konec konců Přemyslovce taky nemám úplně přesně v hlavě srovnané. Dano, jak jste na tom vy? Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer a všechny moc zdravím, kromě vás teda do studia, tak všechny na všechny světové strany. No já jsem milovala školu a milovala jsem teda hlavně ty technické předměty a to mi toho ještě docela dost zůstalo v paměti i po těch dlouhatánských desetiletích, kdy jsem tu školu ukončila, tu základku. No a jako abych pravdu řekla, tak já jsem docela výřečný člověk, to asi jste poznal.
0: Já to chápu, ze všeho vykecáte, chcete říct.
1: No já vnučka prostě dokážu vysvětlit, kde co všechno. A mě zajímá prostě vesmír a samozřejmě nejvíc mi zajímala matematika, fyzika a chemie. Hmm. Jo? A moje dcera vlastně v tom pokračuje, to je učitelka biologie a chemie. A takže máme podobný základ, takže já vnučky nějak doučit v tomhle věc nemusím, jo. Ona teda má docela výhodu v té biologii. Ale co si teda pamatuju do dneška, mě teda hrozně, a pak teda přejdu k tomu, co vytýkám dnešnímu školství. Já si pamatuju do dneška prostě různé chemické vzorce, fyzikální vzorce, to mi prostě z té hlavy nevyleze a v tomhle tom jsem schopna pomoci tam, kde třeba dcera nebude schopna.
0: Jo, takže valenční přípony, nýna, ty, ičity a tak dál, to si pamatujete.
1: To určitě, tak to byla moje profese, že jo, já si jako chemička jsem musela umět. A na co já právě jako profanuju a co mi chybí v tom školství, že se prostě neučí lidi logicky, děti, že se neučí logicky myslet, že se neučí ta logika, taková ta Komenského škola hrou a pak přechod k té logice, abychom třeba já celý členku umím spočítat, kde co všechno do dneška, třeba to pí například, jak jste říkali, 3,14 a tak dále a pak za desetinou čárkou, tak to vím, že třeba slouží k tomu, abychom si vypočetli objem a obsah kruhu. Jo, a to se mi taky vyhodilo v praxi. A takovýhle věci. Nebo já si pamatuju Ohmův zákon. A z toho si pamatuju, a já mám takovou pomůcku pro sebe, že když vlastně já si říkám, U rovná se R krát I, Uri. Uri si pamatuju, jo?
0: Jo. Vy jste na té urinoterapii.
1: A z toho já si odvozuju prostě pak zlomky, když počítáte buď ohmy, nebo intenzitu, nebo napětí proudu. Jo? A to jsou takové moje pomůcky.
0: Jo, takový ten trojúhelníček si v duchu nakreslíte. U je nahoře a dole je RI, takže když I, tak U lomeno R.
1: Ano.
0: Jo?
1: Ano,
0: mám to stejně, tak. Mám to úplně stejně. Ale mimochodem, mluvili jsme o Ludolfově číslu. Jak je vlastně definováno? To si pamatujete taky? Co to vlastně znamená? Co to je to?
1: Ludolfovo číslo. No já
0: je to poměr určitý, ale čeho k čemu?
1: Ano, poměr k čemu, ale to vám teda nepovím. To fakt zase tak, já si nehraju na žádnou přechytralou, jo, to vůbec ne.
0: Ani já ne, říkám, ale to jsou jenom střípky, co si pamatuju.
1: Ale jako vím, že prostě k výpočtu obvodu kruhu, to je vlastně 2πr je vlastně, nebo πd je vlastně
0: obvod
1: kruhu.
0: No a πr na druhou kruhu, je?
1: A πr na druhou je obsah kruhu.
0: No prosím, pamatujeme si vzorce. No. Je to poměr obvodu jakéhokoliv kruhu k jeho průměru, ono π.
1: Přesně, jo? Tak.
0: 22 lomeno 7 se to taky někdy může použít.
1: No ale já jsem nikdy nepřemýšlela na některýma věcma, ale to, co jako mi logika dovoluje, o čem popřemýšlet a to, co bych jako mohla vysvětlit třeba těm svým potomkům, protože já mám třeba vnučky od 6 let vlastně do no a to jedna už je na gymnáziu, takže vlastně do 12, do 11. 12 bude. No, takže prostě tam se vystačím s tím, co jsem se naučila já, ale opravdu ta logika, učit se logice a takovému tomu praktickému myšlení. A my jsme se, mě třeba hrozně vadilo u mých dětí, když začaly množiny. Ježíš, to jsem z toho byla úplně na nervy. No, prostě takový ty, jak se okroužkovávaly čísla, to prostě mi přišlo absolutně nesmyslný.
0: No. Ano, operátory, co je pod množinou, jaký je průnik, jaké je sjednocení. Úplně jsem se otřásl.
1: Fakt jo. Ale to se učilo na základce mému synovi.
0: No, to se učilo na základce a to se ani neumíte představit, jak moc se moje matka tenkrát snažila, abych nebyl v té speciální třídě, která začínala hned v první třídě množinami. Že jsme klasicky se učili 1+1.
1: No. Který mu je kolem 50, tak ten právě se to učil a ti mě úplně nabourali lásku mojí k matematice, protože já jsem vždycky považovala matematiku za logickou. Jo? No. Tam prostě se musíte naučit nějaký vzorečky, ale ty využíváte v praxi. Ale mě to prostě hrozně vadilo. No, ale
0: a Dano, když prostě vás tady takhle mám a vy jste takový praktik, tak jak v praxi využijeme pi, když jsme říkali, že teda obvod je 2πr, no, obvod kružnice. Jak byste to využila v praxi? Mně tak napadá při nákupu látky na
1: obvod. Přesně, na kolovou sukni.
0: Tak, ano. Nemůžete přece na modelku, nebo je zbytečné na modelku kupovat 4 metry látky, ano. Že? A obráceně na dámu, která denně ano. nakupuje ano. plný košíky jídla, zase nekoupíte jenom metr látky, že? No, takže ano, praxe, logika,
1: to
0: kauzalita.
1: To jsem využívala no. prostě v praxe, ale ono i při vaření se dá využívat spoustu technických věcí, jako jo.
0: Například?
1: No, tak jako... Teď vám z rovínka nařeknu. Já jsem třeba přemýšlela, jak papiňák funguje a proč papiňák funguje, jo. Já to patřím docela ráda.
0: No, ale asi do Bernouilleho rovnici teda.
1: Tam je to uzavřený, ten prostor, a teď vlastně pod tou pokličkou ta pára vám vlastně to tam nazdvihne a tím pádem se vlastně zkrátí ten čas toho vaření. A to je logika. Taky logický přemýšlení.
0: No teď, jestli nás poslouchají znalci, tak si možná rvou zbytky vlasů. No ale no, jo, vím, kam míříte.
1: To je mi úplně jedno.
0: Já už je nemám.
1: On mě nikdo, naštěstí mě nikdo nevidí. A já ještě mám teda vlastně.
0: Jo, no tak já na té webkameře raději nebudu moc řádit. Mějte se hezky,
1: ne,
0: paní
1: Dano. Já vás velice dobře znám z webkamery i z fotek, takže ve vlasech to není prostě.
0: Jo,
1: jestli má
0: říkám,
1: někdo vlasy nebo
0: já
1: nemá.
0: Já to říkám pořád.
1: V tom to není. O tom to prostě není.
0: Tak.
1: No. A mějte se krásně všichni posluchači, těším se na poslech, protože i to mě zajímá, jak budou přispívat i ostatní.
0: Děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně. A Májově.
0: Májově, to především. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš? Tak už jsme tady měli Ludolfovo číslo, poučka o lití vody do kyseliny zatím ještě nebyla příliš probraná, ale já věřím, že u dalšího telefonátu se znovu dozvíme, jak jste pomocí svých znalostí ze základní školy něco vysvětlovali svým dětem, svým vnukům. To je téma Noční linky Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: proč? Proč takhle začínají většinou dětské zvídavé otázky a mnohdy k jejich zodpovězení využijeme třeba toho, co jsme se naučili na základní škole. A na to se vlastně ptám i pana Vlastimila, který teď v noční lince bude slyšet. Zdravím vás, Vlastimile, tady je Borek.
1: Já zdravím vás i všechny posluchače ostatní a prosím vás, my jsme se dívali s rodinou, dneska jejím dětem přes 50 let, ale tehdy syn byl starší, tomu bylo asi 8 let a dcera byla ještě předškolačka. A najednou oni tam v televizi mluvili o tom, jak přibývá, jakou řadou přibývá Číňanů, jo, kolik jich bude za 10 let, kolik jich bude, já nevím jak a takový. A najednou syn se zeptal, oni to tak neumějí nebo co? A teď já nevěděl, co mi, jestli to k té televizi je, a nebo já říkám, co kdo neumí, jsem udělal otázku a on říká, no ty Číňany, že se jich tolik narodí, jo. A teď já jsem nezůstal pav, ale nějak jsem se zachoval, říkal, oni mají jiný myšlení, nežli my, víš. Oni si myslejí, čím víc jich bude, tím jich víc bude pracovat a budou se mít lepší. Ale ono to tak není. A on řekl, aha, a byl spokojený.
0: Jo, no tak přiměřená odpověď k přiměřenému věku. Vy jste to vlastně krásně vystihnul, Vlastimile. Někdy není třeba zacházet do úplných detailů. Já jsem se nejdřív lekl, že se ptal už přímo na otázku z porodnictví, jako jo, proč je jich tolik, ale...
1: On prostě... já jsem nevěděl, co on myslí, tak jsem se z opatrnosti zeptal, co kdo neumí, jo? To bylo ono. A on mi to vysvětlil.
0: Na poslední chvilku vlastně uhnul z toho směru, kterého jste se asi bál nejvíc, že byste musel vysvětlovat, co neumí a proč neumí a jak je to a no, tak dále. Já vím co.
1: To nejde, jo. Takovýmu dítěti něco takového říkat, to nejde úplně.
0: No oni, děti někdy mají záludné otázky.
1: By to bylo, ještě by to vyprávěl ve škole těm druhým nebo na ulici, co táta říkal, to nejde. No.
0: No ono to bylo v době, kdy jsme si museli dávat pozor na to, co dětem říkáme, aby to neznalý poměrů náhodou někde neprolátli takzvaně, že?
1: No jistě, ale tady prostě by to nebylo by to vhodný pro něj, jo?
0: Souhlasím.
1: A tak nějak mi to napadlo a byl jsem rád, že byl spokojený, že řekl aha a stačilo mu to.
0: Zeptal se vás někdy váš syn nebo vaše dcera, na které jste vzpomínal, proč je v noci tma? Ta otázka už tady dnes taky zazněla.
1: Ne, to ne.
0: To ne?
1: To se ne.
0: To prostě vzali jako fakt a nepátrali.
1: No nevím, a nebo to znali ze školy sami, tak se nepotřebovali ptát. Nevím, jo.
0: Vlastimile, děkuji vám a přeju vám krásné jaro. Mějte se květnově.
1: Já taky vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: A hodně zdraví vám přeju a já bych ho taky hodně potřeboval.
0: No, přeju vám už je obrovský 80, balík zdraví.
1: 87 let téměř a už je to... Jsem chavrus, jo.
0: Já jsem to slyšel v nějakém filmu, ale nevím ve kterém. Stáří není pro sraby, se říká, že jo?
1: No, jistě. No, já se snažím udržovat, že jo, ale nevím, no. Třeba mi to překvapí, anebo nebudu ani vědět, jak a byl bych radši, kdyby se to přihodilo a abych netrpěl moc.
0: Vlastně to jsme se dostali k trošku černému tématu, ale ano. Věřím, že i tohle téma budeme někdy v noční lince rozebírat s našimi posluchači a posluchačkami. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Děkuju vám, naschledanou.
0: Naschledanou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš téma noční linky, kterou právě posloucháte. Jaké to byly otázky, kterým jste museli čelit? Na jaké otázky vašich potomků jste odpovídali za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravím všechny posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu, kteří si možná myslí, že dnes si dělám takovou kolekci zvídavých dětských otázek. Ano, v podstatě to tak je, ale ptám se hlavně na to, co jste za pomoci znalostí ze základní školy, kdy vysvětlovali svým potomkům, když měli ty chvíle se zvídavými otázkami, jako třeba proč je všecko v zrcadle obráceně. Možná nám k tomu něco řekne paní Anna, která čeká na čísle 731 800 900. Paní Anno, dobrý večer.
1: Já vás moc poprosím, protože s paní Aničku Kapitánčíkovou jsem seděla jednej lavici, mám ročník 43 a já bych chtěla tolik roku poslouchám pana Kapitánčíka, jestli to nebyla jeho rodiny a já jsem neměla atlas a ona mě půjčovala atlas a já jsem dělali, zmalovali jsme mapu země a tak dala, zeměpis. Já jsem ze sedmých dětek, rozumíte, nejstarší. A já jsem tu Aničku a tolik let už mám a ze školy jsem 15 letech mě odvezli na brigádu a jsem tady na Moravě, já jsem ze Slovenska. A tím pádem já bych tak chtěla toho pana Kapitánčíka se zeptat jenom, protože ona měla bratra a ten bratr byl v Brně studoval, tatínek bydlel na Slovensku a maminka taky. No, já bych to chtěla kontakt, jenom takový malý, nic po ním nechci, jenom já tu Aničku tak vzpomínám.
0: Tak jsme úplně mimo téma. Úplně mimo téma, ale paní Anno, já vás zklamu. Bohužel tohle spolu nevyřešíme do vysílání. Je mě líto, ale nepomůžu vám. Pokud nemáte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a s potomky, jako když najdeš.
1: Já jsem se naučila, protože a časa má, už jsem brabičkou, ale ona mě pomohla, aby já se mohla učit.
0: To je dobře.
1: Já jsem neměla atlas, já jsem měla ta, a my jsme spolu teď byli, tak já bych tak chtěla s ním jenom pozdravení být z nic.
0: No to mluvíte právě se mnou, ale to jste si asi nevšimla. To nechme být. Paní Anno, máte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš?
1: Já ještě vám něco řeknu.
0: Řekněte mi ten příběh, protože už jsme toho slyšeli hodně, ale zatím nic k tématu. Prosím.
1: No, tak já taky. Děkuji, že jste se dovolala. Kůrní šopa.
0: Tak nic, mějte se krásně a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. Snad se objeví něco na webu rozhlas.cz/linka. A bohužel nepíšete. V tom případě vám dávám šanci v tom dalším dni, protože už se nám blíží půlnoc a v té další hodině to možná uslyšíme. Co jste za pomoci svých, třeba i pozapomenutých znalostí, museli vysvětlovat svým potomkům?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení a milí přátelé, teď už jen pár vteřin a budu vás moci přivítat v novém dni, v tom 5. květnovém, kdy máme samozřejmě v kalendáři napsáno významný den, květnové povstání českého lidu, ale taky jméno Klaudie, takže je-li mezi vámi někdo nositelkou tohoto jména, vězte, že teď už je ten nejvyšší čas gratulovat. Nicméně není to Klaudie, ale Jarmila, která otvírá druhou část noční linky Českého rozhlasu na čísle 731 800 900 svým telefonátem. Jarmil, zdravím vás, přeju vám dobrý nový den.
1: Taky zdravím všechny, a i vás samozřejmě.
0: Moc krát, děkuji.
1: A chtěla bych se teda vyjádřit k tématu.
0: Ano, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš.
1: Ano, ano. Takže bylo to už na Hladově u Jihlavy, kdy jsem tam se narodila, a když jsme chodili vlastně, nebo naši do práce, a neměla nás dohlídat. Takže mamka, tenkrát byla taková doba, že nás normálně s paní učitelkou se domluvili, ale do nás, dali nás do, nebo mě, o půl roku dřív do školy. Mm-hmm. Prostě to šlo tenkrát, že jo. No, s tím, že teda, no, až tam bude mět chodit, tak prostě jí to nebude bavit. No, což se taky stalo. Mně se tam líbilo, protože jsem si malovala, že jo, omalovánky vybarvovala. Chodila jsem tam se sestrou, ta byla o dva roky starší, takže ta už chodila do školy, takže mě tam jakoby měla pod dohledem trochu, na starost taky. Ale pak, když jsem měla chodit do školy do první třídy, tak se mi tam teda moc nechtělo, ale strašně mě bavilo ruční práce nebo něco takového, výtvarná výchova, jo, a takový, a taky jsem se ptala vždycky, proč. No a stalo se mě to právě potom, když jsem byla už větší, tak to samé, ty otázky okolo 3 let, že jo, to jsou takový zvídavý děti, a prostě to je proč je to tak a proč?
0: No, proč je moře slané třeba?
1: Proč? A proč, já nevím, a i se synem jsem měla takovou příhodu, když byl menší, tak my jsme obědvali a měli jsme, myslím, něco z hořticí, a já říkám, tu si nebe kremskou, ta pálí. A on na ní šáhl na kelík, pál, nepálí. Nepálí. Jo, a takový perličky, anebo třeba Kristýna, ještě ta mladší, ta nejmladší, mám strašně ráda zvířata, a když tak dělá tak takový opičky, dala si polštář na hlavu a bylo to takový, máme fotky, a teďka povídá, místo, že je Rambo, tak pojá, já jsem brambor, jo, a bylo to taky takový prostě legrační, no ale teďka třeba, co chci říct, ještě...
0: No chcete říct, jakým otázkám jste musela čelit a jak jste na ně odpovídala za pomoci znalostí ze základní školy, ale konkrétněji?
1: No, třeba teď se stalo nedávno, že můj vnuk od syna, tak je velice, byl, nebo ještě, už tolik teda ne, ale hyperaktivní. No a když jsme šli na procházku, tak samej klacík, samej kamínek, do všeho kopal, samá kalužina proběhl, že jo. Já říkám, nechoď tam, nebo tohle. A on schválně, jo, schválně. No a s tím, že teda teďka jako se učí dobře teda, ale on má asi paměť, že se stačí podívat a on si to pamatuje, jo. A strašně ho, tuhle jsem za nima byla, dovedla jsem jim dárky o Vánocích, a teďka se jdu na něj podívat, co dělá, a rodiče pán, no jo, oni se vlastně furt hraje na tom, na internetu, a furt tam něco, tohle, to je hrozný s ním, ten, říkám, a to mě ani nepřijde přivítat, říkám, tak já se jdu za ním podívat, no by běž, tak jsem šla, a on normálně teda si hrál na tom mobilu, a říkám, Denny, co děláš, a on, babi, já víš, já si tady projektuju, já si tady stavím domy, já chci být architekt nebo projektant zahrad a jí a interiéru, ale já to budu navrhovat, ale někdo to bude dělat. Říkám, no tak to máš dobrý. Říkám, a když byl malej, tak chtěl být hasičem. No jo, to taky, to mě baví, to jo, protože máme taky nahraný video ve 3 letech, jak dává rozhovor, který hasicí přístroj je lepší, že jo, a co se Jakub Řidida je u hasičů a tak ho tak jako vedou se strejdem a to. Tak ve 3 letech on odpovídal jak profík. Fakt,
0: to takže vlastně byste nemusela čelit žádným otázkám, tak jak jste to, ne. jste to

0: vzalo, protože v 10-11 letech druhá světová válka, říkám, no. A teďka jsem dělala, já to teda otočím trošku, jsem to jako, bude to trochu otočený, ale já se k tomu dostanu. Tak jsem si ho tak jako, že si ho vyzkouším, jo. Když bylo to květnový povstání a tak, anebo vlastně, když začala druhá světová válka, tak jsem prostě dělala hloupou a já říkám, Deny, prosím tě, a nevíš, kdy ta druhá světová válka začala, když tě teda ta baví, ta druhá světová. A opa, no babi, ty to nevíš. Ty to nevíš. Přeci 15. března. No, a to nás zabrali Sudety, nám zabrali Sudety a tam ty bungry a to jsme museli opustit. No, a tak ho začal povídat a to, a teď já jsem říkala, no jo, a ta největší bitva v Ardenách a to, to taky tam byli ty představitelé a politici a to, a nevíš, ten tam měl ten doutník, co to bylo zač za politika a on, ježíš, babi, ty to taky nevíš, Chamberlain, ne, to byl Ital. A oni nás zaprodali prostě, oni nás zaprodali a to byla největší bitva a to. Já jsem si ho zkoušela, no, pak 68. rok a to si pamatuju jako malá žaba, že mě bylo 5 let a z Hladova jako byly vrata a tam byly jako široký sloupky. Já jsem si na to vylezla a teď jsem slyšela, jak to duní, ty tanky, jak jedou. Já říkám, mami, co to je, prosím tě. A ona začala plakat.
1: Pani Jarno, je to úplná sága, kterou jste přednesla do vysílání. No. Ale bohužel jsme se nějak nedostali k tomu, jak jste musela vysvětlovat za pomocí znalostí ze základní školy vašemu vnukovi nějakou otázku zodpovídat. No. Takže děkuji vám moc krát, zkusím dát šanci ještě někomu dalšímu. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: No
1: tak už 7 minut, je to úvod, tak já čekám na to, že přijde konečně nějaký děj.
0: No, tak právě jsem se chtěla dobrat, že teda ten vnuk má v těchto letech prostě takový přehled, jak kdyby někdo nevěděl ani teď, co je, jako kdy začala válka nebo tak. Takže mě prostě ponaučoval spíš on. Mm-hmm. A já jsem mu pak vysvětlovala s tím, že teda jsem si ho jako chtěla proklepnout ještě dál. A on teda opravdu se nedal, on má tak přehled jak blázen. Takže to teda klobouk dolů a baví ho fotbal a prostě, že jo, všechno možný, ale říkám, byl takovej, že taky se ptával kdysi. A proč je ta tráva taková, a proč je tady to kytička, tak jsem mu říkala, říkám, no teď to je pampeliška, to je jak sluníčko. A proč je to sluníčko, říkám, no protože to také vypadá jak sluníčko. No, takže to bylo tak jako od malinka, sice byl takový hyperaktivní a všechno se trochu usadil, ale s tím, že teda jak vyrůstá mezi dospělejma, dědem, že jo, babičkou a rodičema, tak prostě umí s váma mluvit tak, jak s dospělejma. To jsem chtěla říct a říkám otázky, když potom jsem třeba byla v učení, tak taky tam třeba někoho potkám, někdo jede s kočárem a začne se smát to mimino nebo plaká a pláče a já říkám, on neploč, ty jsi to, a on se začne smát, kouká a prostě hnedka jako úplně jiná nálada a začne.
1: Paní Jarmilo, děkuji vám moc krát, mějte se krásně a přeju vám dobrou noc, naslyšenou. Takže, co jste museli za pomoci znalostí ze základní školy vysvětlovat svým potomkům? Prosím konkrétně na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vůbec potomky, jako když najdeš. Kdo je prosím na telefonu? Tady je Borek, kapitánček Noční linka.
1: Jarmila od Řípu.
0: Pěkný večer, paní Jarmilo. Kdy jsi naposledy zodpovídala otázku svých vnuků nebo dětí za pomoci znalostí ze základní školy?
1: No, já to musím teďka otočit, protože my jsme na základní škole měli tak už dávno, teda už jsem stará, takže takový prostě nás učili všechno možný a spoustu nám toho chybělo. Takže já vám řeknu, kdy moje děti mě naučili to, co věděli zpátky, protože když dávali film Planeta opic, tak já jsem ho viděla jako dítě. No, tak Planeta opic. Potom se nesměl dávat, bylo to zakázaný, léta, to nešlo vůbec. A když po 89. roce dávali Planetu opic, tak já jsem posadila celou svoji rodinu a řekla jsem, to je dobrý, to jsem viděla kdysi strašně dávno do obyváku, že se budeme dívat společně. Děti už byly velký. A když to skončilo, tak já jsem najednou řekla, představte si, tak oni přistáli zpátky na zemi. A teď ty moje děti na mě koukaly, jako když jsem spadla z měsíce. A říkali, no a jako co? A říkám, ale já jsem to 40 let neviděla. A já jsem nevěděla, že nějaká socha svobody je. A že ta ruka, co tam kouká, že je ze sochy svobody. Já jsem čekala 40 let, až mi děti vysvětlili, že přistáli zpátky na zemi. Protože oni už to ve škole měli. My jsme měli sami, kde bylo povstání, kde jsou pomníky.
0: Ano. Prosím,
1: my jsme se to vůbec neučili. No, takže celá rodina se strašně smála. Jo, říkali, no máme jako ty jsi to nevěděla. Jsem říkala, jak jsem to mohla vědět, když jsem nevěděla, my jsme se o Americe neučili vůbec.
0: No, my jsme věděli, kde je Kuzbas, ale to bylo asi tak všechno, že jo?
1: No, obrácený trend, že moje děti mě doplnili vzdělání do školy. To je jedna příhoda. Ale pak zase já jsem jim doplnila jinak vzdělání. Já jsem byla na kurzu angličtiny. Už tedy. No. No a protože jsem anglicky vůbec neznala, chtěla jsem se trochu učit, tak jsme tam měli kolegu a měli jsme takovou zadanou práci. Já jsem seděla v první lavici. Jsem byla pilná. No a on použil při nějakém povídání slovo secret. Ale on neřekl secret, on to řekl teda jenom já jsem jak si to v té angličtině, jak on vyprávěl, on uměl líp, nepochodila. A paní učitelka šla a napsala secret, tak se to píše na tabuli, kouká se na mě a řekla, tak kolega vám tady, byl nás plnáčí, a kolega vám tady použil slovo, které neznáte, tak si ho vysvětlíme. A řekla Jarmilo, vysvětli nám to slovo. A já, protože jsem neměla vůbec žádné podvědomí a vůbec mě nenapadlo, že to teda někdy vidím jakoby razítko v televizi, někde na nějaký bedně, že jo, když jsou takový ty tajuplný věci, tak vůbec jsem o tom takhle nepřemýšlela a řekla jsem, no sekret, to bude asi sperma. A teď celá ta třída, prostě to byly učitelky, jo, celá ta třída, dospělí lidi, normálně na mě koukali, paní učitelka angličtiny se začala tak strašně smát a říká, jako, jak vás to jako napadlo? Já jsem říkala, no hele, sekret je výměšek, tak to je sperma. Říkám, a já jsem povoláním původním zootechnička, já to vidím takhle. Takže celá skupina, asi 40 lidí dospělých, řekla, tak tohle si budeme pamatovat, že secret je tajné, jmenujete se to Secret, jo? Je to tajné, jsou to ty razítka. No a všichni si to pamatují. A pamatují jsou to i moje děti, podle mě, i moje vnoučata, které už jsou odrostlí a mám jich 7, protože takhle já jim to přidávám, protože podle příhody se to pamatuje mnohem lépe.
0: To je pravda. Já nebudu nikoho konkrétního jmenovat, ale bylo to, tuším, 7. třídě v přírodopise, kdy jsme probírali holuby. A jeden z mých spolužáků na otázku naší paní tehdy soudružky, učitelky, když přišla k tomu místu, kterému se říká volátko, že? Tak se ptala, a jestli pak někdo ví, jak se říká tomuhle? A jeden můj spolužák, on si, nevím, jestli to bylo, protože se styděl vyslovit to slovo, které možná někomu připomíná ten dobytek, kterým se jako oslovujeme, vole, ale místo toho řekl varle. Bylo to podobné, jako ve vašem případě, že?
1: No, tak já jsem to, ale říkám, tak dobrý, celý kurz si to pamatuje, paní učitelka na to teďka vzpomíná, no. To tak prostě je, no.
0: Jarmilo,
1: to je takový předání jiného trendu, že se to prostě stává a je to zase dobře zapamatovatelný, no.
0: U vás to bylo obráceně. U vás to bylo obráceně, vy jste se učila jednak od svých potomků, no a potom jste učila i vyučovala i ty ostatní v angličtině, no.
1: Co jsem teda předala z mého z mé základní školy dětem, my jsme měli chemika, který nás učil, chemika fyzika, který nás učil a pořád měl básničky. Takže děti si ode mě pamatovali i vnoučata, že karborundum brousek, dej mi taky kousek.
0: No.
1: Takže on měl takový, a to ví celá naše rodina, že karborundum je brousek, dej mi taky kousek. Hmm. No, on nám to takhle veršoval.
0: Mimochodem, když jste zmínila chemii a já tady zmiňoval některé záludné dětské otázky, lijeme kyselinu do vody anebo vodu do kyseliny?
1: No. Já si myslím, že kyselinu do vody jemně.
0: Správně, aby nedošlo k exotermické reakci, protože
1: exotermické reakci.
0: Při ředění se uvolňuje velké množství tepla. No jo.
1: No, ale jak musela jsem to hodně zamyslet.
0: Ale trefila jste to. Jarmilo, moc krát vám děkuju, přeji vám dobrou noc a mějte se májově.
1: Já vám přeju ještě klidnou službu a všem, aby se jim dobře usínalo.
0: Klidná služba to nebude, protože jsem tady někde ztratil veršek od pisátka studiového a pořád ho tady hledám. To vidíte i na kameře a nemůžu ho najít, ale já se s tím nějak vyrovnám. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Já na kameru nekoukám a hlavně, že se nestratil jiný vršky.
0: Tam by nebylo co vidět. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svůj telefonát na číslo 731 800 900 začala paní Marie, která teď vstupuje do vysílání noční linky s velkým omylem. Já nejsem chytrý, paní Marie. To jsou střípky, které si pamatuju a potom to prodávám za dvojnásobnou cenu akorát. Dobrý večer.
1: Já vás nakonec povýším na svého tatínka a zeptám se vás taky na něco chytrýho.
0: Ano.
1: Tak já jenom bych vám chtěla říct, že jak tak slyším, vy máte všichni strašně chytrý děti. Já mám vnoučátko v první a v páté třídě a na nějaký takový věci, 3,14. A proč je moře snaný, se ještě nikdy nezeptali. A přesto, a teď dávejte pozor, mi jednou řekli, babi, ty jsi chytřejší než druhá babička. To jsem na to byla děsně hrdá, rázem mě narostla jako pícha, ale já jsem se zeptala, proč? No, babička je chytřejší. Tak a teď mě to bylo trapný, říkám, ale babička je stejně chytrá, ale umí líp vařit a oni, no to jo, babi, to umí, no. A já povídám,
0: upřímnost.
1: A teď povídám, no a zase příště přijeli a zase s tím začali. A já říkám, můžete mi říct, proč tedy jsem tak chytřejší než ta babička? A víte, co mi na to řekli, v čem viděli mou chytrost? Mou chytrost viděli v tom, že já jim pořád zpívám. A když chtěli, aby jim zaspívala něco druhá babička, ta jim řekla, já nic zpívat neumím. No. A tím pádem si mysleli, že jsem hrozně chytrá, ale na nějaký takovýhle moudrosti, jako se ptají děti těch normálních babiček, to jako se mě nezeptají. Ale je pravda, když jim něco čtu, tak se ptají na obsah třeba, když jim čtu, jaká tady byla zima, něco, tak se ptají a jak předzimoval křeček. A to se ptají, ale na takový nějaký vědecký věci ne. Ale na vědeckou věc, já bych se teďko tatínku zeptala vás.
0: No, tak jsem zvědav.
1: Tak, jestli byste mi mohl říct, kdy umřelo mrtvé moře?
0: To se musíte ptát, teď jsem málem řekl to jméno. Ne, nebudu říkat žádná konkrétní jména. To se musíte ptát těch starších. Já si teda pamatuju Šemíka ještě jako hříbě, ale kdy umřelo mrtvý moře, to nevím.
1: To fakt nevíte, jo.
0: Ne, fakt
1: a
0: nevím,
1: myslíte, že je ještě hodně lidí starších, když mě už je před 80, že ještě hodně starších si bude pamatovat, kdy to moře mrtvý umřelo.
0: Ale to je zajímavá otázka. Jak na to odpovědět dětem, které by se na to ptali? Proč? No. Nebo ne proč, ale kdy umřelo mrtvé moře?
1: No.
0: To je tak strašně dávno, že si to nikdo nepamatuje. Bych asi odpověděl
1: takže
0: já.
1: Takže vlastně si můžeme vymyslet, jakou kravinu budeme chtít.
0: Tak, přesně,
1: a
0: přesně.
1: K tomu nějaký příběh, jak k tomu došlo, kdo ho zastřelil a takový, že jo.
0: Ano, odpovídajícímu věku, odpovídající odpověď. No, nemusíte dopodrobna, jo, jak to vysychalo a tak.
1: No, ale jinak tedy, jak říká moje děti, se na vědecké otázky neptají, teda zatím.
0: No, no počkejte, až se vás zeptají, proč jsou červánky? S tím jsem se zapotil.
1: Jo,
0: no
1: tak to je nějaký odraz od sluníčka ještě, ne? Tak si myslím.
0: No ale já proč nevím. Jsou akorát večer, anebo teda někdy bývají i ráno? Proč? No?
1: No protože to sluníčko je nízko nad asi u obzoru, ne? Dole u obzoru a
0: bravo,
1: taky před obzorem.
0: Bravo, musí překonávat mnohem větší vrstvu atmosféry, protože je šikmo, že? No. A je to...
1: Hele...
0: Marie, vy nejenom, že zpíváte... Pochválit. Vy nejenom, že zpíváte, vy to máte v té hlavě srovnaný.
1: Ale víte, co vám řeknu, ale mě právě, a to vám jenom řeknu a řeknu to i do éteru, mě teď strašně vadí, že ty děti a lidi nespívají, když třeba v soutěži je slovo za našich mladých let býval svět jako a je tam vysokoškolák a neví, co tam říct. No to se na mě nezlobte, to je hrozný. Nebo Vlk, jak se jmenoval Vlk v knize jako to, Kiplinga. Tak oni řeknou, že to byl K, jako rozumíte? To mě vadí, taková obyčejná inteligence. No, a takový ty složitosti tak vědět nemusíme, ale obyčejné věci bychom měli vědět všichni.
0: A jak se jmenoval, končím, jak se jmenoval ten medvěd?
1: Balů, ne?
0: Správně, já jsem si říkal, jestli to byl Balů, nebo jestli to byl Meďa Béďa.
1: Šerchán
0: byl tygr, ano.
1: Takže jsme si popovídali, nevíte, víte, a kdybyste náhodou nemohl usnout někdy, tak přemýšlejte, co byste dětem odpověděl na to moře.
0: Jo, tak já si to, víte co, Google ví všechno, píšu si, kdy umřelo mrtvé moře, otázník. A teď jsem zvědavý, co mi AI odpoví.
1: Tak to jsem taky zvědavá. Hele, tak se mějte strašně moc hezky a ať jsme aspoň trochu inteligentní ještě, ale mějte se.
0: 120 tisíc let, až budete potřebovat konkrétní číslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té aktuální noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháme, si vlastně saháme hodně hluboko do historie a až k okamžikům, kdy jsme chodili do základní školy. Co si tak možná ještě pamatujete, ze základky občas využijete, když se vás vaši potomci, ať už děti nebo vnuci či pravnuci, ptají na takové ty zdánlivě obyčejné věci, které nám přijdou tak nějak automatické a mnohdy se nad nimi nezamýšlíme. A možná to bylo nedávno, kdy paní Magdalena musela odpovídat na podobnou otázku. Dobrý večer vám přeju, Magdaleno.
1: Já přeju taky všem krásný večer a já jsem jenom chtěla říct, že moje vnučka s pravnoučaty žije v cizině a protože pravnučka asi do 3 let žila tady v Česku, takže ve 3 letech mluvila 3 jazyky a vnouček teda se narodil v cizině a všichni teda dbáme o to, aby mluvili česky mimo svůj jazyk, který používají ve škole. Takže vnučka skládala asi do 5. třídy na české škole vždycky o prázdninách zkoušku z českého jazyka mimo jiné. Takže přes rok jsem musela šáhnout po základech českého jazyka a správně si to zopakovat. Jednalo se v té době hodně o základy, to znamená podstatná jména, přídavná jména, zájmena a tak dále. A když mi volala, tak vždycky říkala, babi, zkoušej mě. A tak díky tomu, že prostě všichni jsme byli nadšení, že mají děti do toho chuť se česky učit, tak jsme je, když tu byli o prázdninách, nebo oni tam mají víc volna než naše děti tady, tak když přijeli sem, tak tu ráno jsme šahali po učebnici českého jazyka a opravovali jsme je a nejhorší bylo pro mě zopakovat si vyjmenovaný slova, protože dneska už se učí jinak, než už se učila já, takže mě neustále opravovali, tak jsem si připadala malinko taková jako hlupačka proti ním, ale co teda u nich si cením, že zpíváme. Zpíváme český národní, moravský národní a už jsme šáhli i, protože mají sice dědeček se s nima nestýká na Slovensku, ale líbí se jim i slovenský, takže já tady mám asi 4 zpěvníky a když přijedou, tak si nalistujou a musíme zpívat. A já to mám hrozně ráda, protože si myslím, že se i v písních naučej dobře vyslovovat česká slovíčka.
0: Za to, co jste řekla, vám teď moc děkuju, protože si myslím totéž. Právě v písničkách si myslím, že si nejvíc procvičí češtinu, ale vy jste říkala, že žijí v cizině. Je to anglofonní cizina?
1: Ano.
0: Ptala se vás, mě tak napadá, protože přemýšlím o tom, jaký dotaz jste musela zodpovědět za pomoci znalostí ze základní školy. Už padl dotaz, proč my píšeme prezident s písmenem Z, zatímco oni píšou se S?
1: Ne, tak to se mě neptali. Ne.
0: A co byste jim na to odpověděla, kdyby tahle otázka padla?
1: No, my jsme psali S a já bych řekla, že dneska se píše obojí.
0: Ano, zřejmě to připouští pravidla, já to teda nemám přímo nastudované, to je prostě jenom tak od boku vypálená otázka. Ale co byste odpověděla, dejme tomu 10letému pravnukovi? Proč ten rozdíl?
1: Teď se mě teda zarazil.
0: No já obecně, znovu říkám, já to nemám promyšlené, ale já bych řekl, že čeština tak trošku víc respektuje to, jak vlastně vyslovujeme, že tomu přizpůsobujeme i to psaní zpětně, jo? Takže když řekneme prezident, tak řekneme z. Neříkáme prezident, že?
1: Ano.
0: Že A řekl bych, že čeština to víc respektuje.
1: No, takhle, čeština to víc respektuje a myslím si, že přestože je tam spousta výjimek. Já ráda poslouchám relaci pana Nováka s paní Vagincovou, protože tam se dovídám spoustu novinek, které jsem nevěděla, nikdy neslyšela a leco si obnovuju. Ale mě se děti ptají spíš, je tam měkké nebo tvrdé?
0: No, prosím, sirup třeba, to je takový zářný příklad. Dříve s Y, dnes s měkkým I. No ale dobře, já jenom tak mě napadla tady tahle otázka, tak jsem se zeptal, jak byste vy na ní odpověděla. Děkuji vám moc krát, paní Magdaleno, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já tež. Dobrou noc a hezky ráno.
0: Dobrou noc a dobré ráno. Máte pravdu. Za chvilku nastane a za chvilku bohužel nastane i konec noční linky, takže ještě pár chvil na telefonáty na tomhle čísle máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Co se na základní škole naučíš? S potomky, jako když najdeš. Jarda by měl být tím dalším, kdo k tomu má co říct. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Také dobré ráno, tady je z Prahy mluvá, tady všichni posluchači Noční linky a paní Danu z Blaté, jestli volala, nevím, pustil jsem to až déle, ale k tématu. Takže já vlastně děti ještě nemám, že to nemůžu nějak o tom povídat, takže teď momentálně za tím nejsou ještě, není doby.
0: No tak v příbuzenstvu se nějaký dítě najde, ne?
1: No tak určitě, mám sourozence, tak mají, jakoby, no. Mám synovce a letař, ale no. Za tím mám poměrně, čím dál méně času, no, je to takový složitější. No.
0: A nikdy za vámi nepřišli s dotazem třeba, proč je přehrada, jako, proč je rybník modrý, nebo proč se nám zdá moře modré?
1: Ne, ale já bych spíš se brousil do toho dětství u sebe, co jsem položil, mám se asi ve dvou a půl rokách nebo třech letech.
0: No.
1: A docela jsem jí tím zaskočil, bez nevěděla, jak jim odpovědět. Jsem přišel s otázkou, proč musíme umřít.
0: Co vám odpověděla?
1: No vůbec teď nevím, jak na to takrát reagovala. Jako říkala, že jsem asi hrozně mladý počet, jako, jak to země to mohlo i v těch letech vůbec jako vypadnout.
0: No, a co byste odpověděl vy svému, dejme tomu, šestiletému dítěti?
1: Kdybyste tohleto otázku přišel na mě, jo?
0: No,
1: dítě třeba,
0: no, to by vám to vrátil.
1: Tak jako určitě musíme umřít každý, že by ta paralela tady byla pak přeplněná, že jo?
0: No jasně, bylo by tady přeplněno. Kam bychom se všichni vešli?
1: No. Je to pouštět pak někam do nějakých jiných, což asi není možný do jiných planet.
0: No. Stěhování hromadné. Jardo, tak škoda, že nemůžete mít žádný konkrétní příklad, když máte vlastní děti. No ale zapisujte si třeba ty dotazy, se kterými se na vás obrátí synovec nebo neteř. A třeba se ještě někdy vrátíme. A já to ještě možná líbí vysvětlím, to téma. No.
1: Dobrá. Tak jo, pane Borku, taky hezký večer, nebo spíš dobrou noc.
0: Nebo dobrou noc,
1: a
0: ano.
1: Jak budete chtít a šťastnou cestu domů z vysílání a zase někdy naslyšenou, když se posluchače.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Na skle, dobrou.
0: Ještě pořád můžete volat, ještě pořád můžete všem ostatním říct, jaké to bylo, když se vás vaše dítě, vaše vnučka, váš vnuk zeptali třeba na to, ne, kdy umřelo mrtvé moře, to už jsme si tady vysvětlili, ale proč je, když jsme u moří, proč je voda v moři slaná?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já si ještě tady dopisuju poslední dotaz, který by možná taky mohl padnout od případných potomků. A chci ho položit i paní Míle, která teď volá na číslo 731 800 900. Dobrý večer vám přeju, paní Mílo.
1: Dobrý večer, já zdravím taky všechny posluchače i vás.
0: Děkuji.
1: Pane kapitánčík. A já nejdříve začnu tím tma a světlo, jestli...
0: Ano, co se na základní škole naučíš z potomky, jako no, když najdeš? Takhle se vás někdy zeptali vaši potomci?
1: Se učili, že sluníčko stojí a my obíháme kolem něho, jako země koule, země. Uh-huh. A tím, že oběhneme to slunko jednou za rok a tím se vystřídají 4 roční doby podle naklonění té země.
0: No, výborně, výborně. Víte, jaký je náklon zemské osy, jen tak mimochodem?
1: Ne, to nevím.
0: Nějakých 23, jestli se nepletu, stupňů, ale to jsem tak úplně nepatřil.
1: No, tím nakloněním té osy, ta zůstává stejná a tím, tak. Jak my se přikláníme k sluníčku, je teplo, a. Odkláníme, tak je...
0: Zase teplo na druhé straně v Austrálii, že jo?
1: Ano.
0: Tak.
1: No a teď ještě ta tma a světlo. Mm-hmm. Tak to slunko, když stojí a my se ještě otáčíme kolem své vlastní osy. Mm-hmm. A když my se otočíme směrem, ta naše Evropa, směrem k sluníčku, máme den. A teď pokračuje dál to otáčení, přijde západ a my se dostaneme ze spodu na tu druhou stranu. Mm-hmm. A máme tmu a Amerika má zase světlo.
0: Tak, a takhle se vás někdy zeptali vaši potomci nebo vaši vnuci či vnučky?
1: No tak neptali, ale tak jsem se to s nima trošku vysvětlila jim.
0: Jo.
1: Že jsem vzala baterku země kouli a teď jsme si točili s ní a ve tmě a jenom ta baterka svítila na to jedno místo, na tu Evropu, tak viděli, že z té druhé strany je tma.
0: No, názornost úplně na jedničku, paní Mílo, já vám
1: no,
0: musím fakt zatleskat.
1: No a to otočili zase na tu Ameriku, no tak se to točilo dokola, no to byl ten den a noc. A teď ještě k těm dětskám. Co se mě děcka ptali, že jsem je učila, pomáhala s matematikou. Takže odmocňovat čísla druhou odmocněnu jakýchkoliv čísel, odmocnit. No a potom, když chodili vnuk chodil do školy, tak je nutila paní učitelka učit vzorečky. Co já vím, A závorka, A na druhou plus B na druhou závorka, no a na druhou. No a to ještě aj na třetí, že byly ty, a tady tu algebru a to všechno. No a já říkám, on si to nemohl zapamatovat, tak jsem ho to učila, si to roznásobí. Napíše jedenkrát tu závorku A plus B, krát znovu tu závorku A plus B, ať si to roznásobí a že dojde k tomu výsledku.
0: To je přesně... Ano, to je přesně to, co navrhovala paní Dana, respektive říkala, že jí to chybí, že bychom měli spíš děti učit tomu myšlení, odvodit si to, logicky myslet, jo? Příčina, následek.
1: Ano. A já jsem měla právě takovou výbornou paní učitelku z matematiky, Šolinova, už nežije chudina, ale výborná, že já jsem se nemusela, já si to tak pamatuju, ona nám všechno názorně vysvětlovala. Plocha trojuhelníku, tak nám ho nakreslila výšku, teď tam v půlce té výšky přesla a ty klíny, které byly v té špici, překlonila dolů to a udělala z toho vlastně obdélník. Mm. A tak byl vzoreček hotový, základ nakrát půl výšky.
0: Mm-hmm. No tak.
1: Takže nás to tak učila, tak to.
0: No ale je hezké, že jste si to tak zapamatovala, že jste vlastně byla schopná předat tyhle znalosti i vašim prapotomkům. Paní Mílo, já vám musím opravdu zatleskat. Gratuluju. A teď mi řekněte...
1: Já si velice hodně z toho pamatuju z té školy, od ní.
0: A teď mi řekněte, proč letadla musí vzlétat a přistávat proti větru?
1: No tak, aby je zbrzdili. Aby se zbrzdila ta letadla, ne?
0: I přistávat, ano, tam bych to možná bral jako odpověď, i když to není tak úplně pravda, ale proč vzlétat proti větru?
1: Já vzlétat, no tak ten vítr jim podebere ta křídla. a vzlétne nahoru. To mě připadá logičtější než po větru.
0: Klíčové slovo je vztlak na křídlech. Ale ano. To jen tak mimochodem. Paní Mílo, vy máte jedničku s hvězdičkou a děkuji vám za váš telefonát, který zároveň uzavřel dnešní noční linku. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: A já vám přeji taky hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: A všem posluchačům.
0: Děkuji za všechno.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Za 22 hodin se shledáte, tedy obrazně řečeno, s Jarkou Barboříkovou. Bude to totiž ona, kdo v té příští noční lince zasedne za mixážní pult a bude ji pro vás uvádět opět po celé 2 hodiny na téma, teď jsem to ztratil, tak ještě jednou, tady to mám, na téma okamžiky, kdy začíná život. Jí budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Ta příští brněnská vás čeká ve čtvrtek 7. května. Přijdu za vámi a budu se vás ptát, kdy jste prokázali odvahu. Odvaha ve čtvrtek 7. května. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik. Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

soubojů. Když

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli joho, joho, joho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem.

zakazují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch, jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora, strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi Bráhníkem a Chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z Davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi Bráníkem a Chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a v skutku. Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napíjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se schromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině.

0: na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Copak je to k sakru za nový díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky bohu za sušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša Mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhajíce v kuchyni ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal především. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se pivora a šťouchal do Pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhle mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdráva s Maria. Lícer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc v břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, načež si sedl a povstal pan katecheta. Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát Otčenáš, třikrát zdráva s Maria a jednou zdráva s královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat, ale nyní, když slyšel zase o Otčenáších a zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi: to je nějakýho modlení za každou onuci. Ten pán jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas: to já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první Otčenáš hned za slovy: a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt, a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. Toť se ví, že pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, úhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě, oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět, ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti, na Turka se musí jít chytře, Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není zíznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný. Vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vášnosti. Ale vášnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice vášnosti, Ježíš Maria, vášnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vášnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli vášnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda, tak hlavičku na stranu bych prosil vášnosti a teď budeme holit pod nosem, tak, vášnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vášnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vašnosti, snad mě tady neomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vašnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít, ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni s Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježiš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem ob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. Račte dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláč, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem, to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem Rabie Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro je pozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thompsonovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který by křikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece neboštíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a nežádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale. Zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenál, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také vyjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiň,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Je to samej feudál.
1: Ale kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na Ostrom.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali! To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: prachy si nekoupíš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.